Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic rock.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj Bíďaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

Ahoj, tady Ivan. Právě jsme se vrátili z koncertu Deep Purple. Bylo to neuvěřitelný, neskutečný, famózní, super. Myslíš, že tam ještě vlezem s nějakým živákem od Purple? Díky, díky, díky, čau.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Tak, už se slyšíme. Into the Fire, tak to byla jedna, která včera udělala radost v O2 aréně. Deep Purple, koukala jsem, že dneska hrají v polské Lodži. A Vipku, tu už teď, 4 minuty před šestou, taky jedete do zahraničí na Slovensko, tak jak opravují tu silnici u mostu u Jablunkova. Tak už je tam kolona jak ven z republiky, tak směrem od Čadce, tedy od hraničního přechodu. Jinak je zatím provoz plynulý, trošku vás pomalí nehoda za Petřvaldem na Ostravu na Frištátské ulici u odbočení na Radvanice, zasahují tam záchranáři u srážky 2 osobáků a 2 auta v sobě budete taky míjet těsně před Brnem od Mikulova na 5. kilometru D52. Začíná čtvrtek 8. října 2026. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes zpočátku místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou na západě srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23, na jižní Moravě i 25 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu na frontě i jinde s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronzovou medaili v kategorii do 63 kilo. Prodloužení porazila Maďarku Krizaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Fotbalový obránce Slavie Štěpán Chaloupek bude kvůli svalovému poranění zhruba měsíc mimo hru. Zranění utrpěl v zápase Ligy národů. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zastropovat růst důchodového věku už příští rok. Národní rozpočtová rada předtím varuje, protože by to v dalších desetiletích výrazně zatížilo veřejné finance. Modernizace železnice výrazně promění Vyškov, z dvoukolejnění trati zkrátí cestu do Brna na 15 minut. Město přestěhuje nákladové nádraží a změn se dočkají i Smetanovy sady nebo mosty přes ulici 9. května. Více místostarosta Vyškova Karel Goldemund.
2: Zdvojkolejnění znamená, že se staneme spádovou oblastí zhruba pro 40 tisíc lidí. Zkrátí to vlastně dojezd do Brna se všemi plusy i minusy, které to přináší. Vyškov na to musí být připraven infrastrukturálně, protože prostě staneme se předměstím Brna nebo možná Brno předměstím Vyškova, to je úhel pohledu, ale prostě stane se to. Připravujeme se na to samozřejmě v rámci přípravy nového územního plánu.
1: A nakonec, starší elektromobily jsou podle nové britské studie méně poruchové než auta se spalovacím motorem. U vozů starých 3 až 8 let s nájezdem 100 až 200 tisíc kilometrů se závady objevily u 16,5% elektromobilů oproti 22% spalovacích aut. U mladých vozů je ale poruchovost obou typů stejná kolem 12%. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik.

Sweet tu odehráli v srpnu dva koncerty, včera jsme tu měli Deep Purple a třeba v květnu bychom poprvé měli přivítat bratry Kiskovi kapelu Greta Van Fleet. Pro členy klubu Live Nation se začínají prodávat lístky dnes, jinak až zítra. Dneska pak můžeme jít třeba na koncert hosta, který tu byl včera, Petr Váša. Velice zajímavá osobnost, kterou si pojíme s kapelou Tysičáci nebo Jasná páka, bude mít dneska vystoupení v Šumperku v kostele na náměstí. Jak říkám, včera byl ve studiu Beatu a zítra tu zase v pořadu Rockerova rána bude mít vejvoďák Honzu Křížka. Ten má novou desku a večer, dneska večer, má taky koncert. Takže na Honzu Křížka a na vzpomínky na Radima Hladíka a kapelu Blue Effect můžete zajít do františkánského kláštera v Uherském Hradišti. V DKOčku v Jihlavě budou hrát Olympici, tady kousíček od rády a ve Strašnicích v klubu Barikádníku, tedy na Barče. Dneska hraje Harley i zítra, zítřejší Barča už je vyprodána, ještě dneska poslední lupeny můžete sehnat. V brněnském Semilase hraje kapela Progress 2. Zítra budou v Chocni, v hlavním sále Panského domu. Dneska v Brně měli být Kabáti, ale pozor. Ten dnešní i sobotní koncert v hale Rondo se musí kvůli viróze mezi muzikanty jaksi přesunout na jiný termín. Je to obdobné jako s triem Ivana Hlase, které předevčírem o měsíc muselo posunout hraní v Plzni, no a dneska nevystoupí ani v Jindřichově Hradci. I to přináší podzim a čtvrtek 8. října 2026, Býťáci.

0: misunderstood.
1: Dobré ráno, čtvrteční s datem 8. října 2026. Už máme od meteorologů varování, že nám končí babí léto, studená fronta, přinese odpoledne déšť, ale pořád ještě bude docela teplo. 19 až 24 stupňů na západě a severozápadě republiky, tam bude do 20. Zítra o víkendu bude už jenom do 15, na jižní Moravě místy i 17 stupňů. Koukala jsem, jak to vypadá na teploměrech teď, tak mezi 9 a 14. Jinak za 3 minuty bude 7:15.

Po Alici, gratulace Renatě Zachové, díky ní jsem včera furt sledovala dění v Baku a držela palce a ten bronz na mistrovství světa v judu, tak to je velká paráda. Na šampionátu stále ukazují nadvládu Japonci, kteří už vybojovali 6 zlatých medailí z 8 kategorií. I tu Renatinu do 63 kilo ovládla Japonka, Kaju Haruka obhájila triumf z loňska z Budapešti. Dneska přichází na řadu kategorie, kde máme rovnou 2 borce. Do 90 kilo a v ní David Klamert a taky Adam Kopecký. Nabítu k víni. Dobré ráno.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 6:30 opatrně v Praze při vjezdu do Zlíchovského tunelu po Strakonické ulici. Hned na začátku tunelu stojí auto, nevím, jestli nabourané nebo porouchané. Obdobná situace je taky na sjezdu z magistrály 5. května směrem do centra na jižní spojku u Rostyl. Opatrně cestou z Budějic na Třeboň na 34. budou za Štěpánovicemi u Vranína tahat osobák ze Škarpy. Já vás tahám za nožku z postele, pojďme si společně dát kafíčko.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes zpočátku místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou na západě srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23, na jižní Moravě i 25 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu na frontě i jinde s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou povedou nové sezóně rakouští trenéři Pichler a Grasser. Snowboardovým koučem zůstává Reiter. Ledecká bude nově závodit na lyžích značky Head. V Česku nebyl potvrzen žádný případ moru a riziko nákazy v souvislosti s podezřením na plicní mor v Rusku je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízké. Hygienici ale situaci dále sledují. Ve středních Čechách platí kvůli suchu stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Minimální odtok z vltavské kaskády u Vraného se proto do konce dubna může snížit z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Eiffelovka už nebude v Loučeňském Bludišti sama.
2: Zámek Loučeň otevře 28. října další procházky osvětleným zámeckým parkem pod názvem Labirint světla a ráj srdce. Ten nabídne poprvé dvě různé trasy. Premiérově zářící oranžérii i nově nasvícenou fasádu terasy. Luboš Dvořák, Loučeň.
1: A nakonec, nový turecký vlastník Smartwings chce zachovat značku ČSA i její identitu. Pegasus zároveň plánuje zachovat značku Smartwings a obě společnosti postupně propojovat. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Dobré ráno, je čtvrtek 8. října, svátek má Věrka, taky všechny chobotnice a jak už to tak o druhém čtvrtku října bývá, dnešek je světovým dnem zraku. Tak víťáci, doufám, že se vám dneska nabídne pohled na něco hezkého. Třeba na novou udírnu firmy Kaiser, kterou opět můžete vyhrát, jakmile z našeho vysílání začne stoupat dým, tak si to pohlídejte. Teď máme 2 minuty před 7:15, teď si dáme punkový průplach uší a vzpomínku na kytaristu, který vždycky tvrdíval, že sola jsou

Já jsem to nepočítala, ale někde jsem četla, že kytarista Johnny Ramon, na kterého jsme teď vzpomínali v téhleté písničce, hraje stále stejný tón 65krát za sebou. Jak říkám, nepočítala jsem to, ale někde jsem to četla. Bohužel taky jsem četla a víme, že Johnny Ramon už od roku 2004 nehraje, že již zemřel. Tak i pankáči pláčou. Tak to nenavazuju na informaci, kterou jsem teď podala, ale navazuju na to, že po 9. hodině nás čeká na beatu roková detektivka a právě tímto titulem je označena básnická sbírka Jitky Bařinové a právě to je knížečka, kterou dneska můžete vyhrát v rokové detektivce. Nápovědy bude tentokrát za vejvodňáka chystat Jirka Rogl a knížce přidá taky CDčko kapely Dar Gambale. Takže po 9. na beatu.

Pardubice vyhrály v Bordeaux a stejně jako Plzeň mají v hokejové lize mistrů jistou účast v play-off. V osmi finále jsou před posledním kolem skupiny volná čtyři místa a o jedno se bude ve středu v Davosu ucházet Liberec. Teď ještě k nočním zápasům NHL. Colorado poprvé v nové sezóně hrálo venku. Myslím jako ne venku pod širou oblohou, ale mimo svoji halu. A ve Winnipegu Nečasovci prohráli 2-3. A Edmonton ten zase vyloupil Anaheim. Když brankář domácích Kačerů Lukáš dostal ve druhé třetině 5 gólů, tak byl střídán. Je 6:54, tedy 6 minut před 7, po Kausbery na beatu přicházejí Pink Floyd.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: 3 minuty před 7 hodinou je kolona na příjezdu do Prahy po brněnské dálnici od Průhonic od 6. kilometru. Před nájezdem na jižní spojku na magistrále u Rostyl překáží přes 2 pruhy ze 3 nehoda. Až tohleto proskáčete, dostanete se na spojku a pojedete na Barandovský most, tak se záhy opět zaseknete. A to kvůli problémům, které jsou při vjezdu do Zlíchovského tunelu. Je tam bouračka, takže kvůli tomu fronta na jižní spojce, ale taky na Strakonické ulici, kde se brzdí už u sjezdu z Velkého pražského okruhu. D0, tady máme čerstvou nehodu směrem na letiště za sjezdem do ulice k Barandovu, takže počítejte s kolonou, opačně samozřejmě plno okolo Ořecha a to dělá tu frontu na D5 plzeňské dálnice, kde se brzdí v tuto chvíli ze 7. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bousky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24, na západě a místy i severu do 20 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejisté Pardubic otočili zápas Ligy mistrů v Bordeaux a po výhře 5-2 postoupili do play-off. Dynamo prohrávalo 0-2, ale ve třetí třetině vstřelilo 4 góly. Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu dvě předehrávky. Více Petr Plintovič.
6: Deváté kolo hokejové extraligy dnes začnou dva zápasy. Sparta v tradiční bitvě gigantů přivítá od 18.30 brněnskou Kometu. Druhý duel začne už o hodinu dříve. Plzeň v něm vyzve České Budějovice. Dalších 5 zápasů se hraje zítra.
5: Kamion večer uvíznutý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči se pokusí vyprostit tank. Předchozí pokusy o vytažení kamionu, který je zaražený ve směru na Jesenici, nebyly úspěšné. Zatím je předpoklad, že uzavírka potrvá do 9 hodin. Prezident FIFA Infantino byl v Praze, včera jednal s představiteli českého fotbalu i vlády. Tématem byla fotbalová infrastruktura, rozvoj mládežnického a ženského fotbalu nebo projekty FIFA Arena a fotbal do škol. A nakonec Google rozšiřuje pátrací centrum pro Androida podporu NFC u Bluetooth lokátorů. K nalezenému lokátoru stačí přiložit telefon a zobrazí se informace o jeho majiteli, pokud má zařízení NFC čip. Jednodušší bude také nastavení lokátoru při prvním spárování. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat a dáme si Def Leppard.
4: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Punková muzika v podání Visacího zámku bude taky znít v sobotu v Plzni na Pilsner Festu. Jak už jsem říkala, je 8. října Světový den chobotnic, což hned na beatu oslavíme samozřejmě z Beatles. A taky se o 2. čtvrtku v říjnu po světě slaví Den zraku. Na ušní kontrole tu včera večer u Petra Korála byl Petr Váša. A svůj sluchový postřeh nám ukázal i býťák Jirka. Standa Rubáš si asi brzo vedle jeho chaty postaví, nevím co, stan, nebo aspoň džípa.
1: Nazdar Jirko, no vidíš, ty budeš nějaký mladší ročník, ty nemáš se sluchem vůbec žádný problém, viď?
2: Suchem zatím ne.
1: Tak, máš jiný problémy. No, co trávení, tam taky je to v pohodě.
2: Jo, zatím jo.
1: No vidíš, jak se nám to krásně spojilo dohromady, hele, slyšíš stoupat dým a budeš si udit doma, nebo na chatě, nebo na balkoně, nebo kam vyrážíš třeba.
2: Na chalupu, asi na chalupu.
1: No, tam se to krásně hodí. Seš fanda spíš masa, nebo sejra?
2: Na maso, spíš maso.
1: Maso. A když maso, tak kráva, prase, ryba?
2: Prase.
1: Ty brďo, vidíš, jak my bychom se shodli. Z nás by byli podle mě skvělí sousedi na té chatě. V podstatě by tam stoupal dým od rána do večera. Hele, splnil jsi to, jasně, dovolal se, to byla ta nejtěžší část na tom všem, když už jsi slyšel stoupat dým. Máš u mě Kaiserovou 30, jak jsme slíbili, tak ti taky doručíme, vydržme na drátě, jo?
2: Super, díky.
0: Jedna Kaiserova 30 tady ještě čeká dneska. Na tebe, ano, přesně, ukazuju prstem na onoho nebo onu, kdo dneska si pohlídá v našem vysílání, až tady začne zase stoupat dým a pak se provolá na linku 210 32 33 34. A zítra naše soutěž jde do finále a čeká nás Kaiserova 100. Tedy velká udírna, elektrická, no a k tomu spousta veselí. Mimochodem, když se tady Jiřík se Standou rozplývali nad tím masem, jo, a jak se ptali, jestli kráva, prase nebo ryba. Co drůbež? Teď chobotnice nabídnu.

0: Stačí vědět, kolik má chobotnička chapadel a z toho vám vyjde, kterého dneska je. Je 8. října a i dnes má pro nás Šimi sportovní informace.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Pilot Formule 1 Valtteri Bottas dojel po 4 dnech na kole z Malajzie do Singapuru. Na gravelovém kole urazil téměř 420 km a dnes se zapojí do programu Velké ceny Singapuru. Házenkářské Slavie Praha prohráli v souboji o čelo Interligy v Dunajské Středě 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesli na 4. místo. Před Slavií se posunul Most, který vyhrál v Plzni 35-24. Martin Stráník přelezl v Adršpachu cestu s názvem Problém 12B se skutečnou obtížností 9A. Jde o jeho třetí takto náročný přelez. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítěci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 7:30 a v Praze v Dobřížské ulici u Zlíchovského tunelu překáží nehoda a proto je kolona na jižní spojce směrem k Vltavě od Krče nebo na Strakonické do centra z Chuchle. Bouračka, co byla na magistrále před nájezdem na jižní spojku u Rostyl, tak to už vyřešili, ale pořád je zpomalený provoz na D1 od Průhonic. Ani dneska nechybí kolona v ranní špičce na plzeňské dálnici. Ze 7. kilometru D5 po Ořech je to na 30 minut. Na Slánské 7 je kolona nejenom do Prahy od 5. kilometru, ale i opačně, protože u sjezdu na letiště překáží srážka 3 aut a zpomalení je od konce okruhu od Evropské ulice. A pak máme čerstvou nehodu na Harfě, na Poděbradské směrem do centra. Řeší se tam nehoda 2 osobáků a počítejte s tím, že se zaseknete už u sjezdu z Kbelské ulice. No a v Brně tady máme čerstvou nehodu na Gajdošově ulici. Takže počítejte se s pomalením ve směru od Ostravské. Řeší se tam nehoda 2 osobáků. No a dojezdy do Brna. V koloně je například bratislavská dálnice ze 3. kilometru. Jestli jedete od Vídně či Mikulova, tak se zaseknete u Rajhradu. A jestli je to po D1, tak především je kolona mezi Ostrovačicemi a Popůvkami. A pak samozřejmě před Rohlenkou, kde se brzdí na 212. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bousky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24, na západě a místy i severu do 20 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Naši fotbalisté klesli v žebříčku FIFA na 51. místo, nejníž od září 2017. Po čtyřech porážkách v Lize národů se poprvé od rozdělení federace propadly mimo první padesátku po druhé. V čele je Španělsko. Policie při rozhovoru ministra Macinky s maskovaným mužem nezjistila přímé ohrožení politika. Prověrka ale odhalila nedostatky v postupu přítomného policisty. Na pražském jižním městě u stanice metra Opatov otevřeli nový parkovací dům pro 495 aut. Stál 660 milionů korun bez DPH. Do Prahy denně přijíždějí stovky tisíc aut. Neobvyklou krádež řeší na Praze 18.
2: Na svém facebookovém profilu vyzvala veřejnost k pomoci při objasnění krádeže bronzového pomníku věnovaného zaměstnancům továrny Avia, kteří padli během druhé světové války. Případ, který je v šetření policie, se udál v noci ze 24. na 25. srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec OpenAI pozastavila trénink svých nejschopnějších modelů. Jeden z nich obešel síťové zabezpečení a pomocí DNS se dostal k živému internetu, přestože k němu neměl mít přístup. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: Od naší páté desky Polipsy dědu s náma začal jezdit a doteď jezdí jako zvukař Jirka Novotnej, který mu nikdo neřekne jinak než Kulich. Před náma dlouho zvučil Tři sestry, za pultem je skutečně neskutečně šikovnej, nahrává ve studiu kapelám desky, sám hraje na několik nástrojů a má za sebou účinkování v mnoha tělesech. Navíc skvěle zapadnul do party, protože jede na podobný vlně jako my, to znamená, že vyhledává srandu a občas se vykalí. V době, kdy k nám Kulich nastoupil, jsme už byli v celku zavedený zboží, kdy kapela bez problémů šlapala a tak jsme to často slavili. Tou dobou nás sponzoroval výrobce tekely Olmeka, která nám jako dárek do naší malý zkušebny navezla v krabicích neskutečný množství 500 flašek tohodle nápoje, takže slavit bylo čím. Věkový průměr v kapele byl zhruba 30 let, vymetali jsme kluby a festiáky po celé republice a jak tenkrát vypadalo naše víkendové hraní, jsme kdysi popsali takhle. Je pátek dopoledne. Pokud se nekoná koncert zrovna v Praze, kam dojedeme MHD, tak dodávka při cestě na centrální sraz před zkušebnou pozbírá po všech čertech členy týmu, což je celkem 9 lidí. Když jsou všechny místa obsazený, může začít hra s názvem Výjezd v pátek z ucpaný metropole. Pokud hrajeme dobře, pokročíme do dalších levelů zásek na D1, objížďka všude nebo uzavírka všude a dalších jim podobných, kterýma si náš národ zpestřuje cestování po republice. Po cestě stavíme na oblíbených benzínkách pro jídlo, pití, cigarety a tak. Jdeme na jisto, protože za těch spoustu let praxe jsme vyselektovali ty pumpy, kde mají dobré jídlo, kafe nebo je tam příjemná obsluha, co nás už zná.

0: nám svěřil, že i on rád chodí na koncerty, i když z toho pak má někdy trošku divné sny. Třeba jako před 13 lety, když byl na stadionu Slezan ve Frýdku místku na Iggy Popovi.
1: A jistě víte, že hlavním vzorem pro Iggy Popa, když začínal, byl Jim Morrison, protože viděl Doors a stal se Iggy Popem a tak dále a tak dále. A v tom snu ke mně přišel takový frajerský, lehce přiopilý, lehce zhulený Jim Morrison, tak ročník 1970, bych řekl. A říká, hele, tak s těma hemisférama to máš snadný. A já jsem říkal, jak to myslíš? A on říká, no to je jako Frýdek místek. A já jsem říkal, Jimmy, to mě teda vysvětli. A on říká, no tak to máš jako, ta pravá hemisféra to je jako Frýdek, to je jako Free. A ta levá to je jako, že to je všechno na tom místě svým, tak to je jako místek. A tak jsem si říkal v tom snu, že to je jako vtipný, ale ještě jsem koukal, ještě mi to nepřesvědčilo. A on říká, a ta pomlčka mezi Frýdek a místek, to je korpus callosum mezi hemisférama. To si pamatuju.
2: No,
1: tak jsem říkal, jako Jimmy, teda díky. Probudil jsem se, okamžitě jsem běžel k zápisníku. A každé vystoupení ve Frýdku místku, to říkám místním lidem, kteří teda jsou upřímně nadšení. Fakt jako nekecám, vůbec nic jsem si z toho nevymyslel, toto se mi zdálo ve snu.

Tuhle písničku hrál Iggy Pop před 13 lety ve Frýdku Místku, kde byl i Petr Váša, co vás dneska potěší v Šumperku. V Uherském Hradišti bude v klášteře Františkánů v bývalé jídelně mnichů s ojedinělou barokní výzdobou vzpomínat na Radima Hladíka a Blue Effect Honza Křížek. Ten má nově další solovou desku a určitě tam

Ní něco zahraje, a když ne dneska, tak určitě zítra tady na Beatu, protože Honza bude hostem pořadu Rockerova rána od 9. u Vejvoďáka. Ale zpátky k dnešnímu večeru. V Jihlavě v DKOčku mají koncert Olympici, tedy kousek na barče v kulturním domu Barikádníku ve Strašnicích, první ze dvou koncertů kapely Harley, kapely, která v pátek vypustila do světa nový videoklip k písni Dávno vím. No a v brněnském Semilase dneska bude koncertovat kapela Progres 2, zítra hrají v Chocni. Ale dneska v Brně, ani v sobotu v Brně, v Rondu nebudou kabáti. Koncert se musí přesunout, nebo vlastně oba koncerty, kvůli viróze. Ostatně stejně jako trio Ivana Hlase, které předevčírem o měsíc muselo posunout hraní v Plzni a nevystoupí ani dneska v Jindřichově Hradci.

0: Stal se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vypuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 hodin v Praze, ale před Prahou na Slánské dálnici je kolona. Směrem na metropoli takhle to po ránu vždycky bývá. Teď počítejte se zpomalením z 5. kilometru. Ale dneska je fronta i směrem od Prahy, protože u letiště se srazila 3 auta a kolona začíná u sjezdu z Evropské ulice. Opět ten směr otočíme a podíváme se na velký pražský okruh na D0, kde se dneska brzdí směrem na D1 už u Karlova dálnice a samozřejmě, že se pak špatně najíždí na okruh z plzeňské dálnice. Po ořech se 7. kilometru D5 už je to na 40 minut. No a pojďme si taky ještě něco říct o problémech, co máme teďka na Trojce. Tak počítejte s tím, že jestli jedete z Tábora na Benešov, před Benešovem, u Jirovic, tak tam je to omezení a taky u Mariánovic a obou směrně jsou tam kolony. Tak od Prahy se zaseknete hned za Benešovem a jestli jedete od Českých Budějovic, tak fronta začíná u Bystřice. Býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 na západě a místy i severu do 20 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve jasno, ráno a dopoledne ojedinělé mlhy, postupně od severozápadu. Přibývání mraků na jihovýchodě až později večer, v severozápadní polovině Čech večer místy, jinde jen ojedinělé zaprší. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejový brankář Lukáš Dostál dnes zažil v NHL nepovedený zápas proti Edmontonu. Ve druhé třetině inkasoval 5 gólů ze 17 střel a po 40 minutách střídal. Anaheim nakonec prohrál 2-5. Martin Nečas nebodoval a Colorado poprvé v sezóně prohrálo ve Winnipegu 2-3. Basketbalisté Slávy NBK vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou s Albou Berlín 86-110. Opava pak vstoupila do evropského poháru FIBA domácí porážkou se Splitem 68-74. Kriminalisté odhalili obří daňový podvod se škodou téměř 5 miliard korun. České firmy měly dovážet elektroniku ze třetích zemí a neodvádět DPH. Čtyřem obžalovaným hrozí až 10 let a propadnutí majetku. Americký prezident Trump si letos příliš nevěří na Nobelovu cenu za mír. Řekl, že Nobelův výbor by podle něj cenu někomu, jako je on, nejspíš nedal. Nobelovku za chemii letos získali Kagana Soai za objevy v oblasti asymetrické organické syntézy. Může to přispět k přesnější a bezpečnější výrobě léčiv. Vítěze Nobelovy ceny za literaturu oznámí Nobelův výbor dnes po 13. hodině. A nakonec, vojáci na Libavé testují prototypy pozemních robotů a bezpilotních letounů. Kromě toho se zkouší autonomní prostředky, moderní maskování i senzory pro průzkum. Více velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
5: To, co zjistíme, sepíšeme a dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
4: To byla poslední informace těchto zpráv, čtvrteční vysílání pokračuje dál s Guns N' Roses.

Když jsem tady v minulé hodině kvitovala, že Standa s Bíťákem Jirkou, co včera vyhrál Kajzrovu udírnu, zvažovali na zpracování maso hovězí, vepřové či rybu a vynechali drůbež, tak Honza mi k tomu hned napsal, kachna je sice výborná, ale na uzení nevím a to ostatní skřídly je suchý. O tak, suchý. Co takhle krutí stehna naložený, pečlivě naložený.

0: Tady u nás na Beatu hrajeme o udírny Kaiser, ano, pokračujeme v tom i ve čtvrtek 8. října a v Americe je v plném běhu playoff Major League Baseball. Dneska jí známe tři účastníky mistrovské série. O velké finále proti sobě nastoupí úřadující šampioni LA Dodgers proti Milwaukee a Tampa, která jasně 3-0 vyřadila New Yorkské Yankees, ještě na soupeře čeká. A když už jsem u baseballu, tak bych ráda vystřihla poklonu české blind reprezentaci, když na turnaji v Itálii obsadili 5. místo a podařilo se jim tam ve skupině třeba porazit veleskušené Angličany. Blind baseball, jak už název napovídá, je pro zrakově postižené. Hraje se s míčkem, co je ozvučený rolničkou. Nejsou tam nadhazovači, pálkař si míček nadhazuje sám. A ve hře jsou i vidící asistenti, kteří třeba tleskají na metách. Teď už Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Florbalisté Tatranu Střešovice vyhráli v pražském derby nad Spartou 5-2. Tatran tak zůstává po 5 zápasech 100% a vede Superligu o 3 body. Sparta naopak po úvodních 3 výhrách po druhé za sebou prohrála. Basketbalistky USK Praha vyhrály v Trutnově 92-71 a dostali se do čela ligové tabulky. Druhá SBŠ Ostrava zůstává také bez porážky po výhře 78-76 v Hradci Králové. A na závěr si řekneme, že Nepál se hodně mění. Rádiu Beat to řekl horolezec Honza Tráva Trávníček.
3: Upozornili mě na to kamarádi, kteří tady s námi byli před rokem, před dvěma. Říkali, hele, ty, tady je čisto, jako ty ulice jsou bez bordelu. A jo? Já když se vlastně uhlídnu, tak to vidím, ale tím, jak tady člověk delší dobu jako žije a tráví čas, tak to pak není takhle zřetelné. Starosta Kátmandu, mladý klub, rapper, který je teď premiérem, tak se stará.
2: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 8:58 se zaseknete třeba na D1 z Olomouce na Ostravu v omezení za Bílovcem od 342. po 346. kilometr. A ještě kousíček předtím na 334. Je to stále z Olomouce na Ostravu, je zavřený levý pruh a předtím je asi kilometrové zpomalení. Silničáři taky před 30 minutou zeštíhlili dálnici z Prahy na Brno za Humpolcem na 95. kilometru, takže počítejte s tím, že se zpomaluje na nějakém 93. A na trojce před Benešovem od Českých Budějic je kolona začínající už před Bystřicí kvůli semaforu, co je u Jírovce, opačně fronta od Konopiště. No a příjezdy do Prahy, tak stále platí ranní špička s kolonou ze 7. kilometru plzeňské dálnice po Ořech. Je to na 40 minut. V tomto směru velký pražský okruh se seká od dálnice Karlovarské. Jestli jedete opačně, jedete-li po Slánské dálnici od Prahy, tak počítejte s kolonou začínající kousíček za Evropskou, protože u letiště se došetřuje srážka 3 aut. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes zpočátku místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou na západě srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak 19 až 23, na jižní Moravě i 25 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu na frontě i jinde s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou povedou nové sezóně rakouští trenéři Pichler a Grasser. Snowboardovým koučem zůstává Reiter. Ledecká bude nově závodit na lyžích značky Head. V Česku nebyl potvrzen žádný případ moru a riziko nákazy v souvislosti s podezřením na plicní mor v Rusku je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízké. Hygienici ale situaci dále sledují. Ve středních Čechách platí kvůli suchu stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného se proto do konce dubna může snížit z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Eiffelovka už nebude v Loučeňském Bludišti sama.
2: Zámek Loučeň otevře 28. října další procházky osvětleným zámeckým parkem pod názvem Labirint světla a ráj srdce. Ten nabídne poprvé dvě různé trasy. Premiérově zářící oranžérii i nově nasvícenou fasádu terasy. Luboš Dvořák, Loučeň.
1: A nakonec nový turecký vlastník Smartwings chce zachovat značku ČSA i její identitu. Pegasus zároveň plánuje zachovat značku Smartwings a obě společnosti postupně propojovat. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Pokud pláčete ne nad divokými koňmi, ale i proto, že jste si chtěli dneska trošku udělat dobrou náladu a vyřádit se na kabátech v Brně a oni tam i sobotní hraní kvůli viróze museli na poslední chvíli zrušit, nebo přesněji bude se hledat méně usmrkaný termín, tak vyždímejte kapesníky a nebuďte smutní, jak zpívá Karel Plíhal, každá holka má pro někoho sluch absolutní. Karel s kytaristou Petrem Fialou včera odehráli koncert v Plzni a příští středu budou v Turnově. Dneska se dá jít třeba v Brně do Semála na Progres 2, anebo se vypravte do Kolínského městského společenského domu, kde svůj gotický rok zahraje kapela 13. století a pan vedoucí Zdeněk mi napsal, že začátek je ve 20 hodin. O hodinu dříve začíná ve františkánské klášteře vzpomínka na Radima Hladíka a Blue Effect. Honza Křížek dneska bude v Uherském Hradišti a zítra po ráno už od 9. ho budeme mít tady ve studiu v pořadu Rockerova rána s Vejvoďákem. Určitě proberou i Honzovu novou desku Všechno, co mám rád a vlastně všechno, co má Honza Křížek rád. Teď já pustím z jeho trojky písničku Pojď se mnou.

0: Dobré ráno, Kačenko, Mirek, prosím tě, já mám dopravní volání z Belsk směru od D8 do Hloubětína, sice jede celkem v pohodě, ale v podjezdu pod Mladoboleslavskou úplně na pravý krajnici je vypadlý vyskočený výko kanálu. Pozor na to, ať tam někdo nenechá kolo, jo?
1: Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Baku pokračuje judistické mistrovství světa, kde nám včera udělala velkou bronzovou radost Renáta Zachová. Dneska přichází na řadu kategorie, kde máme hned dva borce. Do 90 kilo je Adam Kopecký i David Klamert. Jeho soupeřem pro první kolo byl zvolen Francouz, co ho porazil na olympiádě v Paříži a pak si tam došel pro bronz a bohužel koukám, že i dneska byl úspěšnější než David. Ale budeme i dále držet palce. Na bítu si pouštíme Nazarety.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9 hodin. Jedete-li z Prahy na Brno po D1, tak počítejte s tím, že se zaseknete u Humpolce na 90. kilometru. Na 95. je totiž krátkodobé omezení, je tam zavřený pravý pruh a to zdržení je tam asi na 10 minut. Opatrně taky na dálnici z Hradce Králové na Prahu za Chlumcem nad Cidlinou na 59. kilometru stojí Ukrajinice porouchané nákladní auto. Ve studiu Beatu už je Jirka Rogl, za chviličku roková detektivka, tak ať jste úspěšní.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 na západě a místy i severu do 20 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve jasno, ráno a dopoledne ojedinělé mlhy, postupně od severozápadu. Přibývání mraků na jihovýchodě až později večer, v severozápadní polovině Čech večer místy, jinde jen ojedinělé zaprší. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilo. V prodloužení porazila Maďarku Krizeovou a vybojovala svou první světovou medaili. Fotbalový obránce Slávie Štěpán Chaloupek bude kvůli svalovému poranění zhruba měsíc mimo hru. Zranění utrpěl v zápase Ligy národů. Po teplém začátku týdne se o víkendu výrazně ochladí a zaprší. Z dnešních teplot kolem 20 klesnou maxima zítra na 10 až 15 stupňů a podobné počasí vydrží i o víkendu. Teploty kolem 17 stupňů zůstanou jen na jižní Moravě. Modernizace železnice výrazně promění Vyškov. Zdvoukolejnění trati zkrátí cestu do Brna na 15 minut. Město přestěhuje nákladové nádraží a změn se dočkají i Smetanovy sady nebo mosty přes ulici 9. května. Více místostarosta Vyškova Karel Goldemund.
7: Zdvojkolejnění znamená, že se staneme spádovou oblastí zhruba pro 40 tisíc lidí. Zkrátí to vlastně dojezd do Brna se všemi plusy i minusy, které to přináší. Vyškov na to musí být připraven infrastrukturálně, protože prostě staneme se předměstím Brna nebo možná Brno předměstím Vyškova, to je úhel pohledu, ale prostě stane se to. Připravujeme se na to samozřejmě v rámci přípravy nového územního plánu.
6: A nakonec legendární stíhačka Spitfire poprvé přistála na pražské Točné. Stroj Supermarine Spitfire MKIXE JT-10 dorazil z Austrálie po symbolickém průletu nad Ruzyňským letištěm. Slavnostní představení bude ale až 19. října. Poslední informací těchto zpráv je ta, že přichází Jirka Rogl.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

dobré ráno, víťáci, to už byl začátek první nápovědy dnešní detektivky. Skočila mi tam hned takhle po pár plech, kteří mimochodem tedy včera skvěle zahráli tady v pražské O2 aréně. Byl jsem tam fotit, tak se můžete těšit na reportáž na našem webu radiobeat.cz. 10 minut po 9. vás ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl. No a mám tu detektivku, tohle už byl začátek první nápovědy, ale já vám ji klidně pustím ještě jednou. Prozradím vám, že tedy soutěžíme, ten, kdo tu detektivku správně vyluští, vykříží, tak ten tady má od Vejvodáka připravenou knihu I pankáči pláčou od Jitky P. Bařinové. Sám jsem ji nečet, ale ten obal vypadá pěkně, takže se máte na co těšit. A pak ještě jeden takový malý bonus vás čeká. Takže moment, já si tady ještě tedy znovu připravím tu nápovědu, která vám začala hrát před chvílí, a prozradím vám tedy, že nehledáme kapelu, ale jednu osobnost, kterou dobře znáte i třeba z vysílání Rádia Beat. Víc zatím neřeknu a pustím vám ještě jednou tedy tu nápovědu, která už začala hrát hned po těch pár plech.

to asi stačilo jako nápověda a kdo ví nebo si myslí, že ví nebo to chce jenom zkusit, tak však to znáte, volá na číslo 210 32 33 34 a my si zatím pustíme nějakou muziku.

0: mám tu hned prvního býťáka, který už si myslí, že ví, jak tedy ta detektivka, jak to s ní vypadá. Rádio Beat.
1: Ahoj Jirko, tady je Johnny z Krásenska u telefonu.
0: Ahoj, ahoj, tak jak bys to viděl?
1: No, já bych typl, že podle té nápovědy budeš hledat někoho, kdo má hvězdu v Hollywoodu. Tak přemýšlím, který rocker by to mohl být, abych typl Ozzyho Osbourna.
0: Hele, tak to by bylo super samozřejmě, ale výjimečně to Ozzy není. A já dám vlastně další nápovědu, že člověče, o tu hvězdu tam nejde, ale jde o to, kde je ta hvězda. Tak.
1: Aha, tak dobře, budu pátrat dál.
0: Dobře, díky, měj se,
1: ahoj. Díky, měj se krásně, ahoj.
0: Tak tím pádem máte vlastně už dvě nápovědy, tak pouštím teď další a samozřejmě pak si dáme hned kabáty a ty to teda nejsou, ty nehledáme, hledáme jednu osobnost, je spojenou samozřejmě s rockovou muzikou, může to být muzikant, může to být zpěvák a nebo třeba i něco jiného, to zkrátka je na vás, nebo tedy ne na vás, ale uvidíte. A kdo si myslí, že ví, nebo to tak zkrátka volá zase na to číslo naše 210 32 33 34. Nápověda další.
2: Táto!
3: No?
2: Bržou mi klouby. Někdo k nám jde.
4: To jsou Hrudimský.
2: Je s nima i Géza.
5: Schovej tu polivku!
6: Dobrý den.
7: No, dobrý.
3: No to je překvapeníčko. Nenapíšete, že přijedete na blind, jako vždycky, že jo?
6: Se slíkneme, jo.
3: Ne, já otevřu okno. To nestojí za to. Neslíkejte se.
6: Nebojte se.
8: Je to nula.
6: Nebojte se, my tady nebudeme dlouho. My jsme si včera už zažádali v obyt, viď mám.
9: No,

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Křemílek.
0: Ahoj, Křemílku.
1: Tak podle mýho, když je to na čele, tak to bude golem.
0: Když je to jo, na čele, takže je to golem, ale to je, hele, je to výborný teda tip, to mě ani nenapadlo, ale není to golem teda.
1: Tak děkuju.
0: Taky. Ahoj. Čau. Rádio Beat. Jsi strašně z dálky slyšet, zkus to nějak vylepšit.
2: Na Hradiště, slyšíme se.
0: Ano, ano.
2: Prosím tě, nehledáme Petra Korála.
0: Já, proč tě to napadlo?
2: Tak první nápověda byla skupina Oceán.
0: Ano.
2: A Korál, ten najdeme v oceánu, ne?
0: No.
2: A druhá nápověda, to už jsem volal, to jsem už moc neposlouchal.
0: Jo, jo, to byla taková, o takový návštěvě, která nebyla moc čekaná. Tak to nevadí, hele, ale není to teda Petr Korál, ale tomu přeju, já mu to vytídím, že takhle, že si ho hádal, ale není to on.
2: Říkal, že vlastně působil na rádiu Beat nebo působí, tak mě to tak napadlo, víš?
0: Jasně, já jsem říkal, že znáte tu osobnost z rády, já vím, že to bejte z vysílání, ale díky za tenhle tip a můžem doplnit, že správně, že je to teda domácí, tuzemská osobnost v každém případě, jo?
2: Dobře,
0: další nápověda.
2: Díky.
0: Ahoj.
2: Díky, čau.
0: Tak už toho víte, spousta zatím tedy nebyla ta detektivka rozluštěna, odhalena, ale teď si myslím, že ta nápověda je tak jako úplně jako směroplatná, jak říkala Máňa. Takže to už určitě někdo dá, tak dobře poslouchejte, je to ze známé televizní komedie oblíbené.
3: Přineste nám dva krajíce chleba. Myslím jako pro oba. Jo?
4: Prosím, milé rád. Prosím, chlebíček, račte si posloužit.
3: No, vypadá dobře. Dej tomu taky krajíček.
4: No jistě, bohoušku. Co pak je to? Co pak je to, bohouši? Tak vem si chlebíček, přece krásnej, vůňavej chlebíček, čerstvej, bohouši. No tak papej, bohouši. No tak, bohouši, pojď sem, jednou za maminku, jednou za tatínka, hezky, no. Čup, odevři pusinku, no tak pusinku odevři. Odevři tu držku, blbče.
3: Třeba už nemůže.
4: Co by nemůže, jak to, že nemůže? Musí, možo. Fix. Já bych ho, kdybych já měl ryže. Pouši, pojď sem. Noze, pouši. Pati. Pati. Pati. Pati. Rok se vína.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj, Petře. Tak jak to vidíš?
1: Bohouše Josefa bych typoval.
0: Že je to z Bohouše, myslíš? No hele, taky dobrý tip, ale od toho Bohouše tam nejde, nebo to, co se tam dělo v té scénce.
1: Aha.
0: Nenapadá tě nic?
1: Tak. No jedlo se tam hodně, jako byla tam sázka, ne? Nějaká,
0: no, no, ano, ano. Tak se ještě zamysli a můžeš to zkusit znovu.
1: Dobře.
0: Měj se,
1: děkuju,
0: ahoj.
1: Děkuju, měj se, taky papa, ahoj.
0: Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Martin Opava.
0: Ahoj Martine, tak povídej.
2: Musím olinné z chleba.
0: A jak tě to napadlo?
2: Podle té třetí indicie, jak tam jsem slyšel asi tisíckrát chleba.
0: No ale ještě ten Bohouš, ten Bernardín ho nechtěl jíst, že jo, ten chleba přece.
2: Tak to nevím.
0: No tam šlo o to, že ten menšík v tom, viděl jsi to tu hru nebo tu inscenaci?
2: Asi ne.
0: No a on se vsadil, že sní toho víc než Bernardín Bohouš a pořád všechno jedli, všechno masíčka, dobrůdky a nakonec ho dostal tím, že nechtěl jíst chleba obyčejnej, že ten Bernardínovi nechutnal. Takže to vlastně ten menšík vyhrál, no a proto nejes chleba, že jo? Ano, je to správně, takhle. Co ty předchozí ty nápovědy? Tak já ti řeknu, oceán, tak tam bylo hvězdu na čele máš a to čelo, tak to je nástroj, na který hraje, olinné z chleba, čelo, violončelo. Co jsme měli jako druhý? Nezvaná návštěva, to je album od Olina neje z chleby. No a teďka to bylo tohle a ty máš tady knihu a jako bonus ještě dostáváš od Vývoďáka nebo od Rádia B CDčko, Dark Gambale, máš radost? Tak jo, tak teď budeme až do konce hodiny poslouchat muziku Olina neje z chleba. Já teďka nevím, jak to správně skloňovat. A mezi tím možná ještě pustím ty další nápovědy, co jsem si připravil. Uvidím. Tobě blahopřeju.
2: Děkuju.
0: A nepokládej mi to, napíšu si na tebe kontakt, jo?
2: Díky.
0: Tak hurá, sláva, detektivka byla rozluštěná a tím pádem celou půl hodinku tady bude znít muzika tohoto velice sympatického, oblíbeného našeho muzikanta. Začneme s Hondurasem.

Jaroslav Olinné z Chleba byl co by osobnost naší dnešní detektivky odhalen po třetí nápovědě a já tak doplním, že tenhle skvělý muzikant a chlapík se narodil 10. ledna roku 1960 v Kyjově. No a tenhle náš český rockový violončelista, baskytarista, zpěvák a houslista, to je docela známá věc, po absolvování konzervatoře v Brně měl nastoupit ve Zlíně nebo tehdy ještě v Gottwaldově do symfonického orchestra, ale místo toho se v roce 1981 přestěhoval k nám do Prahy, kde začal hrát se skupinou Marcias. V roce 1984 od kapely odešel a stal se členem skupiny ETC. No a během toho času koncertoval také s Chundergroundem, v Blues Session Petra Kalandry, spolupracoval s Vlastou Rédlem, Čechomorem, Petrem Zkoumalem, Janem Burianem, Michalem Prokopem a mnoha dalšími. A my si teď poslechneme krásnou skladbu Amerika, kterou Olin zpívá se samotnou Martou Kubišovou.

jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouře jednou svoukla písek, já zas navrat k

Začal jsem tě všude hledat, nevěděl, co dál. Prý nás dělí velká dálka, jo, tak toho jsem se bál. Došlo mi, že mě tu čeká už jenom žal a zimnice.

soudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptákům,

0: Ano, a tuhle více než půl hodinku jsme tedy s Olinem Nejes chlebou, který byl s Jaroslavem Olinem Nejes chlebou, který byl alfou i omegou té dnešní detektivky, která byla tedy uhodnuta po třetí nápovědě, tak nám uzavřela skladba Lev, taková legrácká kraťonka, no a protože Petr Šimáček už je tu připravený se zprávami, necháme ho je stejně, jako vždycky to děláme i v případě odpoledního Pepi Lábuse, pěkně doštilovat, že si tam opravit hrubky a tak, doladit nějakou tu interpunkci a co já vím co, tak spolu s vámi koukneme samozřejmě také jako vždy v závěru hodiny na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme krátkou stručnou zprávou z D1, 91. až 95. kilometr ve směru na Ostravy, tvorba kolon vozidel, a to tedy zde před dopravním omezením. Na silnici 640, a to už jsme v Brně, tak tady máme srážku neboli ťukanec dvou osobáků, pozor tam. Z aplikace tady mám zprávu v ulici Dolní Valy v Uherském Brodě, okres Uherské Hradiště, tak zde totéž srážka, ťukanec dvou osobáků. A pak ještě jednu, bohužel, se zraněním nehodu v ulici Žižkova v Lounech, a tam je to tedy srážka osobáků s cyklistou, to často tedy končí takhle špatně, ale tak uvidíme, třeba to bude v pohodě. A vy, býťáci, všichni jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinělé i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 na západě a místy i severu do 20 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve jasno, ráno a dopoledne ojedinělé mlhy, postupně od severozápadu. Přibývání mraků na jihovýchodě až později večer, v severozápadní polovině Čech večer místy, jinde jen ojedinělé zaprší. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Pardubic otočili zápas Ligy mistrů v Bordeaux a po výhře 5-2 postupili do play-off. Dynamo prohrávalo 0-2, ale ve třetí třetině vstřelilo 4 góly. Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu 2 předehrávky, více Petr Plintovič.
4: 9. kolo hokejové extraligy dnes začnou 2 zápasy. Sparta v tradiční bitvě gigantů přivítá od 18.30 brněnskou Kometu. Druhý duel začne už o hodinu dříve. Plzeň v něm vyzve České Budějovice. Dalších 5 zápasů se hraje zítra.
3: Ruská diplomatka označila Česko za účastníka války na Ukrajině. Julia Ždanovová tvrdí, že Česko spolu s dalšími dodává drony. Rusko podle ní bude tyto státy dál považovat za své cíle. V okolí Prahy je kvůli nedostatku vlakových jednotek dále omezená kapacita některých spojů. V provozu chybí 8 jednotek City Elephant a problém se týká hlavně linek do Českého Brodu, Poříčan, Benešova a Milovic. Do provozu se mají po opravách vrátit 2 jednotky, jedna na konci října a druhá v listopadu. A nakonec, staré elektromobily jsou podle nové britské studie méně poruchové než auta se spalovacím motorem. U vozů starých 3 až 8 let s nájezdem 100 až 200 tisíc kilometrů se závady objevily u 16,5% elektromobilů oproti 22% spalovacích aut. U mladých vozů je ale poruchovost obou typů zhruba stejná, kolem 12%. To byl přehled zpráv, po něm AC/DC.
0: Classic Rock.

zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

Janač Tíráš nám takhle zahájili hodinu spolu s Lubošem Pospíšilem a předtím také AC/DC. 17 minut po 10. je tu spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. No a i v téhle hodině nás čeká samozřejmě spousta a spousta parádní muziky. Mám tady třeba Queen, Rolling Stones, The Knack, Midnight Oil. Teď si dáme Beatles, kterých není nikdy dost. No a už tady tahám i něco, že bychom si mohli trošku za soutěži, to se nechte překvapit, buďte pozorní, mám tu nějaké lupení, ale to nechci předbíhat, teď si dáme zkrátka Beatles a přímo toho jejich seržanta Pepře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

to byly Midnight Oil na Beatu. No a já se teď spolu s vámi podívám na náš web radiobeat.cz, kde můžete, tak jako vždy, hlasovat o půlnoční album, které tedy zazní příští týden. Hlasovat můžete až do půlnoci neděle, tedy 11.10. No, podíváme se na konec těch, vlastně toho žebříčku, tam tedy ku podivu je Bob Dylan s jeho eponymním albem Dead Kennedys a Dire Straits jsou třetí od konce. Tam bych to věděl, že už to asi nedotáhnou tyhle tři desky, když kdo ví, ale nicméně teď tu mám první tři pozice a tam je to tedy, že není úplně jasné, kdo čí muzika zazní. Bruce Dickinson, Balls to Picasso, to je tedy bronzová příčka, Dio a Holy Diver, naprostá klasika, no a za tím tedy první, nechci říct bezkonkurenčně, ale o hodně hlasů jsou Deep Purple a jejich In Rock. Ano, tahle kapela zrovna včera zahrála v O2 aréně, bylo to skvělé, jak už jsem říkal, byl jsem fotit, tak se můžete těšit na fotky, já hned jak dorazím z téhle mojí směny z rádia, tak to doma pořádně proberu, doupravím, pošlu Standovi a ten to vyvěsí na ten náš býťácký web. No a my si za chvíli po menšinových sportech dáme, jak už jsem tedy předeslal, The Knack, anebo třeba z takové Rolling Stones.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Pilot Formule 1 Valtteri Bottas dojel po 4 dnech na kole z Malajzie do Singapuru. Na gravelovém kole urazil téměř 420 km a dnes se zapojí do programu Velké ceny Singapuru. Házenkářky Slavie Praha prohrály v souboji o čelo Interligy v Dunajské Středě 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesly na čtvrté místo. Před Slavií se posunul Most, který vyhrál v Plzni 35-24. Martin Stráník přelezl v Adršpachu cestu s názvem Problém 12B se skutečnou obtížností 9A. Jde o jeho třetí takto náročný přelez. Florbalisté Tatranu Střešovice vyhráli v pražském derby nad Spartou 5-2. Tatran tak zůstává po 5 zápasech 100% a vede Superligu o 3 body. Sparta naopak po úvodních 3 výhrách po druhé za sebou prohrála. Basketbalistky USK Praha vyhráli v Trutnově 92-71 a dostali se do čela ligové tabulky. Druhá SBŠ Ostrava zůstává také bez porážky po výhře 78-76 v Hradci Králové. A na závěr si řekneme, že Nepál se hodně mění. Rádiu Beat to řekl horolezec Honza Tráva Trávníček.
2: Upozornili mě na to kamarádi, kteří tady s námi byli před rokem, před dvěma. Říkali, hele, ty a tady je čisto, jako ty ulice jsou bez bordelu. A jo, já když se vlastně uhlídnu, tak to vidím. Ale tím, jak tady člověk další dobu jako žije a tráví čas, tak to pak není takhle zřetelné. Starosta Kathmandu, mladý klub, rapper, který je teď premiérem, tak se stará.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio

Tak to bola pumpa na rádiu, víta mne bohužel včera večer po návratu z koncertu Deep Purple zasáhla smutná správa, že zemřel první zpěvák téhle kapely, Zdeněk Barták. Znal jsem ho právě z pumpy a jezdil s námi nějaký čas s kapelou jako zvukář, byl skvělý, často pak volal sem k nám do beatu a zval vás na svoje akustické koncerty, je mi to moc líto a doufám, že už Zdeněk nějaký další takový pořád dá tam nahoře.

0: to byly Led Zeppelin a tak jsem si v souvislosti s touhle muzikou vzpomněl, že když už jsem tedy mluvil o tom včerejším skvělém koncertě Deep Purple, tak tam zahrála jako předkapela velice, velice mladá kapela Jailer a ti tedy nejen svou muzikou, ale i svým zjevem velice, velice připomínali právě tuhle britskou legendu. Takže pokud jste je tam viděli, nebo pokud ne, tak si alespoň třeba poslechněte na YouTube nebo na Spotify, případně si můžete koupit jejich CDčko nebo desku. Já jsem si tam vlastně včera koupil CDčko podepsaný od všech čtyřech členů, tak jednou, až budou slavný, tak budu mít možná cenný artefakt. V každém případě my si teď před zprávami, před dnešními posledními zprávami Pepy Šimáčka zase spolu s vámi tedy poslechneme, jak to vypadá na našich silnicích, dálnicích a křižovatkách.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a zase tu mám nejdřív rychlou zprávu z D1, 136. až 133. kilometr směrem ku Praze, tvorba kolon, a to též na D10 a tam je to mezi kilometry 40. a 42. směrem na Turnov. V ulici Rybalkova, ale v té v Lounech máme nehodu, a to tedy dvou osobáků, takže pozor tam. A v ulici Rooseveltova, a to už jsme v Olomouci, velký pozor. Tvoří se tam kolony vozidel, a to proto, že se tam srazil nákladák s osobním autem. No a ještě tu mám od vás, a dokonce ve dvou případech, zprávu ze silnice 37 u Hajnic, což je na Trutnovsku, tak i tady máme srážku, čili ťukanec dvou osobáků. No a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 na západě a místy i severu do 20 stupňů. Vítr později odpoledne a večer od severozápadu s nárazy 15 metrů za sekundu. Zítra nejprve jasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy, postupně od severozápadu. Přibývání mraků na jihovýchodě až později večer, v severozápadní polovině Čech večer místy, jinde jen ojediněle zaprší. Teploty 10 až 15, na jihu Moravy 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
5: Hokejový brankář Lukáš Dostál dnes zažil v NHL nepovedený zápas proti Edmontonu. Ve druhé třetině inkasoval 5 gólů ze 17 střel a po 40 minutách střídal. Anaheim nakonec prohrál 2-5. Martin Nečas nebodoval a Colorado poprvé v sezóně prohrálo ve Winnipegu 2-3. Hypotéky v Česku za poslední rok výrazně zdražily, přestože hnutí ANO před volbami slibovalo zlevnění. Průměrná nabídková sazba stoupla skoro o procentní bod, což u hypotéky 3,5 milionu korun znamená vyšší splátky asi o 22 tisíc korun ročně. Na ceny hypoték má ale vláda ve skutečnosti jen omezený vliv. Přestupkové řízení s poslancem Turkem kvůli červencové nehodě bude řešit Praha 2. Politik se na sněmovnu s žádostí o projednání případu neobrátil. Měl právo, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. A nakonec vojáci na Libavé testují prototypy pozemních robotů a bezpilotních letounů. Kromě toho se zkouší autonomní prostředky, moderní maskování i senzor pro průzkum. Více velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
6: To, co zjistíme, se píšeme a dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
5: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si Accept.

Tak to byly Matadors na Beatu a 13 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tady pilně a poctivě pročítám všechny vaše vzkazy, mailíky, SMSky a teď tady mám jeden, který reaguje na to, že jsem vzpomenul, že včera bohužel nečekaně zemřel původní zpěvák naší Pumpy Zdeněk Barták a Hanka napsala moc hezky, si Jirko vzpomenul na Zdeňka Bartáka, znala jsem ho osobně a chodila jsem léta na jeho folkově laděné koncerty. No a včera ráno šel na houby a domů už se nevrátil, ale houby našel, našel ho u zaparkovaného auta a vedle něj košík s houbami. Ano, to je bohužel smutná zpráva, nicméně my budeme na Zdeňka Bartáka vzpomínat a teď si tedy dáme Bruce Springsteena a pak třeba takové Jethro Tull.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

I want you to show me.

No a když už nám teď dohráli ti Foreigner, zde ještě živě s původním zpěvákem Lou Grahamem, docela čerstvou novinkou je, že ten současný a již dlouholetý frontman Foreigner, skvělý letos 65-letý Kelly Hansen, se stal docela čerstvě po Johnu Corabim či Glennu Hughesovi novým hlasem i u nás velice populární supergroup The Dead Daisies. Už vypustili první nahrávku a právě s Kellym u mikrofonu zahrají 19. března příštího roku v Praze, tady v Paláci Akropolis pod Žižkovskou věží a podle mě to bude zase skvělé. Jak jinak?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jsem vám slíbil nějakou tu soutěž, nějaké to lupení, no a když nám dohrál náš Olympik, tedy muzika tuzemská, na tuzemský Big Beat bude právě i tahle dvojice lístku, a to konkrétně na 23.10., což je už za chvilinku, na koncert Tři tváře roku v brněnském Semilasu, kde zahrají Alband, tedy kapela Jaroslava Alberta Kronka, známého z Kernu, také Miloš Dodo Doležal a Vilda Čok. A já zase myslím nějakou lehkou otázku, tak jsem řekl posledního Vildu Čoka, Viléma Čoka, tak mi napište alespoň jednu kapelu, se kterou hrál nebo hraje, a že jich tedy bylo. Pošlete SMS-kou na číslo 720 001 222. No a když jsem řekl, že je to 23., tak 23. SMS-ka v pořadí vítězí na číslo, ze kterého sem přijde, do kterého dorazí, tak na to zavolám zpátky, tak to hlavně pak vemte, a my si zatím, ať se vám pěkně posílá a pěkně píše, dáme nějaké Pink Floyd.

0: Faith No More nám ještě dohrávají na beatu. Já jsem před chvílí dal do placu nějaké ty vstupenky, tedy přímo na koncert Tři tváře roku, a ptali jsme se, s jakou kapelou nebo s jakými kapelami hrál Vildačo, který tam vystoupí. No, v pořadí 23. dorazila správná odpověď od Květoše, tak si poslechneme tedy, jak to s ním vypadá. Ahoj Květoši, proč si myslíš, že ti volám takhle, člověče, ve čtvrtek v poledne?
1: No, zkoušel jsem posílat SMS-ku na Tři tváře roku, tak snad je to kvůli tomu.
0: Jasně, a napsal si, že Vildačo hraje kde?
1: Já jsem napsal, že hraje v Pražském Výběru, ale on hrál ve spoustě kapel, třeba ještě Nová růže, Tramboli a další.
0: Zikurát, Moped třeba. Teď tady v Brně zahraje s kapelou Bypass a ty tam půjdeš s někým ještě, koho vemeš?
1: Jo, tak to se ještě uvidí. No, určitě se někdo najde, to
0: jasně,
1: je taková parádní záležitost. Takže to...
0: No tak jo, v Semilase tam je dobře, viď? Tam je to na pohodu.
1: Tam je to paráda, tam chodím rád.
0: Dobře, no tak teď tam vyrazíš, tak mi to prosím tě nepokládej, blahopřeju samozřejmě, ahoj, napíšu si na tebe ještě kontaktík, jo?
2: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak a první zprávu od vás mám z Ivančic, to je silnice 393, ano, to je ulice Oslavanská, okres Brno-Venkov, a zde máme tedy Ťukanec, celý srážku dvou osobáků. Pak tu mám tedy ulice Dráhy v obci Brušperk, což je na Frýdko-Místecku, tak zde máme taktéž dva osobáky v sobě, samé tedy menší komunikace, zatím 396 u Branišovic, taktéž Brno-Venkov, zde máme vážnější nehodu a havárie motorky je to. Pak máme tady ulici Pražskou v Bílině, ano, to je na Teplicku, opět dva osobáky v sobě, a České Budějovice, a tam je to na Husově třídě tedy, opět Ťukanec, srážka dvou osobních aut, takže býťáci úplně všude a nejen tam, jezděte opatrně a bezpečně, a máte-li nějaké právě dopravní zajímavé informace i pro ostatní býťáky, nějaká varování, neváhejte a pište a nebo volejte.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Během pozdějšího odpoledne a večera se od západu postupně vyskytne na celém území déšť a na východě ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se až o 8 stupňů ochladí. Večer v severozápadní polovině Čech místy zaprší.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nikola Bartuňková porazila v Pekingu Karolinu Muchovou 6-3-6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Letošní wimbledonskou finalistku dostala za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Miru Andrejevovou nebo její krajenku Jekaterinu Alexandrovovou. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zastropovat růst do důchodového věku už příští rok. Národní rozpočtová rada předtím varuje, protože by to v dalších desetiletích výrazně zatížilo veřejné finance. Ruská diplomatka označila Českou republiku za účastníka války na Ukrajině. Julia Ždanová tvrdí, že Česká republika spolu s dalšími dodává drony. Rusko podle ní bude tyto státy dál považovat za své cíle. Po teplém začátku týdne se o víkendu výrazně ochladí a zaprší. Z dnešních teplot kolem 20 stupňů klesnou maxima zítra na 10 až 15 a podobné to bude i o víkendu. Teploty kolem 17 stupňů zůstanou jen na jižní Moravě. Prezident FIFA Infantino byl v Praze. Včera jednal s představiteli českého fotbalu i vlády. Tématem byla fotbalová infrastruktura, rozvoj mládežnického a ženského fotbalu nebo projekty FIFA Arena a fotbal do škol. V České republice nebyl potvrzen žádný případ moru a riziko nákazy v souvislosti s podezřením na plicní mor v Rusku je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízké. Hygienici ale situaci dál sledují. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

19 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Víte Jirka Rogl. No a shodou okolností teď, jak nám hrál Vladimír Mišík, tak jsem si tady psal tedy s jeho synem, s Matějem, tady jsme si četovali a tedy téma bylo, že jeho kapela Reflections of Karma, jednoduchodem tedy skvělá kapela, hledá nového bubeníka, měl to tady předtím na Facebooku, na Instagramu, no a jsem mu říkal, že to můžu zmínit i v rádiu a on teda mi psal, že už pár horkých kandidátů mají, nicméně se nevylučuje, že to nemůžete třeba ještě zkusit, pokud někdo bubnujete dobře a chtěli byste dělat takovou docela tvrdou muziku, kde je tedy výhodou, že zpěvák je rodilý, tedy teď nevím, jestli je Amík nebo Angličan, ale zkrátka jeho rodným jazykem je právě jazyk Shakespeareův, což je myslím do rockové muziky velká výhoda, velká paráda. No a Maťo mě aspoň prosil, jestli můžu pozvat na jejich jediný pražský koncert, který je ale na druhou stranu až 22. Je to čtvrtek tady ve Futuru, tak já klidně takhle už pozvu, ale aktuální to bude samozřejmě až předtím, tak to, kdo tady bude vysílat, tak to samozřejmě může taktéž zmínit a my si teď nedáme Reflections of Karma, ale dáme si Svíty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

až úplně do konce, do posledního tónu jsem nechal dohrát tuhle křišťálově čistou muziku King Crimson. No a jak jsem říkal, že poctivě čtu tady všechno, tu vaší poštu, tak třeba Zdenda teď napsal: ahoj Jirko, zdravím z Kolína. Já vím, že je čtvrtek, ale když už si v těch pozvánkách, my tu dneska máme 13. století hrající gotický rok. Městský společenský dům v Kolíně, začátek 20 hodin, díky moc Zdeněk. Ano, Zdeněk je zaslouženým ředitelem tohoto kulturního stánku a já myslím, že to není pozvánka jenom pro kolínské, protože tam je to kousek třeba až i z Prahy. Když sednete na mašinku, tak jste tam hned, kdybyste chtěli vidět 13. století dnes, takže touto pozvánkou jsem tedy doufám Zdeňkovi a i ostatním udělal radost. 13. století dnes v Kolíně, no a my si za chvíli po Beatoskopu dáme třeba z takové Aerosmith. Co je na to?

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Pomalu se k nám blíží, nebo možná teprve blíží, převratná novinka ze světa automobilismu. Přiblíží nám ji kolega Luboš Dvořák.
2: Do klubu Alberte je známá hláška ze staré TV reklamy, která by se mohla stát už skutečností. A to tak, že nasednete do přivolaného auta a ono vás bez řidiče odveze třeba do hospody a zpět. Česko uznalo prozatímní evropské schválení systému Tesla FSD Supervised a umožnilo jeho používání také na našich silnicích. Česko se připojilo k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které schválení systému již převzali. Jenže ono to s tou návštěvou restauračního zařízení nebude tak rychlé. Povolen je systém úrovně 2, tedy pouze částečnou automatizaci řízení. Řidič proto musí po celou dobu sledovat provoz a musí být připraven okamžitě převzít řízení.
0: Bítoskop.
1: 40 kilometrů za Prahou vznikl rodinný dům, jehož stěny z betonu jsou vytištěné na 3D tiskárně. A to unikátní technologií, která nabízí nové architektonické možnosti. Hrubá stavba byla vytištěna na staveništi. Jedná se tak o první dům v České republice, který byl vytištěn přímo na místě, kde bude stát. Technologie 3D tisku navíc umožnila přizpůsobit tvar budovy pozemku, efektivně využít dostupný prostor a lépe tak dům propojit s jeho okolím. Zároveň díky tomu, že jsou stěny duté, se daří ušetřit přibližně 50% betonu. Tisklo se 12 obodových stěn, 10 vnitřních příček a 10 překladů. Tiskárna disponuje plně ředitelnými koly, díky nim se dokáže pohybovat a manévrovat s vysokou přesností i na velmi stísněných stavebních parcelách. Během tisku bylo nutné postupovat v logickém sledu tak, aby stroj nezůstal zaklíněný uvnitř prstence zdí, které během tisku vytváří. Bítoskop končí, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.

vzpomínka na Seda Hoška, Plexis a Svět jsou jen báry, jinak je to samozřejmě cover Ramones. Vzpomínám, když Ramones hráli v Lucerně v 90. tak jim Plexis předskakovali a ptali se tam tedy v zákulisí v šatně, jestli můžou tenhle cover hrát, když jsou tam jako předkapela kucí z Ramones. Normálně jim to prostě povolili, že jim to vůbec nevadí, takže tam v ten večer tahle skladba zazněla dvakrát, jednou s českým a pak s anglickým textem. No a anglicky je samozřejmě také následující píseň Sweet Sounds of Heaven v podání Rolling Stones a ten krásný

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
3: No a zase kolony tu mám hlášené a tentokrát zde desítky, kde je to mezi 17. a 14. kilometrem ve směru na Prahu. V ulici Bílovská v Moravském Žižkově na Břeclavsku máme tedy nehodu dvou osobáků, Ťukanec, totéž Oslavanská, Ivančice, Brnovenkov, zase srážka dvou osobních aut, takže pod pozor je tam a podíváme se k nám tady do Matičky Stověžatky. Milady Horákové, to je Praha 6, tam ve směru na Střešovice máme neprůjezdný pravý jízdní pruh a opět kvůli nehodě dvou osobních vozidel. A ještě tu mám teď, mi tady přistála úplně rychlá zpráva na silnici 111 u Soběšína na Kutnohorsku. Máme nehodu autobusu, který sjel nebo vjel zkrátka do příkopu, takže i zde velký pozor a úplně všude víťáci. Jezděte prosím opatrně a bezpečně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Během pozdějšího odpoledne a večera se od západu postupně vyskytne na celém území déšť a na východě ojediněla i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů, zítra se až o 8 stupňů ochladí. Večer v severozápadní polovině Čech místy zaprší.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České fotbalistky zítra doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. Přes Českou republiku bude dnes přecházet výrazná studená fronta, na které bude silněji foukat. Český hydrometeorologický ústav kvůli tomu vydal výstrahu. Hlavně na horách mohou nárazy větru dosahovat rychlosti až kolem 90 km. V hodině. Kvůli větru už je od rána uzavřen horní úsek lanovky na Sněžku. Na pražském letišti Točná včera v utajení před veřejností přistál historický Spitfire z druhé světové války, který patřil ke 312. československé peruti britského královského letectva. Jeho slavnostní představení se na letišti odehraje 19. října. K vidění má být v letu zároveň i tahoun bitvy o Británii Hawker Hurricane. Dnes to napsali novinky.cz. Ve škole v polské obci Lešči Dolnoviny dnes ráno jeden z žáků nožem zabil 37-letého školníka a další dva dospělé zranil. 15-letého podezřelého policie zadržela. O útoku jako první informoval polský ministr vnitra Kierwiński. Případem se bude zabývat oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých. To byly zprávy. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

17 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. No a nám před pár okamžiky dozněla Hůl v slunečních hodinách v nezaměnitelném podání Oldy Veselého a brněnských Synkop z toho 80-kového a podle mě nejsilnějšího artrockového období téhle brněnské a také naší nejstarší kapely. Moc krásné texty k tomuhle albu, které v roce 1981 dostalo právě název Sluneční hodiny, napsal Pavel Vrba a krásně na tohle moc povedené album pak ještě navázala dvě podobně koncipovaná, ta s názvem Křídlení a Zrcadla. No a my si teď dáme Creedence Clearwater Revival.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

to byl Lenny Wolff a Kingdom Come, svého času označovaní za plagiátory Led Zeppelin, podobně jako v současnosti Greta Van Fleet nebo Jailer, kteří zrovna včera shodou okolností přeskočili stejně jako na celém turné tady v O2čku Deep Purple. Já bych to nenazýval snad plagiátorstvím, zkrátka ta muzika Led Zeppelin je natolik inspirativní, že není divu, že má stále nové a nové následovníky, což si myslím, že s tím plynoucím proudem času nemusí být pro budoucnost vůbec na škodu. No a my si za malou chvilku dáme zase třeba The Who a nebo ještě před nimi AC/DC.

Radio Beat, Classic Rock.

No, jistě mi dáte za pravdu, že tahle píseň jménem Time of My Life, která právě dozněla, měla takový typicky kysácký rukopis, a to zkrátka proto, že ji přímo pro naší kapelu Turbo napsal a i to s ní ve studiu nahrál právě kytarista téhle legendární kapely Tommy Thayer, který tady u nás v Čechách našel lásku a náhoda tomu chtěla, že jí je Vivienne Kibicová, dcera zesnulého lídra Turba Richarda Kibice. Pro pořádek doplníme, že v kapele už se krásně usadil skvělý Radomil Zíka, a protože jeho velkým vzorem byl David Coverdale a dlouhá léta zpíval právě ve Whitesnake Revivalu, dáme si právě Whitesnake, no ale ještě před nimi další a taktéž britskou legendu, již jsou Uriah Heep.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

0: Tak to byl Paul Simon a Graceland, no a protože Standa Rubáš už si tady chystá album, které tu celé zazní v rámci půl kila roku za chvíli, máte se, myslím, rozhodně na co těšit, no tak mě nezbývá, než už se s vámi rozloučit. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne o 14 hodin, no a ještě předtím jukneme na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a tam, kde bych chtěl žít každý, tedy v Českých Budějovicích, máme srážku nákladního a osobního vozidla, a to přímo v ulici Generála Píky, takže pozor tam. V Mikulově na Břeclavsku v ulici 28. října máme opět nehodu nákladního vozidla, a nejen jednoho, jsou to dva osobáky v sobě a v celé šíři vozovce by měly tedy bránit provozu, takže i tam pozor, víte-li víc, pište, volejte na silnici 385 u Předklášteří, což je tedy Brno venkov, dva osobáky v sobě, takže i tam pozor, a koukneme do Brna a v ulici Husova opět nákladní a osobní auto v sobě. No a ještě tady koukám, že u nás tady v Praze u Plynárny ulice to je, tak zde máme ten klasický ťukanec, čili srážku dvou osobáků. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Během pozdějšího odpoledne a večera se od západu postupně vyskytne na celém území déšť a na východě ojedinělé i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se až o 8 stupňů ochladí. Večer v severozápadní polovině Čech místy zaprší.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Česká golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaje Evropského okruhu Let Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště. Na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Jejím maximem na Ladies European Tour je zatím 8. příčka z únorového turnaje v australském Wollongongu. Ministryně financí navrhne zvýšit od příštího roku daňový odpočet na hypotéky. Mladí do 36 let by si mohli odečíst až o 50 tisíc korun víc. Ministerstvo životního prostředí požádalo Polsko a Německo, aby přijali opatření k regulaci populací kormorána velkého v oblastech u Severního a Baltského moře. Podle úřadu vysoký počet kormoránů způsobuje v České republice každoročně škody za desítky milionů korun. V zimním období jich na našem území zůstává přibližně 12 až 14 tisíc. Další tisíce přes české území od podzimu do jara migrují. Většina z nich přilétá ze severní Evropy. Ruský ex-prezident a místopředseda Bezpečnostní rady Medveděv prohlásil, že v případě zničení ruských satelitů na svět propukne vesmírná válka, během které budou padat satelity společnosti Starlink jako mouchy. Napsal to na Telegramu i na síti X v angličtině. A to v souvislosti s tím, že ukrajinský prezident Zelenský požádal šéfa Bílého domu Trumpa, aby uvalil sankce na ruské a čínské společnosti, které se na výrobě nových satelitů podílejí. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte půl kila roku na Rádiu Beat.
0: Pět křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku na Rádiu Beat.

0: 50 let to není žádný věk. To je tak akorát. Půl kila roku na Rádiu B.
1: Ano, je to tak. Půl kila roku je aktuální téma tady u nás na Beatu. Sice hrajeme si další jednu legendární slavnou desku, vlastně jednu ze dvou, kterou stejná kapela vydala v roce 1976. Ta volba padla právě na tu, která vycházela 17. prosince v roce 1976 a jmenuje se Vítra bouře, tak by se to dalo přeložit. Wind and Wuthering je název už 8. studiové desky britských progresivních Genesis, tedy v té staré době, řekněme, té méně písničkové a více takové art rockové, tak tomu se věnujeme. Už jsme uprostřed, dalo by se říct, nebo v plném proudu je ta dnešní půlkilovka, protože první věc, 11th Earl of Mar, máme za sebou a pokračujeme dál. Dneska to bude další půlkilovka, protože Genesisti využili skutečně prostor na tom celém jednom vinilu, takže zatímco v minulých dnech jsme se tady bavili o tom, že ty desky měly tu celkovou stopáž někde okolo půl hodiny lehce přes, tady jsme dokonce přes 50 minut a není divu, protože hned ta druhá věc, která na původním vynání toho vinilu kapely Genesis byla, tak má tu svou stopáž 10 minutovou a nese název One for the Wine.

0: Pět křížků, pět dekád, půl století, půl kila roku. Na rádiu Beat.
1: No jo, včera to tady v půl kilovce roku byl takový, řekl bych, hard rock elektrický, přeelektrizovaný kapelou AC/DC, tak dneska jsme šli na druhou stranu toho spektra hudebního někam do vod art rockových. Toho času, tady v roce 1976 na téhle desce tvořených kapelou Genesis ve složení Phil Collins, Steve Hackett, Mike Rutherford a Tony Banks. Tahle ta čtyřka stála za osmou studiovou deskou nazvanou Wind and Weathering. Jsme vlastně na konci, nebo před koncem strany A toho původního vinilu, za námi One for the Wine, taky Your Own Special Way, a před námi jedna z instrumentálek, které se nacházejí na té desce. Ta se jmenuje Na konci strany A, What Gorilla.

Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku.

50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.

0: kila roku, půl kila roku na Rádiu Beat.
1: Je to tak. Ani se mi do toho vlastně nechce zasahovat a mluvit, abych nepřetrhnul to dění na téhleté desce, když ona vlastně není úplně koncepční, tak by se to úplně říct nemělo, ale zkrátka tak nějak poslouchám tady tak zasněně. Od Gorilla byl konec strany A, pak jsme si dali All in the Mouse's Night a pak jsme si dali ještě Blood on the Rooftops. To je ta, která teď dohrála na beatu právě z desky Wind and Wuthering kapely Genesis z roku 1976. To, co tam najdete dál, je vlastně kompozice navazující sama na sebe. Jako včera, když jsem mluvil o té australské a mezinárodní verzi desky Dirty Deeds Don't Dirt Cheapy, tady je třeba upozornit, že existovala severoamerická verze téhleté desky, která byla malinko jiná, co do těch instrumentálek a jejich délek, které jsou vlastně v závěru té strany B na tomhletom albu. Jedna z nich, ta polovina část, kterou my si dáme, tak nese název Unquiet Slumbers for the Sleepers a hned na to navazuje další, která vlastně doplňuje ten název In That Quiet Earth.

0: Jsme na konci Genesis, jak jsem říkal, se dvěma instrumentálkami and Quiet Slumbers for the Sleepers a In the Quiet Earth a na to zase plyně na tom vinilu navazující závěrečná skladba z autorského brka Tonyho Banksa nazvaná Afterglow. Ta je úplně poslední na straně B původního vydání desky Wind and Wuthering kapely Genesis z roku 1976. To je jedna z nejdelších půlkilovek, kterou jsme tu zatím měli, protože ten celkový čas do té desky dosahuje 51 minut a 3 sekundy, čímž se automaticky dostáváme k závěru hodiny, slibme si Pepika a muziku další, která nebude od Genesis, bude od Kiss, Rogera Watersa, taky třeba Rolling Stones a jiných muzikantů.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ale všechno po pořádku, první je tady doprava a tu mi hlásíte z Ostravy, z Ostrčilovy ulice, tam se vyšetřuje karambol dvou osobních aut. Opatrně jeďte taky na D1 a počítejte se zpožděním. Je to směr Praha-Brno dál, tedy Ostrava, úplně přesně, protože tady už jsme těsně za Brnem, 206. kilometr na úrovni Velatic, neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě, která se tam řeší. 1.30, ale v tomhle případě už klidně pojďme říkat okružní ulice v Hradci Králové, tak tady máme hlášenou dopravní nehodu se zraněním, znamená to, že bude překážet a že to vyšetřování díky všem těm okolnostem bude něco delší, počítejte s tím a pokud můžete, berte to jinudy. Co mi hlásíte dál, je taky Praha 10, tady ta křižovatka nebo Vršovická mezi křižovatkami s Kodaňskou a Archangelskou je přicpaná nehodou osobního auta dodávky, vyšetřuje se u Semanína, jedete-li z Ústí nad Orlicí, tam je jeden karambol a jeden byste našli taky na 15 na příjezdu do Jenčic od Litoměřic. I tady buďte býťáci, prosím, velmi opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne dojde od severozápadu k přibývání oblačnosti. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 15, na jižní Moravě až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kanadský hokejový útočník Connor McDavid vede produktivitu NHL o bod před Krajanem a spoluhráčem z Edmontonu Evanem Bouchardem. Ve 4 zápasech si připsal 12 bodů za 3 branky a 9 asistencí. Nejproduktivnějším českým hráčem je na 20. místě Tomáš Hertl z Vegas, který ve 4 utkáních zaznamenal 3 branky a 2 asistence. Stejný počet bodů výhradně za přihrávky má na 29. pozici back Filip Hronek z Vancouveru. Pod hrozbou mnoha milionových sankcí se Česká republika chystá razantně zasáhnout proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Ministerstvo školství připravuje plán, jehož součástí má být například lepší diagnostika v poradenských centrech. Důvodem je to, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. Krajním krokem pak může být i zrušení některých segregovaných škol. Ve věku 82 let zemřel herec Miloslav Kopečný. Jeho nejznámější postava byl šmelinář s přezdívkou Slepejš z filmu Bonnie a Clyde. Hrál i ve volném pokračování Bonnie a Clyde 2 a ve filmech Kalamita, Rozpuštěný a vypuštěný, Kousek nebe nebo vlny. Zpráva o jeho odchodu se objevila na Facebooku divadla Palas. El Niño dál rychle zesiluje a podle nové zprávy Světové meteorologické organizace může v příštích měsících výrazně překonat dosavadní rekordy. Teploty v klíčové oblasti Pacifiku přitom dosahují bezprecedentních hodnot už teď, přestože vrchol jevu se očekává až kolem prosince. A je po zprávách, po nich si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
4: Schořela ti udírna? Nevadí.
5: Zajdi na udírny.cz.
4: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: Tak mě ty stouně rozvášnili před malou chvilkou, že jsem je chtěl pochválit, ale nedočkavost mi nedala, abych nestisknul červené tlačítko, které do éteru spustilo právě tuhletu legendární českou melodii, dávno a poprávu uvedenou do beatové síně slávy, navíc v tomto týdnu obzvláště chtěnou v éteru Rádia Beat. Standa Rádio Beat?
1: Tady Buráku.
0: Nazdar Buráku.
1: Slyším, že stoupá dým.
0: Já slyším, že ty už na ty udíš, ne?
1: No, tady trošku konzumuju, no.
0: Sušenky. Tak uzený sušenky jsem ještě neměl, ale
1: no.
0: Ano, slyšíš správně, že stoupá dým, je to tak?
1: Ne, fakt jo.
0: No jejda, mané. To, a dokonce to je ta lehčí část. Ta těžší část byla dovolat se sem ke mně a no to se ti taky povedlo. I se sušenkou v ústech.
1: Po mnoho
0: dnů a nocí.
1: Dneska se mi to podařilo, to je super.
0: No, tak jo, Kaiserova třicítka je tvoje, to znamená, že ti doputuje až domů, ty si ji vybalíš pěkně lesklou, nerezovou a můžeš si do ní nacpat, co chceš, třeba i ty sušenky, i když držel bych se radši masa, sýrů, ryb a podobných dalších věcí.
1: No, tak Buček je top.
0: No a vidíš, a na tom bychom se taky shodli, to bych ti i podepsal. Kterým směrem to budem posílat? Jenom mi řekni, odkud seš.
1: Prosím tě, Vlašim.
0: Vlašim, tak to máš kousek, čověče. No. To není zas tak daleko. Dobře, vydrž mi na drátě.
1: Já bych si mohl vyzvednout eventuálně.
0: Hele, to domluvíme mimo eter, teď mi vydrž na drátě, jo?
1: Jasně.
2: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s pětiletou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: Od naší páté desky Polipsy dědu s náma začal jezdit a doteď jezdí jako zvukař Jirka Novotnej, který mu nikdo neřekne jinak než Kulich. Před náma dlouho zvučil Tři sestry, za pultem je skutečně neskutečně šikovnej, nahrává ve studiu kapelám desky, sám hraje na několik nástrojů a má za sebou účinkování v mnoha tělesech. Navíc skvěle zapadnul do party, protože jede na podobný vlně jako my, to znamená, že vyhledává srandu a občas se vykalí. V době, kdy k nám Kulich nastoupil, jsme už byli v celku zavedený zboží, kdy kapela bez problémů šlapala a tak jsme to často slavili. Tou dobou nás sponzoroval výrobce tekely Olmeka, která nám jako dárek do naší malý zkušebny navezla v krabicích neskutečný množství 500 flašek tohodle nápoje, takže slavit bylo čím. Věkový průměr v kapele byl zhruba 30 let, vymetali jsme kluby a festiáky po celé republice a jak tenkrát vypadalo naše víkendové hraní, jsme kdysi popsali takhle. Je pátek dopoledne. Pokud se nekoná koncert zrovna v Praze, kam dojedeme MHD, tak dodávka při cestě na centrální sraz před zkušebnou pozbírá po všech čertech členy týmu, což je celkem 9 lidí. Když jsou všechny místa obsazený, může začít hra s názvem Výjezd v pátek z ucpaný metropole. Pokud hrajeme dobře, pokročíme do dalších levelů zásek na D1, objížďka všude nebo uzavírka všude a dalších jim podobných, kterýma si náš národ zpestřuje cestování po republice. Po cestě stavíme na oblíbených benzínkách pro jídlo, pití, cigarety a tak. Jdeme na jisto, protože za těch spoustu let praxe jsme vyselektovali

Další jeden díl, další jedna kapitola z historie 30leté kapely Vohnout je za námi právě teď. Říkal mi právě teď, myslím 15:53, to znamená, že ještě Carlos Santana se nám tam vejde a pak přijde v podstatě taková česká obdoba Carlose Santány a to je Pepa Lábuch. Taky nosí klobouk, taky hraje na kytaru. Tak než dorazí Pepa, pojďme si říct, že sbírám dopravní informace, pokud nějaké máte, tak teď je ta správná chvíle dát vidět ostatním býťákům třeba přes apku nebo třeba přes telefon s číslem 210 32 33 34.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Ano, teď je ta chvíle na ty čerstvé dopravní informace. Začneme zprávou od Zbyňka.
2: Z Mladý Boleslavy na Prahu na D10 na 31. odstavený kamion, šipka a fronta tak zhruba na kilometr, takže zdržení minimální.
1: Díky za informaci, Zbyňku. Další je z Prahy z Dobříska, tam je čerstvá dopravní nehoda, to jsme na Praze 5, 308, příjezd do Černilova od Hradce, i tam to přispává dopravní nehoda a probíhající vyšetřování. Další jedna je tady z Prahy 20, ulice Ve Žlípku, kde je nový čerstvý karambol. Taky byste měli počítat se zpožděním na úrovni Lubence na D6, to je kilometr 83 ve směru Praha Karlovy Vary, tam probíhá vyšetřování. V Setín a ulice zvaná Rokitnice je další jedno místo, odkud chodí vaše zprávy. A další jedno bych to měl v Havířově ve Vodní ulici. Tam počítejte s možným zpožděním souvisejícím právě s nějakou tou dopravní nehodou, která se tam právě vyšetřuje. Jinak je to zatím v dopravě odpolední takové, řekl bych, tradiční úsek Modletice Mirošovice na brněnské dálnici směrem z Prahy pryč je tradičně přicpán, a to protože na Šmejkalce se opravuje most a ještě léta bude, takže počítejte, že tuhle informaci vám ještě léta budu opakovat. Další je potom na D5C od Rudné, tradičně postáváme na okruhu na Ořech, to je další, se kterou se dá v podstatě každodenně počítat. Kratší je ta před Brnem, o které se tady taky pravidelně bavíváme. Dneska vzniká ten špunt nebo zpomalení možná na úrovni Ostopovic, takže na úrovni Starého Lískovce a vydrží k D2, z druhé strany je čisto, ale za tou D2 se to začíná zpomalovat. Jednak kvůli dopravním omezením a jednak kvůli dopravní nehodě, která je tam někde na úrovni Tvarožné, tak počítejte, že sem pojedete pomalu, dál už byste na Olomouc, Zvyškov, Ostravu měli jet v podstatě bez omezení po celé té délce. Jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne dojde od severozápadu k přibývání oblačnosti. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 15, na jižní Moravě až 17 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli bude mít ve víkendové velké ceně Singapuru Formule 1 příležitost ještě více se přiblížit k zisku premiérového mistrovského titulu. Pilot Mercedesu má náskok 84 body před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který do 17. závodu sezóny odstartuje kvůli výměně pohonné jednotky z chvostu pole. Na okruhu Marina Bay se pojede také samostatně bodovaný sprint. 20 kandidujících do Senátu nezveřejnilo včas seznam dárců kampaně, informoval o tom Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Povinnost mělo splnit 170 subjektů. Lhůta uplynula půlnocí z úterý na středu. Za nedodání včas nebo vůbec hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v půlce září v kontejneru v Rovensku pod troskami na Semilsku. K vyšetřování využili testy DNA, obvinili ji z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Evropská unie v reakci na narůstající ruské hybridní útoky zvažuje další sankce a přezkum vízové politiky vůči ruským občanům. Vyplývá to z návrhu závěru Evropské rady. Velvyslanci členských států při Evropské unii budou o závěrech diskutovat znovu v neděli a text se ještě může výrazně změnit. Lídři členských států v textu varují, že ruské útoky nezůstanou bez odezvy a vyzývají k rychlejšímu posílení evropské odolnosti a ochrany kritické infrastruktury. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Dali Queen na rádiu Beat a Keep Yourself Alive. Je 16 hodin, 18, teď už skoro 19 minut. Nejvyšší čas připomenout si, přátelé, že svátek dneska slaví Věra, zvláště pak těm chlapům, který mají Věru dneska v cestě a zapomněli na to. Tím pádem se blíží k průšvihu, tak ještě jsou nějaké ty momenty, kdy to celé ještě můžete zachránit. Pak jsou tady ti, kteří nejsou Věra, žádnou v cestě nemají a chtěli by si obhájit večírek už před koncem týdne, pak bych jim doporučil třeba a dneska oslavují chobotnice, protože je dneska Mezinárodní den chobotnic všech druhů barev, tvarů, velikostí i délky chapadel. Tam už je to na vás. Dneska je také Mezinárodní den Harryho Pottera, ale pouze v knihách, takže knihy Harryho Pottera oslavují svůj speciální den. Najít bychom taky mohli Mezinárodní den dyslexie, tam si myslím, že ta zábava musí být zábavná sama od sebe, už z podstaty toho všeho. Taky všichni, kteří nosí noviny, nemyšleno kurýři, ale myšleno ti doručovatelé novin, klasických, papírových a časopisů. Zamyslel jsem se přitom, jestli ještě existují, ale ano, u mě ve schránce se třeba pravidelně objevuje Spark, takže musí existovat. Tak ti mají dneska svůj mezinárodní den a něco, co mi je velmi sympatické, dneska je mezinárodní den offroad ježdění, takže všechny auta se zubatýma kolama, zvednutým podvozkem a podobně, ty mají dneska taky oslavovat takhle ve čtvrtek s datem 8. října. A když tak na to koukám, ještě vám k tomu všemu přidám pstruhy a lososy. Lososové mají dneska svůj mezinárodní den také.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Facing Hell a Ozzy Osbourne. Píseň o tom, jak Ozzy čelil peklu, když se podíváte do encyklopedii, dočtete se třeba, že text zpochybňuje boží ochranu a sliby o ráji. Ozzy zpívá o tom, jak se cítí zmatený a ptá se, zda na něj na konci čeká Bůh nebo ho pohltí temnota. Trochu mi to připomíná, jako když jdete s Moravákama na Kalíšek, akorát, že s těma se i remizovat nedá. Ozzy dohrál tady na beatu minutu po půl páté, pojďme si slíbit další muziku. Aleš Brichta bude, Moody Blues budou, Slade budou a spousta dalších věcí bude. Možná, že bude i stoupat dým, buďte ve střehu.

Rose na rádiu Beat a Nights in White Satin. Já jsem si před minulou chvilku tak jako ne posteskl, ale zmínil jsem, jak těžké jsou některé věci v životě, že je snaží čelit peklu, než jít na kalíšek s moravákama. Tady Benny je na tom podobně. Píše mi, mám manželku z Moravy, jezdím tam 30 let, oni musí mít nějaký speciální gen, s nima se nedá. Vždycky to skončilo špatně. Tak jsem rád, že mi to potvrzuje tady takhle po zprávách, že to není jenom můj pohled a moje smutná zkušenost s touhletou problematikou. Já jsem dokonce na koleji jeden semestr měl na pokoji chlapíka, jehož rodiče měli palírnu, jehož děda měl vinohrad a on studoval pivovarnictví. Ještě, že to trvalo tenkrát jenom jeden semestr, protože kdyby to bylo delší, tak už se dneska neznáme.

0: New Beat, World Rock and Roll, Too Young to Die, tak to je muzika, která dohrála spolu s ní. Pojďme se domluvit, že už budeme říkat, že dohrála i hodina, že za malou chvilku si dáme třeba Scorpions nebo Allman Brothers Band, co by muziku do příští hodiny, po páté, po zprávách s Pepou Lábusem. No a než Pepo pustím tady do své světničky, tak se ještě podíváme společně na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Co mi tady hlásíte, je věc, která se řeší už hodiny a hodiny a ještě se asi hodiny řešit bude.
2: Jak je Michalská Kačerová směrem do, jako k tomu Jerce k nemocnici, tak to je železniční viadukt, tak tam se napasoval kamion s bagrem. Takže směr jako k tomu Jerce je úplně uzavřený, tady to stojí až na Kačerov. A vůbec se tam vlastně nedá sjet, z druhé strany to jde, akorát se tam kolona, protože všichni čumějí na zapasovaný bagr.
0: Ano, a zapasované je tam skutečně pěkně, hasiči už nasadili i tank a zjistili, že ani tankem se to vyndat nedá, je potřeba víc tanků. Možná tady všem pustím příští hodině za odměnu vítkáče a nechce ven. V každém případě vy tady neprojedete, tak s tím býťáci počítejte. Taky Mirek se ozýval.
3: Dálnice D6, směru na Karlovy Vary, kousek před přejezdem na loket. Tam pomohlo nějaké auto.

0: tam, ale jede to krokem a pak se to rozjede. Takže jenom na tom dešti a v té vodě pak tam.
1: Vlastně dobrá zpráva z toho nakonec vylezla. Ostrava, ulice doktora Martinka, tam máme hlášený karambol. Další se ozýváte z D2 na kilometru 4 ve směru z Brna pryč na Bratislavu, takže na úrovni Chrlic, tam je dopravní nehoda, která se vyšetřuje, sepisuje a tím pádem překáží v průjezdu. Jedete-li do Rokle, myšleno do obce Rokle od Chomutova, tak se také vyhýbáte nějakému karambolu, o kterém je dobré vědět. V Hradci Králové je to pak ulice Akademika Bedrny, tak s tím počítejte. Také, že přituhla doprava mezi sjezdy Modletice Mirošovice na dálnici D1 z Prahy pryč, tady se nám to dneska přicpalo, takže tady budete muset vydržet a procukat a pohybovat se jen velmi pomalu, než se dostanete za to místo za Šmejkalku, teprve pak se rozjíždíte. Na Pražském okruhu je tradiční úsek Rudná Ořech, ale navíc teď ještě vylepšen za sjezdem za Chráštěnským nějakou dopravní nehodou, která taky úplně nezrychlí ten průjezd. Z opačné strany to postává od Jesenice, tak s tím býťáci počítejte také. Jeďte opatrně, všem šťastnou cestu.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne dojde od severozápadu k přibývání oblačnosti. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 15, na jižní Moravě až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Vít Kopřiva vypadl na tenisovém turnaji v Šanghaji v prvním kole. S 39. hráčem světa Zizuem Bergsem z Belgie prohrál 3-6, 1-6. Utkání na tvrdém povrchu ztratil za hodinu a čtvrt. Dalibor Svrčina porazil Camerona Norriho 6-3, 3-6, 6-4 a postoupil do druhého kola. Tam narazí na Argentince Echeverryho. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 46,31 a nafta za 47,29 za litr. Benzín se tak bude moci zítra prodávat až o 24 haléřů dráž než dnes. U nafty je maximální povolená cena o 6 haléřů vyšší. Na konci září bylo bez práce 368 377 lidí. To je o 5514 méně než v srpnu a o 30452 víc než před rokem. Míra nezaměstnanosti ale zůstala na 5%. Dnes to uvedl úřad práce. Volných míst evidoval 104 300, což je oproti předchozímu měsíci mírný nárůst. Zástupci Ukrajiny budou zítra a v sobotu na jednáních ve Spojených státech. Dnes to podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Zelenský. Vyzval šéfa Bílého domu Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Ruská armáda včera i dnes podnikla na Ukrajině útoky, které se vyžádaly desítky lidských životů. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

Vlci přestanou vít.

0: Jurečka a jeho kruci pěska, tak je cesta. No ne, každá cesta dneska takhle nejenom při odpolední, ale v podstatě už od rána je průjezdná, to víme.
1: Jak je Michalská Kačerová směrem do, jako k Tomajerce k nemocnici, tak to je železniční vyhaduk, tak tam se napasoval kamion s bagrem. Takže směr jako k Tomajerce je úplně uzavřený, tady to stojí až na Kačerov. A vůbec se tam vlastně nedá sjet, z druhé strany to jde, akorát se tam kolona, protože všichni čumějí na zapasovaný bagr.
0: Ano, ono to z dálky vypadá, že ten bagr veze most, ale není to žádná legrace, protože hasiči jeho jedním hasičským tankem nedokázali vyšťouchnout ven. Tady Karel k tomu píše, zdarec všem nejen do studia, myslím, že to tam bude velký boj ten bagr přeprat, přeju jim hodně štěstí při tom zápasu, hlavně ať se jim v pořádku zadaří ho přeprat. Mějte se všichni na silnicích bezpečně a jezděte, jak se má, ať dojedete. No a k tomu informace o náhradním bagru, který už je na cestě.
2: Čau, tady řidič Laďa. Jak jste teďka říkali o dopravě zapasovaným tanku v Praze, tak ten druhý tank teďka frčí od Ostravy a přijížděl do Brna na začátku Brna, takže ještě chvilku to potrvá. To jen pro info, díky, čau.
0: Jezděte opatrně, i tank objíždějte na té D1 pak opatrně.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

Toto Afrika, to je muzika, která je aktuálně za námi. 3 minuty ani ne, zbývají do 5:30 tady u nás na beatu. Muzika další už se chystá, dáme Floyde, protože jste si o ně psali, dáme Janis Joplin, ale ještě před tím vším přijde takový výcud z toho nejlepšího z menšinových sportů a ten si dáme jako první v pořadí. Už za malou chvíli.

0: Prešerové sporty na Rádiu Beat.
1: Pilot Formule 1 Valtteri Bottas dojel po 4 dnech na kole z Malajzie do Singapuru. Na gravelovém kole urazil téměř 420 km a dnes se zapojí do programu Velké ceny Singapuru. Házenkářské Slavie Praha prohráli v souboji o čelo Interligy v Dunajské Středě 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesli na 4. místo. Před Slavií se posunul Most, který vyhrál v Plzni 35-24. Martin Stráník přelezl v Adršpachu cestu s názvem Problém 12B se skutečnou obtížností 9A. Jde o jeho třetí takto náročný přelez. Florbalisté Tatranu Střešovice vyhráli v pražském derby nad Spartou 5-2. Tatran tak zůstává po 5 zápasech 100% a vede Superligu o 3 body. Sparta naopak po úvodních 3 výhrách po druhé za sebou prohrála. Basketbalistky USK Praha vyhrály v Trutnově 92-71 a dostali se do čela ligové tabulky. Druhá SBŠ Ostrava zůstává také bez porážky po výhře 78-76 v Hradci Králové. A na závěr si řekneme, že Nepál se hodně mění. Rádiu Beat to řekl horolezec Honza Tráva Trávníček.
2: Upozornili mě na to kamarádi, kteří tady s námi byli před rokem, před 2. Říkali, hele, ty tady je čisto, jako ty ulice jsou bez bordelu. A jo, já když se vlastně ohlídnu, tak to vidím. Ale tím, jak tady člověk další dobu jakože já tráví čas, tak to pak není takhle zřetelné. Starosta Kátmandu, mladý klub, rapper, který je teď premiérem, tak se stará.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio Beat.

0: Terminal Frost a kapela Pink Floyd, to je to, co právě teď dohrává. To je to dění v éteru Rádia Beat, jinak jak dobře víme, tak další dění. Já myslím, že po technické stránce velmi zajímavé se odehrává na českých silnicích už několik hodin, když se hasiči snaží vyškubnout z podmostu bagr, a to tankem. Tak už jsme si říkali, že jeden hasičský červený tank míří teď aktuálně z Brna směrem na Prahu, ale ono to vypadá, že těch tanků tam nakonec bude víc.
1: Ahoj, teďka jsem viděl tank na D5 do provodu dalšího hasiče. Takže se tam sjíždí asi z celé republiky.
0: Myslím, že to bude zajímavá podívaná, budeme to sledovat dál. Vidíte-li další červené tanky, tak klidně dejte vědět do beatu, kudy se nám pohybují směrem na Prahu. Tady k tomu jeden traktor.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Je přesně 17.56, tam je tady nabíto, posloucháme Motorhead a taky sledujeme pohyb hasičských tanků po republice. Musím říct, že kluci s tím celkem mažou, protože jedna zpráva, která přišla, tak říká, tak tank od Plzně už projíždí po Pražském okruhu. To je zpráva od Vaška. Z druhé strany republiky se hlásí Borek.
1: Tady Borek, čau.
0: Ahoj.
1: Poslouchám tě po cestě od Prahy a taky sleduju ty pohyby těch tanků, takže hlásím ostravské tank, jsem potkal před třema minutama na 128 kilometrů. Takže už to tam brzo bude.
0: Ano, taky se posunul poměrně dost. Já jsem čekal, kolik tanků ještě vyjede, ale tady Marek mi trošku kazí legraci, protože říká, jelikož jsou záchranné útvary HZS celkem 3, tak počty vyprošťovacích tanků jsou vyčerpány. Leda, že by měli ještě nějaký ulitej do Foroty. Světu být, Marek Střelovic, díky za tuhletu zprávu. I tak to budeme sledovat dál.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Vy jste viděli tři vyprošťovací tanky na jednom místě. Pojďme to ale teď říct na chvilku zase z vážnější jamky. 18 u Sedlčan, příjezd od Příbramy, tam je dopravní nehoda, projíždějte s opatrností. 303, příjezd do Hronova od Náchoda, i tady máme karambol, hlásíte se z Frýdku místku Ostravské ulice, tam se vyšetřuje se také u Divišova na silnici 111, příjezd od Benešova je přicpán nějakým tím karambolem. V velkém Meziříčí je to Mírová ulice, tam jeďte opatrně a s rezervou časovou, anebo možná ještě lépe, tam nejeďte, vemte tu jinudy, tím si zkrátíte trápení. Na trojce u Plané na Českobudějovicku se vyšetřuje také, v Mariánských Lázních potom hlavní třída, tam mi hlásíte čerstvý karambol, tak i tady buďte prosím, býťáci, velmi opatrní.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne dojde od severozápadu k přibývání oblačnosti. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Maximální teploty dosáhnou 15, na jižní Moravě až 17 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA dnes oznámila, že slovinský funkcionář přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období. Digitální a informační agentura apeluje na občany, kteří chtějí odvolit s pomocí e-dokladu, aby si aplikaci aktualizovali a připravili předem. Mnozí lidé se totiž loni při sněmovních volbách při jejím použití setkali s problémy. Komunální a senátní volby se konají zítra a v sobotu. Do České republiky má v příštích 5 letech zamířit 40 zahraničních výzkumníků, kteří budou kromě samotné vědy své projekty od začátku zapojovat ve spolupráci se zdejšími firmami, a to tak, aby z nich mohly vyrůst nové technologie, patenty nebo i celé startupy. Jde o projekt Impact vedený Středočeským inovačním centrem, jde o jediný český projekt, který uspěl v dané výzvě programu Horizon Europe. Estonská vláda schválila zvláštní územní plán pro průmyslový park v obci Pirsalu na západě země, kde vyroste továrna na výbušniny. To by Tallinn chtěl otevřít už v roce 2028. Výbušniny bude produkovat asi 190 km vzdušnou čarou od nejbližší hranice s Ruskem. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
1: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

0: Kiss na rádiu Beat a Silence is Golden, tak to je práve tá vec, ktorá dohrála. Sme v Six O'Clock roku, pretože je po 18. hodine, tak ani nikde inde hudebne byť nemôžeme, ale očima sme na silnicích. Je třeba odbočiť teď aktuálne od Six O'Clock roku a říct, že som vás tady mystifikoval, pretože my tady, Karel píše, ahoj Stando, pod tím mostem není bagr, ale zaseklá vrtná souprava a rovno mi posílá fotku, jak to vypadá, když se to rozloží. Je to poměrně velký stroj. Zároveň sledujeme pohyb hasičských tanků. Ten od Zběroha to měl o něco blíž, tak je taky už blíž tomu místu, odkud se bude vyškubávat tahle ta souprava.
1: No, takže ten tank z té D5 už je tady ve velkých puchli. Takže na místě bude za chvíli.
0: Ano, to byl Michal.
2: Ahoj, tady Honza. Hlásím z Rakonická. Tank projel, zdravím všechny a tank projel nádherně, takže užil jsem si ho, projel kolem mě.
0: Super, bye. Díky.
2: Super zážitek.
0: Měj se.
2: Tak jo. Ať je
0: rock'n'roll, čau. Ano, rock'n'roll to bude dneska i pod mostem a rock'n'roll to vlastně tak trošku bude i teď tady na beatu, protože na řadě je Chubby Checker.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byli Queen a jejich Somebody to Love. Muzika dohrála, další hrát bude, ale první na řadě Beatoskop, máme ho před sebou, takže i dnešní dávka, řekněme, technických novinek Beatoskopu vás nemine. Kdo to má rád ostřej, těší se na Enter Sandman, a kdo to má rád jemněji a třeba se i na konci října chystá na koncerty v rámci cyklu Beatlife, tedy na Juraj Hip do Ostravy a Prahy, no tak toho potěším zase skladbou The Park, to chystám taky.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Pomalu se k nám blíží, nebo možná teprve blíží, převratná novinka ze světa automobilismu. Přiblíží nám i kolega Luboš Dvořák.
2: Do klubu Alberte je známá hláška ze staré TV reklamy, která by se mohla stát už skutečností. A to tak, že nasednete do přivolaného auta a ono vás bez řidiče odveze třeba do hospody a zpět. Česko uznalo prozatímní evropské schválení systému Tesla FSD Supervised a umožnilo jeho používání také na našich silnicích. Česko se připojilo k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které schválení systému již převzali. Jenže ono to s tou návštěvou restauračního zařízení nebude tak rychlé. Povolen je systém úrovně 2, tedy pouze částečnou automatizaci řízení. Řidič proto musí po celou dobu sledovat provoz a musí být připraven okamžitě převzít řízení.
0: Vítoskop.
1: 40 km za Prahou vznikl rodinný dům, jehož stěny z betonu jsou vytištěné na 3D tiskárně. A to unikátní technologií, která nabízí nové architektonické možnosti. Hrubá stavba byla vytištěna na staveništi. Jedná se tak o první dům v České republice, který byl vytištěn přímo na místě, kde bude stát. Technologie 3D tisku navíc umožnila přizpůsobit tvar budovy pozemku, efektivně využít dostupný prostor a lépe tak dům propojit s jeho okolím. Zároveň díky tomu, že jsou stěny duté, se daří ušetřit přibližně 50% betonu. Tisklo se 12 obodových stěn, 10 vnitřních příček a 10 překladů. Tiskárna disponuje plně ředitelnými koly, díky nim se dokáže pohybovat a manévrovat s vysokou přesností i na velmi stísněných stavebních parcelách. Během tisku bylo nutné postupovat v logickém sledu tak, aby stroj nezůstal zaklíněný uvnitř prstence zdí, které během tisku vytváří. Vítoskop končí, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Jure a Hýb na rádiu Beat the Park. Sliboval jsem, pustil jsem, je za námi tahle ta muzika. Ještě tam určitě vmáčknu AC/DC, ale už vám taky řeknu, že jste dneska v dobré společnosti i po té 19. První Dave Gore a jeho American Rock Show v dalším díle, potom Ota Seman a večer u repráku a na závěr Eric Clapton a celá deska Of Sock, tedy jedna z těch vlastně novějších a čerstvějších. A hle, ta je z roku 2013. Tu si pustíme tak, jak jste si ji odhlasovali.

Michal Prokop, ani ne poprvé, rozhodně ne naposledy tady na Beatu, ale naposledy pro tuhle hodinu, to bychom se asi shodli, víc muziky, už tam nedostanu, víc času už mi nezbylo. Za 2 minuty bude 7, po 7 už to tady přebírá Dave Gore, dáme si další díl jeho American Rock Show. Já vám přeju, Beťáci, příjemný zbytek čtvrtka a těším se zase na slyšenou.

0: ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Ahoj, beatiaci! Tady David Gore, American Rock Show, a mám něco velmi speciální pro tebe dneska, protože to je téma tento rock show, tento pořád, je country rock rodeo. Jestli neznáš, country má jako rockové strán, budeš slyšet to dneska, ale na plný plín, protože já koukal od všechno kapely, co znám, a já vybral nejhustnější masovec skladby od country. A můžeš vidět, nebo můžeš slyšet, nevidět, ale slyšet, jak blízko country může být na rockové strán. Jak blízko to bude na hranice rock. A já mám jako spoustu písnička, ale to je masové a budeš slyšet za chvíli. Jestli neznáš American Rock Show, normálně mám jako rock, blues rock, jižanský rock a country rock, to je jako mix, ale tentokrát jenom country rock. A to první kapela, co mám, je Black Mountain Whiskey Rebellion. A zajímavé na tento kapela, to není americký kapela, ale to je kapela z Kanada. A oni hraje jako outlaw country rock. A tento je nejhustnější, myslím, co budu hrát dneska. A to skladba je Fixin' to Die. Fixin' to Die, to je jako blízko na smrt. A to je jako skladba o všechno spátný tento pán dělal v jeho život, jako zabil jeho přítelkyni. A on myslí na cesta rovně do peklem po smrt. To je Black Mountain Whiskey Rebellion z Kennedy a skladba je Fixin' to Die. Country rock, chceš to? Jseš připravený na to? A jedeme na to. 3, 2, 1.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show. A teď téma tento American Rock Show je country rock rodeo. A mám nejhustnější, nejmasové jako skladby za různý kapely. A tento kapely, co mám teď, je Creed Fisher. So on is Severny, Texas. Jeho styl je Texas Outlaw Country. Creed Fisher, on je, to je jako meno to hlavný zpěvák. Zajímavé na tento zpěvák, on nehrál jako hudba celý život. On začínal jako sportovní muž, on hrál jako semi-profesionál americký fotbal, není tvůj fotbal tady. Před začínal jako hudba, on hrál americký fotbal za 9 let a potom začínal v hudba. A na tento skladbu jsem vybral je The Wild Ones od jeho deska The Wild Ones od 2020. A to je jeho sedmý deska od 17 desky, on dělal už. To je nové jako zpěvák pro mě, protože já neznal tento pán. Ale já vybral tento skladbu, protože to je jako country rock, jako poleno. A tento skladba je o jak bláznový jeho život je. A on dělal jako všechno do hranice. A tento skladba je úplně rockový. A on začíná tento skladba se jako steel kytara. Ale počkej, to je jenom začátek. A potom to boom bude. Čekej na to, bude. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show. Jestli máš rád American Rock Show, a hlavně na tento American Rock Show, to je jako zaměřený na country rock, můžeš najít playlist na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat na Facebook American Rock Show, a tam bude jako playlist, taky bude tam jako videa od různý kapely, různý skladby, můžeš objevovat jako nové kapely tam. A taky playlist bude na Radio Beat webové stránka na radiobeat.cz. So tam je vždycky playlist na oba kanály. A teď jedeme na jedno od nejúspěšnější country jako zpěváky, a to je Chris Stapleton. On za Kentucky, a on je jedno od největší hvězdy v country hudba. On má jako 12 Grammy. On měl jako 26 nominace na Grammy. A on začínal jako skladatel pro různý zpěváky v country hudba. Kenny Chesney, George Strait, Luke Bryan, Tim McGraw, Darius Rucker a Josh Turner. A taky zajímavé, Adele, já myslím znáš Adele, ona dělala cover jednou skladba od Chris Stapleton, a to je If It Hadn't Been For Love od její deska 21. So, Chris Stapleton nebyl vždycky v country, on začínal v bluegrass, on měl jako kapela The Steel Drivers, on měl jako úspěch tam a potom jel do country stran a teď máme jako country hvězda Chris Stapleton, a není bluegrass hvězda Chris Stapleton. So, já vybral jedno skladba, co já myslím je nejvíc rockové od Chris, a to je Midnight Train to Memphis. Půlnocový vlak do Memphisu. A Memphis je město v Mississippi. To je jako známé, hodně jako známé pro blues hudba. A skladba o muž, kdo má vlak do Memphis, protože on byl v soud, a to soud se říkal, máš pokuto. A on říkal, já nemám jako peníze. A soud se říkal, jedeš rovně do věžen na stěží dny a stěží noce. So to je Midnight Train to Memphis. So doufám máš na to. To je country rock. Chris Stapleton, Midnight Train to Memphis.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Goris, May Spiet. A teď jedeme na další country hvězda, a to je Eric Church. On z North Carolina, Severní Carolina. On má 11, já začínal v anglicky, ale musím zůstat v češtině. On má 11 nominace na Grammy, ale zajímavé, on neměl žádný, jako on nevyhrál Grammy zatím. Ale já vybral jednu skladbu od Eric Church, to je The Outsiders, od jeho deska The Outsiders, stejný název, od 2014, to je jeho čtvrtý deska od 8, co dělal. A já myslím, tento bude nejzajímavější skladba, co budu hrát dneska, protože to je velmi unikátný. To je jako tvrdý, jako rock, určitě, ale to je zajímavé, jak on dělal. So, The Outsiders v češtině je samorost, nebo podivín, nebo volk samotáž. A to skladba je od jaký je život mimo normální jako kultura. So, oni je jako samorosti lidi. So, jedeme na to, Eric Church, The Outsiders.
2: They're the in crowd, we're the other ones. It's a different kind of cloth that we're cut from. We let our colors show where the numbers ain't. We're the paint where there ain't supposed to be paint.

0: American Rock Show на біту.
1: American Rock Show, David Gore, a Tinto American Rock Show. Máme zaměřený na country rock a já vybral jako rockové skladby pro tebe, protože jestli neznáš country, Tinto moderní country z Amerika a z různý taky v Kanada, oni dělá v různý jako míst, to je jako, není jako country, co slyšel nebo poslouchal tvůj Jetta a Bobby. Určitě ne. To moderní country je něco úplně jiného. A tento dny to je jako velmi blízko na hranice rock. Není všechno, ale určitě je kapely, co dělá jako víc rockové a já vybral jako skladby na tento pořad, co je nejblíž na to hranice rock. So, teď mám kapela Soul Circus Cowboys od Tampa, Florida a já vybral skladba Tailgate Country od její deska Tailgate Country od 2016. To je její druhý deska od pět desky celkom co mají. A Tailgate Country. Tailgate je zadní dveře korby, jako na pickup truck. A to je jako v Amerika. Oni dělá jako před americký fotbal hry, jako v stadion parkoviště. Lidi mají jako hodně pick-upy tam a oni mají jako velký party. To je jako, oni říká tailgate party. A oni mají jako v korba nebo to nakladové prostor mají jako pivo a místo pro lidi sednout a vedle to pick-up mají grill. A normálně tento tailgate party, to je v parkovice, to je jako parkoviště a to je jako americký tradice, to může být jako před to hra, to fotbalové hra a oni pije a jíst a jede jako na hra vevnitř v stadion, nebo hodně lidi taky zůstat v parkoviště, to celý hra a oni jenom pít a jít a koukat na jako její mobil nebo malý televize. To hra. Nebo několik lidí taky, jenom dělá to partie, nedělá nic. Nemají zájem v to fotbalové hra, oni mají zájem jenom v party, v parkoviště. To je jako hluboký v americký kultura, to je jako tradice. A Soul Circus Cowboys má jako písnička na tohle, to je jako tailgate country. So zkusíme to, Soul Circus Cowboys. Tail!

0: American Rock Show na beatu.
1: Jestli máš rád, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš najít playlist na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show a budeš jako najít, nebo na Radio Beat webové stránky radiobeat.cz. A teď jedeme na Wild Card, divoký karta. Každý American Rock Show mám jako divoký karta. To bude něco možná mimo žánra, co normálně hraju, nebo něco zajímavé na kapela, nebo zajímavé na to skladba. Tentokrát, protože jsme zaměřeni na country rock, já vybral jednu kapela, co dělá country rap. To je jako country hudba a rapové jako vokály. A to skladba je Redneck Nation od kapela Moccasin Creek. So teď můžeš vidět, jaký různý směry country hudba, tento moderní country hudba má. So Moccasin Creek od Nashville, a to je country rap. Jedeme na to.

0: American Rock Show на биту.
1: American Rock Show, David Gores, ме спият на рокове стран, country hudba, а сме глубоки на то рок. Я мислим, уж знате теж. А то, я дофам, если не знаш country rock, але можна не маш рад вубец country. Можна ти зякаш country hudba, то е абсолютевни нені мої паркета. To je strašný, to není dobrý, to je nudný, nebo co myslíš na to? Ale budeš vidět, nebo už viděl, nebo už slyšel, jaký je moderní country a jak může být country. So já vybral jako další skladba, to je American Thread od country zpěvák Tim Montana. A on ze stát v Amerika, Montana, a on hraje jako outlaw country rock. A zajímavé na Tim Montana, on, kdy jeho dětství, on bydlel v mobilní dům, bez elektricky, bez voda, jako tekuté vody tam, a on učil kytara v večer, není na normální světlo, ale z svíčka. So on měl jako není normální život v jeho dětství. A potom on začínal v hudba a on má jako úspěch. On pracoval se Billy Gibbons z ZZ Top, Jerry Cantrell z Alice in Chains a on dělal taky kolaborace se Kid Rock. So on začínal v normální country, ale jeho poslední desky byl jako víc na country, správný country rock. So já vybral American Thread od jeho deska American Thread od 2020, to je čtvrtý deska od jeho sedm desky celkem. So jedeme na to, Tim Montana, American Thread.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, a jedeme dál na víc country rock pro tebe. A tento kapela je Zac Brown Band. On to kapela z Georgia. Oni hraje mix jako country, jizanský rock, folk, bluegrass, jako reggae taky, pop, klasický rock. Oni dělá jako různý, ale já vybral jako nejtvrdější, co já myslím, oni dělali. A to je spolu zpěvák, se zpěvák Chris Cornell z Soundgarden. So to je jako country, se Chris Cornell. So to je rock, určitě to je rock. So Zac Brown Band, a to skladba je Heavy is the Head od jeho stvrtý deska Jekyll and Hyde. So Zac Brown Band, Heavy is the Head. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, sme spiet a jedeme na další country rock kapela a to je Dry County. To je další kapela z Kanada, so je určitě moc dobrý, to kapela začínal v 1998 a já vybral nejrokové skladba od ní, já myslím, ale bylo jako různý výběr, to byl těžký výběr, ale já vybral Cowboy Up od její deska Cowboy Up od 2010 a to je skladba jako Cowboy Up, to je jako musíš být silný pro tvůj rozhodnutý a všechno, co děláš. So dělej to a nemyslet druhý na to. Dáš to a cowboy up. So jedeme na Dry County.
2: Class is in, so let's begin. Welcome y'all to Party 101. So you think you got jam?

0: Club. American Rock Show. Na beatu.
1: David Gore, American Rock Show. V brzo 20 lety byli jsem jako DJ v country radio stanice v můj domácí state Louisiana. A když začínal, já byl jsem jako hippie. Dlouhý vlasy, náušnice na levo jako uko. A byl jsem jako rocker, 100%. Ale našel jako práce jako DJ v country stanice, radio stanice. A já padal do milovaný se to country hudba. To byl jako absolutivně výborný. A jedna kapela, co byl jako velmi úspěšný v tento čas a stalo do dneska, je Brooks and Dunn. A jednou půl, tento duo, country duo, je Ronnie Dunn. A on končil se tento kapela, ale oni dělá jako práce spolu do dneska. Ale on končil a dělal jako solo desky a on dělal jako víc tvrdější hudba. Víc tvrdější jako country rock hudba. So já vybral jednu skladbu od jeho deska Peace, Love and Country Music od 2014. A to skladba je Country This. A Country This, jestli dělám jako příklad, to není rovně příklad, ale to je jako co on myslí. Country This, to je stejné jako jdeš do prdele. Jestli myslíš, znáš, co je country, neznáš nic. So, jedeme na to. Ronnie Dunn, Country This.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, a teď jedeme na poslední skladba na tento American Rock Show. Tento show so bylo zaměřený na country rock. So doufám, to byl dobrý pro tebe. A jako na poslední skladba, já mám od jednou zpěvák Shooter Jennings. A on je syn jako country hvězda Waylon Jennings. Ale Shooter Jennings, on dělá jako hodně country outlaw tvrdější jako rock. So já vybral skladba Steady at the Wheel od jeho deska Put the O Back in Country od 2005. So jedeme na to a do další American Rock Show za dva týdny bude zaměřený na jižanský rock. So to bude. Čago Bello a hezký večer, Niček.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Večery u Repráku.
0: Na Rádiu Beat.
9: No a na Rádiu Beat máme teď minutu po 20. hodině. Dnes je 8. října, čtvrtek, svátek má Věra a taky Věroslava a já jsem Ota Semana, přeji vám příjemný a pohodový večer. Začíná další večer u Reprágu, tak jak to tady ve čtvrtek chodívá. Já jsem sám zvědav, kam se posuneme, co se týče našich debat, povídání, vašich příběhů. Můžu možná třeba nastínit i ty věci, když jsem říkal, že svátek má Věra a Věroslava, tam bych určitě chtěl pogratulovat, ale můžu nastínit i to, že je dneska Světový den zraku, takže můžeme dát řeč i o tom, jak některé věci vidíte, nebo jak je třeba případně i nevidíte, což se taky může klidně stát. Zároveň možná stojí za zmínku i to, že je dnes den sokolstva, jo? Památný den sokolstva, což je významný den České republiky. Viděl jsem na tramvajích vlajky sokolský a možná by mě zajímalo, jestli někdo z vás třeba do Sokola chodil, jaký s tím měl zkušenost. Já jsem Sokol nebyl, teda, jo, to říkám na rovinu. Co se týče dalších věcí, které bychom třeba případně mohli probrat, tak vězte, že je dneska taky Mezinárodní den doručovatelů novin. A to v Kanadě, Británii a Spojených státech. Doručovatelé novin, myslím, že nemají snadnou pozici, protože se smráká nad tímhletím povoláním, jelikož noviny se přesunuly do internetu, teda do těchhletích prostor virtuálních. Nicméně to nevím, jestli bude úplně téma. Je to na vás, býťáci. Budete-li chtít o něčem mluvit? Můžeme. Můžeme dát řeč a můžeme potom třeba společně vybrat i nějakou muziku. Telefonovat do studia můžete na 210 32 30 34, pokud si chcete pokecat. Můžeme taky písemně dát řeč, to znamená, můžete mi napsat na 720 001 222 SMSky, maily na studio@radiobeat.cz a nebo využít býťáckou apku, ať už písemně, tak i hlasově. A tady jsou Faith No More.

0: still won't hear.
1: Radio B. Classic Rock.

0: Q-Beat.
1: Tady je Pepa, ahoj o to.
2: Nazdar Pepo, čau. Tak, co mi chceš sdělit? Aha.
1: Já bych měl takový příspěvek, příspěvek k tomu, k těm listonošům.
2: Listonoš, no jasně, hele, novinový, jo, to jsou takový ty, co roznášejí noviny, házy, oni jezdí třeba i na kolech a rozhází jako přímo před dům, že jo, to tak bývá, vídáme to ve filmech často.
1: No já jsem to dělal jako kluk, jako kluk, když mi bylo 14, 15, ale jenom v sobotu.
2: Jenom v sobotu, a jezdil jsi od dům od domu, anebo si někde stál a vyvolával takovýto večerní Praha a podobně, jak se dělá?
1: ne. Na jedince cirka 1000 obyvatel.
2: Aha.
1: Tak prostě jsem měl ve stánku, který měl otevřen do oběda.
2: Aha.
1: Tak jsem tam měl nachystaných 5 velkých tašek novin.
2: Hmm.
1: A samozřejmě začínalo to tím, že když jsem začínal, tak jsem si na každý noviny psal číslo baráku, kam co patří. A když jsem končil, tak už jsem vlastně těch pět kabel měl v hlavě.
2: Jo, už to věděl všechno. Jasně, stálá trasa. Hele, ale tak to bylo dobře placený, určitě si na tom zbohatnul, ne? Co?
1: No, myslím, že jsem měl za celou obec 30 korun.
2: No, vidíš, tak to byl boháč, hele, člověče, s 30 korunama. No,
1: hele, už je to skoro 50 let zpátky.
2: Hele, ale ty tam máš nějaký pískle, co to je za ptáka?
1: Korela.
2: Korela, jo?
1: Doteď mi se dělá na rameni a
2: aha.
1: Ty přišla paní, tak on má radši
2: hůj. Ty seš chovatel, jako máš jenom jednoho papoucha, nebo máš víc?
1: Ale nevím, jestli toho můžu říct.
2: Klidně
1: říct. Do eteru, ale tak už mám jenom 2 ptáky,
2: jo? Jo. Tak teď jsem tomu porozuměl, jasně, rozumím tomu. A já si vždycky, když říkáš seděla na rameni, tak jsem si vzpomněl na růžovýho pantera, na to, jak měl toho papoucha nafukovacího na rameni. Vždycky ho musel dofouknout, když se mu, jak byl za piráta, že jo. Takže ano, i tak to jde, ale ten tvůj je evidentně dostatečně živý. Jak dlouho se dožívá, jakýho věku se dožívá korela?
1: Tak kolem 15 let.
2: 15 let. A ty už ho máš?
1: No my jsme ho zdědili po dceři, takže je tak cirka 10 let starý.
2: Takže už trošku stařík. Lehce.
1: No, vymazlený.
2: Tak jo, tak hele.
1: Umíněnej.
2: Takže ho pozdravuj a řekni mi, co ti zahrajem.
1: No, on mi napověděl, že by poprosil o Pink Floyd.
2: A jo, a kterou?
1: Včera jsem živáky nestihl.
2: No.
1: Takže kdybych mohl Comfortably Numb.
2: Comfortably Numb, jasně, to víš, jo.
1: A Spouze.
2: A co? Živák, že bychom to dali. No, tak jo, tak já tam hrábnu do toho živáku, jo? A dáme si to.
1: A on určitě poslouchá,
2: jo.
1: Můj bývalý kolega z práce, nějaký Karel Mucha, si to nic, tak...
2: Kolega z nějaký jiný práce, než bylo roznáška novin.
1: Jo. Dobře. Už je důchodu.
2: Jasně. Tak jo, hele, užívej dnešního večera, měj se, čau, ahoj.
1: Přeju ti taky pěkný večer. Dobrou noc.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Tereza.
2: Nazdar, Tery, čau.
1: Nahar. Hele, tak si tak jedu autem za sportem a slyším, co se dneska slaví všechno za den.
2: Aha.
1: A jsem hrdým členem Sokola už víc jak 20 let, takže to dneska oslavím.
2: Sokolka seš, to je hezký. Sokolka. A jedeš autem za sportem jako za jakým, prosím tě, takhle večer?
1: Volejbal hrajeme s kamarádama už lety letoucí.
2: Aha. Tak a trpí co víc u volejbalu, kolena nebo lokty?
1: Čím se starší, tak všecko.
2: Všecko. To znám.
1: Všechno dohromady.
2: Jo, znám, hlavně při změnách počasí. Ne, já nehraju volejbal, jenom jako vím, že z různý takový ty drobný úrazy z sportu, který jsem dříve dělal, tak se pak jako začnou ozývat. A třeba i ne ze sportu, třeba se mi ozývá při změnách počasí úraz, který se mi nestal při sportu, ale při mojí procházce noční z jednoho sklípku do druhého na Moravě, kde jsem spadl do třetího sklípku. A tenkrát jsem si docela slušně porouchal koleno a to koleno se ozývá při každý změně počasí, to je překvapivý. No, takže tak, znám takový situace. Prosím tě, teď jsem, já mám pocit, že jsem tam slyšel jako blinkr, jo, že jsi zastavila někde, jako, nebo jsi v autě?
1: Ne. Jsem v autě a teďka budu hledat ještě parkování, protože aha, tady na tom, jsem do Olomouce, ale teď jsem
2: dojela
1: do Olomouce. Je to tady takové veselé vždycky večer.
2: To je, hele, parkování je vůbec zábavná věc hledat. To já vím, jak to tady v Praze funguje. Jako,
1: Praze
2: jo.
1: To musí být ještě větší zábava, no.
2: Jo. Prší v Olomouci?
1: Teď začalo, hurá.
2: Jo, tady docela lilo, no. Tak jako když jsem šel do práce, do rádia, tak docela byl slejvák. Tak jako, ono, voda dobrá samozřejmě. Ale, no tak jo, ale užili jsme si horký léto, proč bychom si teď neužili trošku vody, že jo, ten dešť je fajn.
1: Jeden, kdyby pršelo, tak je to málo.
2: Takže ty jdeš hrát teď večer ještě volejbal.
1: Je to tak, no.
2: Tak to je dobrý, to je dobrý.
1: Ale baví nás to, scházíme se teď, přišla nějaká omladina, takže nám to trošičku oživili, takže starý bardy už trošičku jako pozbuzují hrát líp, že už jsme to měli takhle jako na pohudku a teďka musíme prostě se jim vyrovnat a jsou to děcka, co mají 25 let a ještě mají takový ten sobě ten elán a ten drive,
2: Rád slyším, že i mladí jako jsou k tomu sportu, protože ono se vždycky tak jako hudruje, že ty mladí dneska furt čumějí do těch mobilů a furt jsou na těch počítačích. Není to pravda, oni samozřejmě jsou taky venku. Ale jako rád to slyším, že to tak je, že se přidávají na tyhle aktivity, což je dobře samozřejmě.
1: I u nás chodí prostě ven děti a hrají fotbal a jsou spolu a jsou rádi. A není to o tom, že by celý den sedí samozřejmě počítače, tohle všechno.
2: Hele, a to máte v rámci, to máte ten volejbal v rámci Sokola, nebo to je úplně mimo jako ta záležitost?
1: My si to vlastně jako jsme členové Sokola, hrajeme Sokolovně a jako nestýkáme se nějak na nějaké slety do Prahy.
2: No jasně.
1: To je dělá moje tchýně, úplně úžasná paní, která, ale jo, jako...
2: Takže nemáš kroj ve skříni se sokolým brkem?
1: Ne, nikoliv. Myslím, že by to bylo... Ne, radši ne, tohle ne. ale mají hezký ty kroje, no, ale ty slady
2: jo. Jo, tak oni, tady v Praze vídám vždycky, když mají ten sled, tak se to tu celkem jako docela dost jako objevuje, no.
1: Rojí se to tam.
2: Jo. Rojí se, ano, přesně tak. Normálně sokolové se nerojí, běžně se rojí hmyz, ale tady sokolové to zvládají. Co ti zahrajou, prosím tě?
1: No, můj první ty byl Fade No More, takže to mi vyčouhlo.
2: Jsem ti vybral.
1: Ale něco od R.E.M., málo je, hrajete, je to taková...
2: Můžem, no, jasně.
1: Cokoliv, Shining Happy People, nebo něco méně známého.
2: Dobře, tak sáhnu do tohohletoho soudku. Neříkám, že tu máme od nich všechno, protože ona to je spíš taková trošku nezávislá, že jo, není to úplně jako to, ale máme tady samozřejmě, takže R.E.M. určitě můžeme pustit, jo? Takže si je dáme a pozdravuj všechny volejbalisty a volejbalistky a sokoly.
1: Jo. Vidím rád, jdu pozdě, takže jim to vidím mezi rozcvičováním.
2: Jasně, měj se, čau, ahoj.
1: Tak, ahoj.

0: Večeri u Repráku na Rádiu B.
1: Ahoj, hezký večer, Petr.
2: Nazdar, Petře, čau. Tak co ty nám povíš dneska večer, hele, chlape?
1: No, nevím, jestli ty oči nebo něco takového.
2: No, oči. Dneska je den zraku. Počkej, jak to tam zraku. Bylo? Já se na to musím podívat. Světový den zraku. Což ale znamená, že ty teď večer už to moc nezachráníš. Měl bys si přes den, to si měl vědět už od rána, Kachna o tom určitě mluvila, a měl jsi přes den zajít na oční a nechat si to změřit, jako víš? To by bylo nejlepší. Jo?
1: No, tak.
2: Jak seš na tom, jak seš na tom s očima? Říkáš, ještě vidím, ale to je otázka.
1: Ale některé věci bych radši neviděl.
2: No, to tak je, no. Ale já třeba musím říct, že mám ani ne tak jako horší zrak, ale kratší ruce, jo. Zkracujou se mi ruce, když si čtu knížku. Jo. Tak já mám prostě pocit, že bych potřeboval ty ruce asi o půl metru delší, abych to viděl ostře. A tím pádem říkám, není to určitě očima, je to tím, že se mi zkracují ruce, jinak to není možné.
1: No, tak to mám taky někdy, no.
2: Že jo?
1: No, no taky.
2: Ale jako brejle to zachraňujou pak, takže dobrý, díky brejlím se mi zase ty ruce trochu prodlouží, víš?
1: No.
2: Takže tak, no, to je s tím čtením, to tak někdy bejvá. Takže ty vidíš na dálku dobře i na blízko dobře.
1: No, tak v rámci možností, no.
2: V rámci možností, no tak jo. Hele, a co ti zahrajou, Petře, co?
1: No, když by to šlo, tak Foo Fighters.
2: No.
1: All My Life.
2: Hele, tak jo, tak tuhle pecku si teda teď poslechnem, jo?
1: Jo.
2: Čau.
1: Děkuju. No,
2: ahoj,
1: hezký večer.
2: Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Tak aby bylo jasno, Býťáci, zapojil se i Loša, a to v písemný podobě. Napsal mi tady přes Býťáckou apku: čau Oťas a Býťáci, jestli nemáš ještě téma, co třeba oheň a hasiči. V sobotu jedu do Vlčkovic v Podkrkonoší na závody požárníků, kam mě pozval kámoš Býťák Pája Zhynek. Loša, pěkný večer všem. Lošo, díky za téma, proč ne, oheň, hasiči, do toho ty Sokolové, já myslím, že z toho by mohla být docela pěkná taškařice. Uvidíme, kam se třeba posune i tohle téma. Já si myslím, že pro tebe by byly vhodný třeba teď Kysáci. Loša mi nenapsal, jakou písničku by chtěl, ale já myslím, že Firehouse by se k tomu tématu mohl docela slušně hodit. Takže tady jsou Kys a Firehouse.

0: Večeri u repráku.
1: Na Rádiu Beat. Na Beatu jsme minuli 21. hodinu, vstupujeme tedy do druhé hodiny dnešního večera u repráku. Příjemný večer vám přeje od mikrofonu Ota Seman, což jsem já, no a budu tady s vámi až do 23. hodiny. Budeme si povídat, což můžeme dělat klidně na telefonním čísle 210 32 33 34. Pokud byste chtěli něco sdělit a nemohli byste se dovolat, tak využijte naši beatiackou apku. Přes nahrávátko to můžete namluvit a můžete mi i psát přes apku nebo na SMS bránu 720 00 1222, a nebo můžete využít i maily studio@radiobeat.cz. Takže za chvíli další hovory v rámci večera u repráku a teď je tady Kate Bush.

Čejně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit, narvá ti si cizího,

0: večeri u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Oto, tady Filip ze Zlína.
2: Čau, Filipe ze Zlína. Tak povídej, co ty nám chceš sdělit, hele, takhle večer.
1: Jo, čeče, je to týden, co jsem si vyvrtl kotník, tak teďka konečně už...
2: A co jsi dělal? Sport?
1: Jo, no, dá se to tak říct.
2: Sportem k trvalý invaliditě. V těláku a při jakým cviku, hele? Při skákání přes kozu?
1: Právě, že nám učitel řekl, ať jdem dělat něco, ať se zabavíme, že potřebuje ostatní si z něčeho vyzkoušet, tak tam vrhali koulí.
2: Aha.
1: Já jsem se s ostatníma bavil, letím tím, že jsme byli v lese, se podívat, tam 20 cm džuzna, tak letím, skočím tam, myslel jsem, že mi upadne noha, tak jsem se odpajdal, byl jsem se natáhnout. A pak už to bylo v pohodě a pak na úrazovce mi doktor řekl, že týden až 10 dnů odpočívat, tak odpočívám.
2: A schytal jsi sádru na to, nebo?
1: Jenom stahovat obvazem,
2: jo.
1: Tak to mývám přes den zavázané, přes večer a přes noc to mám. Na větrání, jo.
2: Jsou dobrý teď ty ortézy, čověče, na tohle to se dají stáhnout pěkně ortézou, se to dá parádně, jsou na suchý zipy, nebo vůbec jako ty pružící, takže to docela jde asi. No, jasně, no, tak kotník, no, není to legrace, ale on se to pak může vracet, jo, takže bacha na to, ale mě spíš zaráží učitel, řekl, běžte si dělat něco, to je takový zvláštní, by vám měl říct, co máte dělat, ne?
1: No, on nám řekl, ať si jdem udělat kolečko okolo lesního hřiště, protože my máme vlastně školu a my to máme hned u lesa. Takže vyjdeš a za chvilku si v lese, takže v tom je to ještě hezčí. A jdeš a učitel nám řekl, tak my tady budeme s těma to vrhat koulí a vy si běžte udělat kolečko okolo hřiště a pak se vraťte. Tak jsme se vrátili a... jak jsme se vrátili, tak dobré, tak letím a řekl nám, ať jdem zjistit, jestli na normálním hřišti, kde se pro změnu zase hraje fotbal, mimo les, jestli je tam volno. Tak letím za ostatníma, že teda jo, že zjistím s ostatníma, že to nějak jako rozešleme. A dobré, tak jsme se rozeslali. A já tam letím a než jsem tam stihl doběžet, tak právě vyvrtlý kotník, no, tak což tak, no, tak takový hezký tělák to byl.
2: Jasně, no, jak si poležíš trošku, co, čím se zabavíš, když musíš být v klidu doma? Máš nějakou jako činnost, třeba poslech hudby nebo něco takového? Nebo knížky čteš?
1: Knížku čtu, zrovna mám rozečtené, ale že by mě to nějak extrémně bavilo, to se říct nedá, ale tak není to špatné, jinak samozřejmě dobrý je počítač, ten funguje na všecko. Takže sedím u počítače, u toho si pustím výborné rádio Beat.
2: Jasně. Co chceš zahrát?
1: Já, no to bych se s tebou chtěl poradit, protože já přemýšlím, že bys mi mohl doporučit nějaký dobrý, méně známý rock český.
2: Český méně známý rock, jo. Co třeba Mrakoplaš?
1: Ty vůbec neznám, tak to klidně.
2: Hele, tak Underwood 1935 z desky Tichá radost, ten by ti určitě radost udělal, protože to je fakt jako hodně dobrá muzika.
1: Tak to beru, to díky za doporučení, to určitě.
2: Takže Mrakoplaš a pak si když tak zkus naposlouchat i další jejich věci, protože opravdu stojí za to. Takže si dáme Mrakoplaš, to je takový docela možná dobrý
1: nápad. Díky moc, dobrý nápad, to by šlo.
2: Jo, tak já ti je pustím, jo? Měj se.
1: Díky moc, čau,
2: ahoj. Taky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Jana Veverka z Michle.
2: Čau, Jano Veverko z Michle. Jak je v Michli? Prší v Michli, hele, teď.
1: No, prší, no, jo.
2: Prší, jen se leje.
1: No. Jo, prostě chci, no.
2: Hele, tak jako... Proč ne? I takhle bych to klidně mohl říct. Proč ne?
1: Jo, a co se týče toho zraku, tak hele, já mám už na dálku, doma se bez brýlí neobejdu, takže mám 3,5. A na čtení už mám plus 6. Jo,
2: přemýšlím, 3,5, člověče, to už to dno od půl litru, tak nějak asi to odpovídá, ne? Co?
1: No, ale hele, jelikož jsem samozřejmě rockerka, nosím čepici, zrzavý dlouhý vlasy.
2: No tak chceš veverka, to musíš mít zrzavý, to je jasný.
1: No, to jo, to je jediný. To je jediný. Ale jinak chodím celá v černým.
2: Jo. No, hele, jsou i černý veverky. Jo. Jsou i černý veverky.
1: Jo,
2: ty to máš kombinovaný.
1: Americký, no.
2: No, takže to máš kombinovaný, tak to je jasný, no. Hele, no, no, tak to víš, s tím zrakem, no, není to jednoduchý.
1: No není, ale ještě jsem chtěla říct, že prostě venku nenosím brejle, protože nepotřebuji už vidět.
2: Jo.
1: Už vím, kam chodit.
2: Ty už tu cestu znáš, jo?
1: Přesně.
2: A tak jdeš
1: přesně.
2: jenom podél baráku a jenom tak jako otlapkáváš ten barák, abys někde nezabloudila,
1: ne, jo? Nemusím otlapkávat, no i mi zatím slouží, jo. Prostě si rozkočím, kam chci.
2: Jasně, na panáka třeba. Jo. Myslím tím samozřejmě nakreslíš na chodník. A skáčeš pak po něm.
1: No tak to už bych taky nezvládla.
2: Veverky skáčou.
1: No to jo, ne starý veverky. Ty to ukazují jenom těm mladým, jak to mají dělat.
2: Ne, takhle, aha, no však jo, no. To už jsme zase u skákání trošku za složitý. Dobře, jsme hluboko moc teď. Co ti zahraju?
1: No. Můžeš mi zahrát Janis Joplin.
2: Janis Joplin bych ti mohl zahrát, to víš, že jo. A necháš výběr na mě, nebo vybíráš ty?
1: No, jakákoliv, to jo. Je jasný.
2: U ní je to jasný, u ní ten výběr, u ní vlastně nemůžeš šáhnout vedle, viď?
1: No, já ji poslouchám od 15 let do 69. takže jako...
2: Já jí mám hrozně rád. Já jí mám hrozně rád a už jsem to tady párkrát v rádiu i říkal, že mě strašně mrzí, že v těch 27 odešla, protože by mě zajímalo, jak by zpívala třeba v 50 letech. Víš, jako takový jak by to vyzrálo, jako, kam by se dostala hudebně, protože to bylo fantastický.
1: A ono, když veme všechny ty 27, jak to už si musíme nechat ve své fantazii, jak by to dotáhli dál.
2: Hele, a nebo zadáme to AI, ať něco vymyslí, jo, a ona nám něco vytvoří.
1: Ta určitě něco vyblé.
2: Tak jo,
1: díky moc.
2: Čau, ahoj.
1: Večer, ahoj.

0: večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Další z býťáků, který se zapojil písemně, je Roman z Českých Budějovic. Ahoj o to, ještě k těm listonošům. Když jsem byl kluk, moje maminka tohle povolání dělala v okolí, v okolních vsích kolem Českých Budějovic. Když ti řeknu, co všechno to obnášelo, těžko tomu mladší generace uvěří. Za každého počasí, v létě, v zimě, ujet na kole denně kolem 35 až 40 kilometrů, k tomu s brašnami, kde bylo kolem 20, ale i víc kilogramů zásilek. K tomu i na samoty, kde se v zimě vůbec neprohrnoval sníh, a to všechno za velmi hubenou výplatu, která ale mohla být ještě hubenější. Stačilo, aby si nějaká panička stěžovala, že jeden den nedostala rudé právo. Jestli můžeš, zahraj prosím od Olympiku z LP4 Kanon. Díky, Roman, České Budějovice. To byl Jirka Korn. Tak jdeme na to. Tady jsou Olympik.

0: Večery u repráku na rádiu Beat.
1: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
2: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
3: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepsové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené.
4: Také to cítíte.
3: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na rádiu Beat.
5: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: DUB.
1: Večer u Repráku na Beatu pokračuje. Ozval se mi Zdeněk, který píše, že je už 30 let hrdým sokolem. Když je tedy ten den sokolstva, tak mu to vlastně připomnělo celou tu historii jeho sokolování. Předpokládám, že v tom je i nějaký to cvičení, nějaký ten pohyb a vlastně i takový jako sdružování se v docela dobrých partách, takže já si myslím, že je to naprosto fajn. Co by si přál? No přál by si taky zahrát nějakou muziku. Konkrétně by to měla být píseň July Morning od Uriah Heep a já mu ji teď zahraju.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu B. Letí to letí a máme tady 22. hodinu, znamená to, že vstupujeme pomalu, ale jistě do třetí hodiny dnešního večera u Repráku, tedy do té poslední hodiny, a budu si s vámi dál povídat. Můžete volat do studia na 210 32 33 34, pokud se nedovoláte, vemte to písemně, nebo přes býťáckou apku, kde můžete namluvit vzkaz, anebo napsat. Napsat můžete i na SMS bránu 720 001 222. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný čtvrteční večer a pouštím Doors, LA Woman.

0: Kubí.
1: No ahoj, Mirek.
2: Čau, Mirku, zdravím tě. Odkud voláš?
1: Já nevím, jak máte to, nebo zaslech jsem něco. O očích, že jste se bavili.
2: Něco o očích. A víš, proč jsme se bavili o očích? Já ti to rovnou řeknu, protože to je důležitý. Dneska je světový den zraku, jo?
1: Jo.
2: Takže vlastně máme zvyšovat povědomí o ztrátě zraku a vlastně máme to prej dělat tvorbou umění, sázením stromů a podporou výzkumu. Ale to my tady jo. Tak nějak v rádiu tolik nezvládneme. Nicméně už jenom to, že se o tom bavíme, je možná určitá podpora, že jo? Takže i o tom to je. Co ty a zrak, jak seš na tom?
1: No, hele, já nic moc, no.
2: Jak to?
1: Jako jde to, no. Ale jako od mala už nosím brýle, víš.
2: A kolik dioptrií máš?
1: No, asi 3,5, zase není to tak hrozný, no.
2: To jde, to měla před, Veverka, co volala před chvílí, tak tam měla taky něco takovýho, takže to není zase tak strašný. Mm-hmm. Takže se to dá ještě, no, ale a to máš na dálku nebo na blízko?
1: Mám oboje, na dálku i na blízko, no.
2: A to je v jedněch brejlích dohromady?
1: Ne, mám dvoje.
2: Jo. No, tak to je, víš co, ono je to trošku složitější s brejlema. Já třeba jsem brejle nepotřeboval až do té chvíle, než jsem poznal svoji přítelkyni, která je optička. Mm-hmm. Která je optička. Od té doby mám už 4 brejle, jo? Protože když jsme se seznámili, tak jako nevím, jestli chtěla, abych jí líp viděl v lepším světle a proto mi vyráběla ty brejle a povedlo se. A takže od té chvíle prostě, co se známe, tak prostě jsou to brejle, no. Ale jo,
1: a jako... Nebo ji podporuješ, no, jako nebo podporuješ prostě.
2: No, a spíš podporuje mě, abych taky něco někdy viděl. Ne, jako já mám problém spíš na blízko, já jsem to říkal, že mám krátký ruce, víš, že prostě...
1: Blbě
2: se mi pak čte, takže mám takový, oni tomu říkají multifokály, to znamená, že na dálku nepotřebuju vůbec nic, tam mám volno, jako to je normálně jenom čirý sklo, ale níž jako dolů, když se podívám, tak tam už mám nějakou dioptrii, jako asi 1/4 na to, abych prostě si dokázal něco přečíst. Hlavně, když si jdu na nákup, abych si přečet ty malý písmenka na těch konzervách.
1: Jo, to je na lupu, hele.
2: Že jo? Počkej, ale to říkáš... To říkáš na lupu, ale já takhle ty lidi vídám, že v tom obchodě normálně vytáhnou z kapsy lupu a začnou to luštit.
1: Jo?
2: A někdy ta lupa je taková, že mám trošku strach, jestli něco nepropálej tam, jestli něco nezapálej, víš, v tom obchodě. Ale jako zatím jsem žádný takový požár neviděl, takže snad dobrý. Jo, no, chlape, tak to víš, a kolik ti je, že s těma očima jako, kolik
1: ti? Pět a pade,
2: no, tak a zhoršuje se to nějak jako rapidně, nebo to zůstává v nějakém stabilním?
1: Ne, no, dobrý. Tak nějako stabilizovaný.
2: A uvažoval jsi někdy o čočkách?
1: Neuvažoval, no.
2: Že jo? Hele, já si nedovedu představit, že bych si měl hrabat do oka.
1: No jo, jasný, víš.
2: No, to jako vůbec, já nechápu ženský, že se dokážou malovat, když oni tam ty řasy, oni začnou, já říkám, mně se přiblíží něco k oku na půl metru a už ho zavírám.
1: Jasný, to je vzácný, nebo drahý ten, že orkán.
2: Nezvyk. Co ti zahraju?
1: Já bych chtěl něco asi od Schillingera, mámo má.
2: Mámo má od Jirky Schillingera. No tak jo, tak si ho pustíme.
1: Takže matka by měla svátek dneska, že jo?
2: Jo, matka byla, maminka byla nebo je Věra?
1: Věra, no.
2: Věra. Říkáš, by měla, to znamená, že maminka už není.
1: No, tak tam nahoru, no.
2: Tak jo, tak ji zahrajeme Mámo má. Hele, to je pořád mnohem lepší než Máma od Lunetiku.
1: Jo, to určitě.
2: Jo, tak se měj, čau, ahoj.
1: Tak jo, díky a ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj, tady Pavlína.
2: Čau, Pavlínu. Jak je dneska večer? Co děláš?
1: Dobře.
2: Je dobře? Tak to je fajn.
1: Jo, dělám, teď jsem nakládala švestky do rumu.
2: Švestky do rumu, to je hezký, to je hezký, to mě, to je docela, víš, že jsem v švestky v rumu měl naposledy na vojně, tenkrát se to prodávalo dokonce jako konzerva, jako normálně boule to byla, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: A
1: to jsme taky přidávali.
2: Bylo to ještě teda za původního režimu a já jsem byl řidič, teď to už můžu po těch letech přiznat, pač je to promlčený, ale já byl řidič nákladňáku, jezdil jsem se Zilem a vždycky, když jsme byli na cvičení a já jsem se, protože jsem jezdil různě pro vodu a tak, takže jsem prostě tenkrát s takovým vakem šíleným na korbě, takže jsem se vždycky zastavil někde v nějakém obchodě a tam jsem si tyhle ty kompoty kupoval. A vždycky, když ty lampasáci mě s tím načapali, tak já jsem říkal, no ale to je jenom kompot, to není jako nic si. A jako je fakt, že člověk pak jako jezdil i v takovým nějakým tom, no. Od té doby jsem se pak vždycky bál předjíždět vojenský auta, protože jsem nevěděl, co tam sedí za tohle, za zvíře.
1: Takže, no a já pak to dávám do koláčů.
2: Do koláčů, ty naložený v rumu.
1: No.
2: To musí být dobrý koláče. Počkej,
1: já teď 6 týdnů se to musí uležet.
2: No.
1: A potom, a rum nepiju, ale potom tady ten výluh si dám, to mi nevadí.
2: To určitě voní hezky, ale teď mi řekni, a to se vypeče se z toho ten alkohol, nebo ne? Jako můžou to děti?
1: No určitě, jo. Můžou.
2: Jako no. Můžou, ale nevypeče. Jasně, rozumím. Alkohol v malém množství nemůže škodit, podávaný v malém množství, nebo takhle, jak to je, podávaný v malých dávkách nemůže škodit v jakémkoliv množství. Tak, to byl tak, limonádový, tak. Joe, ano, přesně
1: ano,
2: tak.
1: Ano,
2: takže, a urodilo se hodně švestek letos? To jsou vaše, no, nebo kupovaný?
1: Ne, kupuju v našem krámečku sadek, nekupuju v těch marketech, kupuju prostě od sadek, to jsou ze sadů tam od nás.
2: Takže fajn. A kolik toho nakládáš? Jako máš to i pak jako nějak do jak zavařovaček a na díl pak na zimu nebo tak?
1: No, mám před týdnem 5 sklenic a dneska taky 5 sklenic.
2: Výborný.
1: Takže to bude na hodně koláčů.
2: Výborný koláč, se stavím na koláč někdy.
1: Já přivezu.
2: jo. No tak jo, tak to bude dobrý, tak to je fajn, to jsme rádi. Co ti zahraju?
1: Něco od Lucie.
2: Něco od Lucie. A co konkrétně?
1: Jo, teď mi tam nic netoho.
2: Šrouby do hlavy?
1: Třeba, ano, tak.
2: Dobře, tak dáme šrouby do hlavy. A ty se mě hezky a ti to jde pěkně
1: tak
2: od ruky.
1: Jo, ještě bych zazpomínala, když je dneska ta Věruška, tak já jsem jednu Věrušku měla, už není s náma, tak bych na ní taky zazpomínala.
2: Ale každý máme někoho, kdo už s náma není, no, ale to tak bývá. A s přibývajícím věkem přibývá i těch, kteří s náma nejsou. Je to zvláštní, taková
1: tak,
2: přímá úměra.
1: No.
2: Tak jo, tak se měj hezky, čau, ahoj.
1: Ahoj.

jenom černá.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Další z písemných příspěvků do dnešního večera u Repráku je od Bíťáka Davea. Píše, David píše, čau es Bíťáci, člověk může mít zrak dobrý, jak chce, ale občas, když je využíván hlavně v lásce a po x letech, když konečně člověk otevře oči, tak potká anděla, který ho vytáhne ze všech průšvihů. On to napsal trošku expresivně, že ale trošku jsem to obrousil teď. Tímto bych chtěl poděkovat svojí ženě, že to se mnou už skoro 10 let vydržela a chtěl bych jí prosím nechat zahrát Queen Love of My Life. Díky, Bíťák Dave. Dave, tak pro tvoji ženu jsou tady Queeni.

0: Radio B.
1: Je osmý duben, 63.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak jsme pomalu, ale jistě dospěli do finále dnešního večera u Repráku. Docela jsme se zase rozkročili v těch tématech. Mluvili jsme o tom zraku, tedy o tom, co kde vidět, co kde nevidět. Protože dnes tedy ještě pořád je, i když už jenom hodinu bude do půlnoci, Světový den zraku. Zároveň jsem tady zmiňoval taky to, že je Mezinárodní den doručovatelů novin. A stejně tak jsem mluvil o tom, a byla tady o tom řeč, že ten dnešek je památným dnem sokolstva, tedy významným dnem České republiky. Takže jsme mluvili i o tom cvičení, i o tom koukání. No a Markéta napsala, že důležité v životě je vidět věci ve správném úhlu pohledu a koukat se dobře, abychom nezakopli. Tak já myslím, že to je takový na závěr docela hezký poučení a možná dobrá úvaha i na zítřejší den a i ten pozítřejší, který nás čeká, protože pro mnohé to může být poměrně významný, tak hlavně ať nezakopneme. Popřeju vám všem dobrou noc a tímto bych dnešní večer u Repráku považoval za uzavřený. No a Markéta ještě napsala, že by chtěla slyšet The Who a jejich píseň Won't Get Fooled Again. Doktor je...

je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Rádia Beat a Petr Korál.
1: Petr Korál vás samozřejmě jako vždycky v tento čas zdraví a rovnou na úvod se musím omluvit, protože pokud vám bude připadat, že si nějak šlapu na jazyk nebo tak něco, tak porucha není ve vašich přijímačích, protože já mám takový nepříjemný zdravotní problém na jazyku a tak se mi poměrně obtížně hovoří. Čili doufám, že to za mě dneska více odmluví můj dnešní host, kterým není nikdo jiný než Petr Váša, zpěvák skupin Tisíčáci a Jasná páka. Ahoj Petře.
2: Ahoj Petře, já to rozhodně omluvím, protože, jak jsem ti teďka před chvilkou říkal, mám proto

0: pochopení. My jsme hráli s Jasnou Pákou v Riegerových sadech nedávno a mě večer předtím, odpoledne předtím mě píchla vosa do jazyka. Pozor, do špičky jazyka. A prvně jsem si myslel, že umřu, pak jsem si myslel, že neumřu, že mi bude špatně a všechno bylo dobrý, akorát, že jsem šišlal a moje skvělá přítelkyně říkala, no tam budeš zpívat spinavý, spinavý, ona má spinavý záda, což teda naštěstí nenastalo. A odešlo to, ale ještě několik dní poté jsem to cítil a rozumím tady tomuhle problému a myslím, že tě omluvíme všichni rádi a budeme šťastní, že nás nic do jazyka nekouslo.
1: Tak jo, tak pojďme na první píseň.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Váša, frontman těch sičáků a samozřejmě také Jasné páky a člověk, který dneska tady bude vynášet ty pomyslné hodnotící soudy na to, co pouštím, tak jdi do toho.
2: No tak, jaký hodnotící soudy chceš prostě vynášet než samé superlativy na substitute the who? Je to 1966 nebo 5? No, tak to je jedno, ale je to úplně super singla. Jeden z prvních asi po I Can Explain, ne? Anywhere, Anyhow. Prostě oni měli takovou řadu singlů, které byly úplně boží a byly to průkopnický rockový nahrávky a zároveň vtipný a přitom takový generační jako statementy a tak dále. Takže já si myslím, že to, že substitute... Navíc ještě bych řekl, že tohle je fakt jako dobrá nahrávka. Jo? Myslím si, že hlavně na té, možná na té druhé desce, že občas měli problém, anebo na to kašlali. Jako mít ten sound takovej ten jako dokonalej, vymydlený jako Beatles a možná i jako Kings, ale substitute ještě s tou akustickou kytarou je prostě dokonalý a posluchači jistě znají verzi od Sex Pistols.
1: No,
2: a už jenom, už jenom to, že Pistole, když ještě nic neuměli, neměli ty své písničky, tak hráli Who a hráli Iggyho, takže hráli No Fun, My Baby, No Fun a Substitute. A nakonec víme taky všichni, že vlastně Who už teda s Kelly Jonesem nahráli substitut ve verzi od Pistolí, takže kdybyste chtěli, tak můžeme celý večer věnovat téhle písničce.
1: Budeme se věnovat různým písním a teď si dáme něco daleko modernějšího nebo novějšího, takhle to řeknu, a také tvrdšího, tak se nech překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Hostem uší je zpěvák Petr Váša a já jsem opět zvědav na jeho názor na to, co poslouchal.
2: No tak poslouchali jsme Hentai Corporation a je to teda moje opravdu oblíbená hudba.
1: A z jakého důvodu vysvětli?
2: No teďka, když jsme to poslouchali, tak ten důvod, ano, je jako hudební. Teď už to vím, že je hudební. Já jsem měl trošku pochyby, jestli moje nadšení tady pro tu kapelu není spojeno s tím příběhem, protože já jsem měl tady spojený s příběhem. A sice, že jsem vlastně tu její hudbu znal jenom z dálky, ale znal jsem tu legendu. Fungovalo to tak, že jsme přijeli, zejména to bych řekl jako v Sudetech, že to fungovalo tak, že jsme ze Sičáky někam přijeli, třeba v Aši jsme byli a divili jsme se, proč tam byly problémy s ubytováním a oni říkali, ti Ašáci říkali, hele, tady byl poslední hotel v Aši a ten rozbili Hentai Corporation, jo. Takže my vás musíme ubytovat nějaké pizzerce nebo kde. A tohle se prostě jako opakovalo. A my jsme měli z toho takový, z kapelu takový dobrý, takový apokalyptický jako pocit a byli jsme zvědaví, kde se ocitneme, kde bude prostě zbořený město po koncertě tady téhle party. No a pak jsme je viděli na Trutnovském festivalu a ještě v takovém kontextu, že tam hrálo pár kapel, který se o něco takovéhohle hrozně snažili a pak přišli Hentai a zahráli to s prstem v nose. Takže já jsem fakt jejich oddaným fanouškem a navíc jsem ještě slyšel, že teda teď po všech těch peripetích jedou na Kofole a hrát takovouhle muziku na Kofole, to je moc.
1: No, jak říkal neboštík Magory Rose, při Kofole se tahle hudba dělat nedá, ale mohou být výjimky. Tak jo, tak se vydáme někam zase za humna pomyslná.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Uši pokračovali další, troufám si tvrdit, že poměrně syrovou písní, a jak se pozdávala Petru Vášovi, zpěvákovi Jasné páky a těch Sičáků, uslyšíte sami.
2: No tak School Ring od Iggy Hopopa, pardon, češtinářky.
1: Ano, pravda.
2: Od Iggy Hopopa je jedna z mých milovaných skladeb od tohohle autora, ale jak my říkáme s Tomášem Fredichem, ze Sičáku naší kapely, toto je největší žijící umělec. A chápu, že je spousta lidí, kteří z toho jeho rozsáhlého díla, z toho opusu, si vybírají to nebo ono, a někdo prostě miluje starý Stooges, a někdo sedmdesátky, a někdo tak trochu osmdesátky, když těch je docela málo, a někdo prostě by přísahal na ty francouzské šansony, ale já jsem vystudoval dějiny umění, ale mám, možná právě proto, že jsem historik umění, tak pro určitý jevy v umění mám v hlavě takový jako vypínač kritického stanoviska, takže když se řekne Iggy Pop, tak já fakt nejsem soudnej a mám rád všechno, ale taky z toho důvodu, že tady tenhle klasik jako nepouští ven něco, za čím by nestál. No. Čili tady tohle je z desky School Ring, je to vlastně album, který obsahuje první nahrávky s obnovenými Stooges a s Pankáčem a jako s Green Day a spol. Je to vlastně takový hold Iggymu a Stooges a ano. Ta deska je pestrá, možná za Škarohlíd by řekl, že až moc, že je taková trochu kostrbatá, ale my tady máme rádi.
1: Já taky, proto jsem to z ní vybral. To byl rok 2003, jenom pro ty, co by se o to zajímali. Ale teď se vrátíme jako hodně dál do historie, až do roku 89. To je jako malá nápověda, ale víc nebudu říkat. Bude to živá nahrávka, která nikdy nevyšla oficiálně. Je to v podstatě takový pirát. No a nech se překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Petr Váša a já se opět ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a případně proč.
2: No tak jasně, že se mě to líbilo ze stejného důvodu, z jakého jsem na rozpacích, protože nevím, co to je, tak trochu jako tuším a mám obavu, že když to neuhodnu správně a bude to někdo z kamarádů, tak se naštve, ale no a prostě ten důvod, proč mě to takhle jako vzalo, je, že se mně zdá, že ta nahrávka, že má přesně tu atmosféru těch pozdních 80. let a že vlastně ta naléhavost, nejenom vokálu, ale celé té kapely, že je úplně perfektně zkombinovaná s tím podomáckým zvukem a s takovou tou ambicí hudební, která hlavně teda z hlediska kytaristy není úplně jako dotažená jako do konce, ale právě to má, tím to má takovýhle jako půvab. No tak je to prostě reportáž doby, kdy jsme měli dojem, že máme toho tolik co říct, že jsme valili jako dopředu a chtěli jsme do té muziky dostat úplný maximum. Tak Petře, co to je?
1: Hele, já ti zkusím dát nápovědu. Ano. Byla to kapela brněnská a je tam určité personální propojení i s těmi Syčáky.
2: No, tak brněnská, já jsem si říkal prvně, jako, že to zní jako pro pocit jistoty.
1: Ten byl
2: artistnější, ale to mě kvůli tomu piánu, napadl pro pocit a propojení ze Syčáky, no tak to tam musí být, jakože Michálek Zavadil, že tam účinkuje jako pod chodem vchod.
1: Nebudu napínat dále Nemanželská šlechta.
2: Nemanželská šlechta.
1: Živá nahrávka z Chmelnice z únor 89.
2: To no byla. Tak sorry, ahoj, zdravím, Nemanželská šlechto, nepoznal jsem vás, je to ostuda, ale polepším se.
1: Nicméně pojďme to vzít jako klasický ostý můstek k tomu, abychom se dostali ke skupině Ty Syčáci, protože vy máte na svém kontě nový počin. Co to je? O co jde? Popiš.
2: Je to album s takovým feministickým nápřahem a jmenuje se Dlouhá, široká a bystrozraká. A máme z něho velkou radost, protože je to jedna, která samozřejmě jako soubor písniček, který se nám líbí a opravdu jednu písničku vedle druhé máme, nejen teda my rádi, to by nebylo až tak s podívem, ale mají to rádi i naši posluchači od těch prvních uvedení, z čehož teda se radujeme. Ale zároveň to není jenom soubor písniček, protože je to hudební vyprávění. A je to hudební vyprávění až do té míry, že vlastně na tom albu každý track uvádí vypravěčka, Kateřina Císařová, hvězda divadla Na zábradlí a Národního divadla a tak dále. Naše výborná kamarádka z Liberce, pomlčka Jablonce, a je to příběh. A když dáváte dohromady hudební příběh, tak se pohybujete na ostří nože a je to všechno hrozně napínavý, protože když to nebude fakt jako dobrý a zároveň spontánní, tak to bude úplná blbost a všichni vám řeknou, jako, ať se vyprnete na koncepční alba a děláte radši písničkovou desku, ale vy to chcete zkusit a tak dlouho teda to zkoušíte, až se dostanete do situace, kdy to předáte publiku. Já nevím, co si o tom kdo bude myslet, ale my jsme opravdu spokojeni a líp to z naší strany nešlo.
1: Hele, já jsem to poslouchal už samozřejmě, ten koncept tam je jasný a mně to přijde v pořádku, drží to pohromadě, takže to asi vyšlo.
2: Hurá, Petrovi se to líbí, výborně, tak to mám radost, tak dobře, pokračuj, prosím.
1: My si pochopitelně z té desky také něco pustíme, ale to až na konci. Teď ti dám písničku, kterou si myslím, že budeš velmi dobře znát. Je taková krátká, úderná, no nebudu říkat víc.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: A také Petr Váša, tak co jsi tomu říkal?
2: No, tak říkal jsem tomu, že to je fakt opravdu jedna z mých povinně nejoblíbenějších písniček, protože tohle, dámy a pánové, byl punk od skupiny The Wire, který Jasná páka hrála v roce asi 80 nebo 81, když začínali jako Kousej. A legenda říká, všichni se na tom shodují, teda pamětníci, jakože říkal to Michal Ambroš, David říkal, že ten si nic nepamatuje, tak ten to schválil tak jako s úsměvem, stejně jako Dáda Albrecht, který si to pamatuje, že prostě poslouchali tady tohle a možná byli trošku ovinění při tom opakovaném poslechu, ale se jim zdá, že zpěvák zpívá Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej, takže složili písničku Kousej a Jasná páka to hrál jako Kousej a posluchači, ti, kteří to znají, tak si jistě vybaví ten text, že to byla taková ta situace, kdy jakože Dáda přijde do pražské hospody a ty tam projíždí celý jako jídelníček a objednává si jedno jídlo za druhým. A vzniklo to jako jazyková hříčka s tématem Kousej, ale já se směju, protože já jsem to měl vždycky rád a fakt jsem to hodněkrát zpíval, teda od té doby, co jsem s tou pákou sedal dohromady, tak vždycky jednou za čas, když nebylo co přidávat, tak Michal říkal, zahrajem Kousej, to se nemusí zkoušet a jedem. A já jsem prostě znal tu nahrávku a věděl jsem, že to začíná Dádovým výkřikem a myslel jsem si, že ten výkřik je Číšníkův sen. A fakt jsem jako na tom vyrůstal, říkal jsem si, jo, to je sranda, Číšníkův sen, Kousej, Kousej, Kousej, Kousej. A asi po kolika desetiletích jsem se dozvěděl, že to není Číšníkův sen, ale Číšníkův sem.
1: No,
2: když mě opravil autor teda tady tohohle textu. Takže představte si, že to vzniklo jako že vědomá zkomolenina, nebo překlad vlastně toho tlumočení toho anglického textu, ale tím to jako neskončilo. Takže že ještě teda já jsem dopadl tak, že jsem kolikrát to jako performoval se špatným textem a zdálo se mně, že vlastně Číšníkův sen vysvětluje ten manický obsah toho jídelníčku a té představy, jakože zpěvák se cpe prostě vším, co tam vidí napsaný, no tak je to Číšníkův sen.
1: A propo Jasná páka, jak tam vypadá aktuální situace, nebo spíš co se chystá, jaké jsou plány?
2: Petře, chystá se naprosto epochální věc a sice za 14 dní máme soustředění. A soustředění, Jasné páky, je vždycky jednou za hodně dlouhý čas a vždycky z něho vznikne něco slibného, nevím, co z něho vznikne, je možný, že teda z něho nevznikne nic, ale to bych se divil. A já se na to těším jako velice, protože páku jsem vždycky miloval, jsem moc rád, že tady s tou partou mám něco společného a i by se mě líbilo vlastně s pákou vystupovat jako ve formátu nějakého jako revivalu, protože ty písničky z těch 80 jsou krásné a vidíme na publiku, který je velice pestrý a i jako generačně různorodý, jako že to lidi mají rádi a že ty písničky jsou živý a že ten duch páky žije. Čili mě by i ten revival stačil. Ale páka byla vždycky velice jako tvůrčí společenství, vždycky se lišila od jiných kapel tím, že tam bylo víc autorů a myslím si, že to, že průběžně děláme nové věci a že ten příběh pokračuje a že naše publikum má rádo ty nové písničky, takže to je bezvadný. Takže se budu těšit a budu zvědavý, co vymyslíme teďka pro další sezónu a jistě, že pro další Lucernu, protože my od té doby, co Michal Ambroš odešel, tak vždycky jednou za rok děláme tady ve Velké Lucerně koncert a vždycky jsou tam jiní hosti, teď to bude mít zase jiný formát. Radujeme se z toho, že to funguje.
1: Tak teď si vaše fanoušky navnadil, že třeba nové písničky to chtějí slyšet a já taky. Ale teď si pustíme něco jiného.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, jejichž dnešním hostem je Petr Váša, zpěvák skupin Tisíčáci a Jasná páka. A já musím prozradit, ještě než mu předám slovo, že tu písničku poznal hned asi po třech vteřinách, nebo po dvou. Jak je to možné?
2: No tak to je snadný, protože jsem k ní napsal text a teda ve delší dobu jsem ji neslyšel, ale mám ji moc rád a vzniklo to prostě už je to pár let, ale skvělá, úžasná, nepopsatelná, nenapodobitelná Pája Táboříková, která tehdy zpívala s náma s Jasnou pákou, tak přišla s tím, že se svojí skupinou Pajanoja chystá novou desku a řekla mě, že by ráda, abych napsal na tu desku texty. A já jsem řekl, že ne, že na objednávku nepíšu a připadlo mě to úplně jako absurdní, protože Páju mám hrozně rád, ale psát prostě texty někomu a ještě na celou desku, to by mě ve snu nenapadlo a pak jsem o tom přemýšlel a připadlo mě to pořád absurdnější a pak mě to připadlo jako dobrý nápad, protože jsem si uvědomil, že vlastně bych celou tu desku mohl napsat víceméně jako Pájin portrét a znal jsem její historky z rodných Loun, například teda posluchači teď slyšeli tady tuhle písničku, ale Pája má úžasný příběh. Například na okraji Loun v tom rodinném zemědělském družstvu, Pájo, zdravím, jsme se dozvěděli už před lety s Pákou, že svého kohouta naučila kokrhat takovým způsobem, že vyhrál soutěž v kokrhání kohoutu na zemi živitelce.
1: No, pane jo.
2: Takže tomu říkám jako rockerka. Představte si Páju, která dokonale bubnuje a zpívá u toho a hraje na klávesi a umí vlastně všechno a ještě navíc, teda kromě té rockerské kariéry, dokáže vycvičit kohouta v kokrhání. Čili jedna z těch písniček je na tohle téma. Objeví se tam Joe Cocker a kokrhal, ale myslím si, že to je dobrý. A Lonely Times, tak to bylo fakt jako největší riziko, protože to jsme si říkali, že zkusíme napsat jako lounskou hymnu a já jsem nacpal úplně všechny takový ty klišé, samozřejmě o těch Lounech, že někdo je z Loun a řekne, já jsem z Loun, ale mně se spíš líbil ten for, jakože Zeppelini na čtvrté desce, jakože si naříkají, že stejně po všech těch světových turné, že to bylo nejlepší v těch Lounech, že Robert Plant zpívá Lonely, Lonely, Lonely, Lonely, Lonely Time, písničce rock and roll, tak i tohle jsme tam nacpali a hlavně si představ, Petře, že Pája, když mě jednou prováděla Lounama, tak mě ukázala fakt jako sochu mistrána Husa na tom náměstí a říkala, tady jsem poprvé zvracela na veřejnosti. A já jsem to, protože mi to připadlo vtipný, tak jsem to říkal v Brně její spolužačce, která se provdala za jednoho kamaráda a fakt byly jako dobré kamarádky, tak jsem té Janě tady tohle vyprávěl a ona mě úplně vážně, Jana řekla, to je zajímavý, protože já jsem poprvé v životě zvracela na tom stejném náměstí u Morovýho sloupu. A tak jsme si představili, že by opravdu na tom náměstí krásným vedle toho veledíla Benedikta Rejta, že by tam mohlo být takový sousoší zvracejících děvčátek u těch dvou soch. Jo. A k tomu na tom vernisáži toho sousoší, že by zahráli nějaký obnovený jako Zeppelini. No. Takže tohle všechno je v té písničce, která je podle skutečných událostí.
1: Tak ano. Tak pojďme za další písničku.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: No a se mnou samozřejmě nadále Petr Váša a vidím na výrazu jeho tváře, že ho asi tahle muzika baví. Baví?
2: Jo, jo, mně se to moc líbí. Dirty Honey jsou taky pro mě kapela s příběhem, protože já z různých důvodů se vlastně jako moc nevyznám v současné, vlastně ani v minulé hudbě, jako nevyznám se, nebo nedělám to tak, že bych si pravidelně udělal čas a sledoval bych nějaký trendy, anebo naopak historii, takže spíš jako beru to, co ke mně přichází. A tohle ke mně přišlo, takže jsem koukal na nějaký, teď teda nevím, jestli film, nebo možná seriál, spíše nevybavu si jaký, a v závěrečných titulkách hrálo tady tohle. A já jsem úplně nadskočil, protože teda tohle, myslím, tahle kapela, ne, tady tenhle track.
1: Dirty Honey.
2: A, Dirty Honey. A já jsem úplně nadskočil, protože fakt jako miluju Aerosmith a to teda znám jako celou diskografii. A říkal jsem si, tyjo, to jsou nějaký, a to není možné, že by to byl nějaký nový Aerosmith, to jsou nějaký starý Aerosmith, který mi jako unikly. Jo. A pak jsem si říkal, anebo Guns N' Roses, a fakt jsem teda si dal tu práci s tím, že v těch titulkách toho seriálu jsem si jako našel, že to je Dirty Honey, a hned jsem se na to podíval, že to teda nejsou žádní tady tihle klasici, ale že to je kapela, která podle mě úplně dokonale hraje jako něco, co je nápaditý a chytrý a vtipný. Ještě tam jsou takový forky, jak jsme třeba slyšeli ten vokalistův jako před chvílí. A přitom mě to připadá jako, že kdyby byla nějaká, nemyslím nějaká vysoká škola roku, ale nějaká, no ne, ani ne školka, no tak nějaká základka, jako řekněme. Takže by si myslím jako od prvního až po konec druhého stupně, že by ten předmět, jako ty rokové dějiny, mohli vyučovat Dirty Honey, jako v tomhle smyslu, že oni se vůbec netají tím, že berou jako best of, ne, myslím si, že to, že vlastně ten základní sound je takový jako Aerosmith 75, tak deska Rocks, nebo Toys in the Attic. Akorát, že jako posun ještě trošku jako do toho osmdesátkového zvuku, ale to už ty Aerosmith tam dávali ty různé inovace a Dirty Honey se drží toho prostě dřevního soundu a k tomu dávají ty ostatní vlivy. Myslím si, že i citace, jako často tam slyšíš, jako, že si říkáš, to je jako tohle a tohle a tohle. Ale oni vždycky nad tím mají ku podivu takový ten jako nápřeh, jako by to právě vymysleli. Čili pro mě je to velice zvláštní zážitek to poslouchat, že pro mě je to zároveň retro a zároveň pocit, jako bych byl u zrodu tady téhle hudby v okamžiku, kdy vzniká.
1: Rozumím. Tak když jsi zmiňoval ty osmdesátky, tak se teď do nich ještě jednou na chviličku vrátíme.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat dnes s Petrem Vášou, zpěvákem Jasné páky a Těchsičáků. Co ty na tohle?
2: No tak já nevím, co mám říct, tak ty mi dáváš takový těžký úkoly. Ty prostě pustíš Lauru a její tygry a chceš po mně, abych se k tomu stručně vyjádřil. Jo? Já bych tady mohl hodiny vyprávět o tom, jak na mě působilo to jejich kouzlo tehdy v těch 80. letech, když jsme začínali vlastně společně a jak jsem rád, že jak teda doufám, že se mnou aspoň někteří posluchači souhlasí po poslechu téhle nahrávky, že to kouzlo nepolevilo a pořád působí. No tak my jsme i jaksi spolupracovali a váže se k tomu spousta různých příběhů a historek a tak dále, tak to nechám všechno stranou. Pozdravuju Karla Šuchu a spol a vlastně, jestli mám být teda úplně nejstručnější, tak bych řekl, že mě překvapilo, jak ta nahrávka dobře zní. Protože jsem ji jako dlouho neslyšel, vlastně bylo to z takové té samizdatové edice, kdy úplně ano, pokoutně čtyři pražské kapely a jedna teda mostecká, jestli tehdy Laura byla mostecká ještě, tak dali dohromady tyhle nahrávky, které kolovaly v samizdatu na kazetách, všichni z toho byli jako nadšení a já jsem to dlouho neslyšel a v hlavě jsem, vždycky já to rád vzpomínal, ale v hlavě jsem si to pouštěl s takovým zašuměnějším zvukem a tak dále. A teď mě to připadá fakt jako pěkně čerstvý a navíc ještě řeknu teda poslední věc, že jsem z jiných, úplně jiných důvodů nedávno si opakoval Tracyho Tigra od Williama Saroyana. A taky jsem byl překvapený, že ta knížka dobře funguje a pak jsem viděl její zpracování u jednoho studentského divadla. Takže chci říct, jestli teda je to vhodná pointa, že Laura a její tigři, stejně jako Tracyho Tiger, žijí a zřejmě budou vesele žít nadále.
1: Já myslím, že ano, ostatně návštěva Karla Šuchy týden před tebou v uších tomu napovídá. Tak jdeme dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat se pomalu blíží ke svému závěru. Ty uši, jejíž hostem byl a pochopitelně pořád ještě je Petr Váša. No a já tě tedy naposledy žádám o zhodnocení toho, co jsi poslouchal.
2: Hele, tak Petře, já tě překvapím, jo, protože tohle samozřejmě všichni vědí, že to byla úžasná písnička Soul Kitchen z debutového alba The Doors. A myslím si, že na tohle téma už bylo řečeno úplně vše. A já bych jenom opakoval to, co už bylo tisíckrát řečeno. Takže já ti odpovím morrisonovským takovým vtipem, jo. A není to vtip, ale je to sen. Zdál se mě prostě sen. Jo. To, nech to posluchači vezmou jako komentář k téhle písni. A bylo to před lety a bylo to poté, co Iggy Pop vystupovali Frýdku Místku, což byla taková bizarní nějaká událost. A jistě víte, že hlavním vzorem pro Iggy Popa, když začínal, byl Jim Morrison, protože viděl Doors a stal se Iggy Popem a tak dále a tak dále. Tak to se mě celý nějak prostě pomotalo v hlavě. A bylo to v době, kdy jsem se zabýval naprosto amatérsky takovou populární neurologií a chtěl jsem se v tom vyznat. A usnul jsem a zdál se mě sen. A v tom snu ke mně přišel takový frajerský, lehce přiopilý, lehce zhulený Jim Morrison, tak ročník 1970 bych řekl. A říká, hele, tak s těma hemisférama to máš snadný. A já jsem říkal, jak to myslíš? A on říká, no to je jako Frýdek Místek. A já jsem říkal, Jimmy, to mě teda vysvětli. A on říká, no tak to máš jako, ta pravá hemisféra, to je jako Frýdek, to je jako free. A ta levá, to je jako, že to je všechno na tom místě svým, tak to je jako Místek. A tak jsem si říkal v tom snu, že to je jako vtipný, ale ještě jsem koukal, ještě mi to nepřesvědčilo. A on říká, a ta pomlčka mezi Frýdek a Místek, to je korpus callosum mezi hemisférama. To si pamatuju.
1: No,
2: tak jsem říkal, jako Jimmy, teda díky. Probudil jsem se, okamžitě jsem běžel k zápisníku. A každé vystoupení ve Frýdku Místku, to říkám místním lidem, kteří teda jsou upřímně nadšení. Fakt jako nekecám, vůbec nic jsem si z toho nevymyslel, toto se mě zdálo ve snu. A to je můj komentář k písni Soul Kitchen od kapely The Doors.
1: Petře, my jsme slíbili, že pustíme také něco z nového alba skupiny Tisíčáci, tedy z alba Dlouhá, široká a bystrozraká. Výběr je na tobě. Co si dáme?
2: No já fakt mám rád úplně každý zvuk, každý tón z té desky, ale zdá se mně, že pro Rádio Beat možná jako nejvhodnější bude začít písničkou O to. Tou písničkou vlastně začíná celý to album. Je to v tom našem příběhu situace, kdy hrdinka toho našeho hudebního vyprávění se rozchází s úplně nemožným partnerem. Je tam takový ten obraz, kdy stojíte v kuchyni a vaše minulost se promění v krabice od rajčat a v krabice od banánu. A stěhujete se a neříkám, že to je jako nějaká vyloženě rocková píseň, ale je to sičácká rocková píseň, to znamená jakože bez bicích vlastně, ale s tím soundem naším, s basou, s kytarou, s krásnýma zvukama. A myslíme si, že to je taková hitůvka, tak posuďte sami, prosím.
1: No a my jsme se domluvali s Petrem, že bychom mohli dát dvě písně. Tak klidně uveď i tu
2: druhou. A ta druhá,
1: dáme si tuplák.
2: A ta druhá, to taky si myslím, že s přimhouřením oka může vyhovovat tomu
1: rokovýmu
2: beatovýmu rámci. Je to písnička, o které někteří lidi říkají, že se jim líbí úplně nejvíc teda z toho nového našeho programu. A jmenuje se to V zimě příroda spí. A v rámci našeho příběhu, našeho hudebního vyprávění, je to situace, kdy se ta hlavní hrdinka dá dohromady s takovými kurážnými ženami, divadelnicemi a dají dohromady dušičkové představení. A protože je to dušičkové představení, tak je to o podzimu a tak dále a tak dále. A já jsem úplně šťastný, že vám to můžu nabídnout konečně teď, když je opravdový podzim. Protože my to s kapelou prostě

0: Máme za sebou sezónu, kdy jsme to hráli na jaře a na počátku léta a v horkém létě a ve čtyřicítkách ve stínu jsme hráli Zimně příroda spí. No a teď teda konečně, jak se blíží ten Halloween, tak si to můžeme vyslechnout v tom správném čase.
1: To byl Petr Váša, děkuju za návštěvu.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně.
1: Loučí se Petr Korál a Uši končí dvěma písněmi z nového alba skupiny Ty Syčáci.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Tak si myslím, přátelé, že můj dnešní host zhřešil ve svém životě vícekrát, ale nebyly to nějak těžký hříchy. No, jak se to veme? On nám to nakonec řekne za chvilinku sám. Nebudu prozrazovat ještě jeho jméno, to až za pár okamžiků. V každém případě musím říct sám od sebe, že to je můj dlouholetej kamarád, i když tak často se nestýkáme, ale zažil jsem s ním úžasný okamžiky a především s ním a s jeho kapelou, která mě chytla, no, není to zas tak dávno, někdy v 90. letech, protože já jsem o téhle kapele nikdy, nebo slyšel, ale nikdy jsem ji neposlouchal, protože jsem byl žánrově nebo stylově tak trošku jinde, ale když jsem pak slyšel jejich takovej oplodňovák, a to vám řeknu na country rádiu, kde jsem kdysi pracoval, tak jsem říkal, co to je za partu? Co je to za skvělou muziku? Tak jsem po nich šel, až jsem je dostal. Za chvíli vám ho představím.

0: Roková spovědnice.
1: Ano, Roková spovědnice na rádiu Beat a přátelé, já jsem si pozval hosta, už jsem předeslal, že to je můj kamarád z dávných let. My jsme se dokonce znali v dobách, kdy jsme se ještě neznali. Z takových těch port, kdy jsem hrál ještě s ČP87 a vy už s Fleretem a věděli jsme o sobě, ale osobně jsme se neznali. Takže abych to uvedl na správnou míru a možná i víru, mým dnešním hostem je Zdeněk Hrachový, zvaný Hrach, frontman a kapelník a vlastně zakladatel kapely Fleret. Zdeňku, vítám tě ve studiu.
2: Krásný večer, ahoj.
1: Jsi přijela až z Vizovice.
2: No a rád. No. Rád já být, rád to je jediné rádio, které poslouchám. Já si můžu takhle přiznat klidně.
1: Ale prosím tě, ty nosíš ten šátek kolem hlavy.
2: Ano.
1: Co tě znám a že tě znám fakt dlouho. To už jsou desetiletí. To se ti tam neudělala nějaká vyrážka, nebo je to kvalitní materiál?
2: Čiči, já jsem to nosil ještě dříve jak Axlo. To je pravda. Já šátek nosím úplně od 16 let. A když jsme začali někde chodit a přijeli jsme, já jsem třeba neměl šátek zrovna, tak už faninky, tenkrát, to jsme ještě nebyli nějak známi, říkali, ale to není Hrach, on musí mít šátek. A tak jsem to nějak si zavštípil do té paměti, říkám, tak já ten šátek budu mít pořád. Já v podstatě, když jsem byl na operaci, v podstatě jsem měl furt na hlavě šátek.
1: Takže spíš v tom šátku?
2: Nespím, to ne, spíš. Doma ne.
1: Takže jediný člověk, který tě zná bez šátku, je tvoje žena asi.
2: Moje žena a na dědině, když děláme večírky, tak taky nenosím šátek. Já zase rád nosím normálně i klobouk, jako já si hraju takového rančera tam ve Vizovici.
1: Jo, tam je ve Vizovicích rančera, jo.
2: No.
1: Zajímavý, Vizovice, rančer, no ale tak proč ne, že?
2: Ne, máš tam sad, trnky, jo. Všechno zahrádky, tak tam no, je to zase jinak.
1: Trnky, prosím vás, přátelé, já vám to přeložím.
2: Švestky.
1: To jsou švestky, jo, trnkobraní je sklizeň švestek, když to řeknu. Já si to můžu dovolit takhle překládat, protože já jsem původem taky Valach. Ale ne z toho vašeho, z té vaší oblasti, Zlín,
2: ano.
1: Vizovice, ale trošku severněji, na Frenštát, Čeladná, že jo?
2: No, to je ještě větší Valašsko, bych řád řekl. Ještě? Můj otec je vyloženě jako můj otec je Stranovic.
1: Jo,
2: což je vlastně nad Frenštát, že jo, kousíček, no.
1: No, tak to on pamatuje určitě, že mezi Trojanovicemi a Čeladnou vede tráť, která to tam takhle přepůluje, těsně před Čeladnou. A kdysi na tou tratí, v takovém lesíku, nevím, jestli Borovin, to je jedno, byla porodnice.
2: No tak kdo ví, jestli se tam ani nenarodil, taťka, to já ani nevím, už kde se narodil.
1: No, ale no. Já jsem se tam, ty vole,
2: narodil. Jo, ty jsi tam narodil?
1: No jasně.
2: Jejda, můj tata měl zase, oni měli dřevěnicu a měli ju dole, vlastně v Trojanovicích, tak kde pak začíná skoro lanovka nahoru na Pustevny.
1: Jo.
2: Tak tam jsme měli jako dědák dřevěnicu ještě.
1: A už tam ne.
2: Jsme Valašiska. Ne, to je už, to už je vlastně, to už je jako teďka jako úplně jinak, jako to už je to všechno udělané tam na biznis nahoru, že jo, ale bylo to tak jako no.
1: No tak vidíš, my jsme totiž soukmenovci,
2: no,
1: dokonce jsme skoro stejný ročník, z hrdosti musím říct, že Hrách je starší takhle, já jsem mladší o jeden rok a Hrách je starší o jeden rok, no ale tak v podstatě. Je to tak, jak to je. S tím šátkem, co si krásně vysvětlil. Výborně. Já tu písničku, podle který, nebo která mě k vám připoutala, pustím až později v tom dnešním večeru. A teď pustím další. Už nalejvej, kurva. No, tam. Jo, už máš.
2: Však máme na leté.
1: Však máme na leté, no. Tak doufám, že se, milí posluchači, nebudete zlobit, protože jedna z mých oblíbených písní kapely Fleret je, pojď cinkneme si na mikrofon takhle krásně, s lihovičkou, z Vizovic, a ta píseň, přátelé, a vy mnozí určitě velice dobře znáte, je skladba Však máte na léte.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Zdeněk Hrachový, čili Hrach, frontman a kapelní kapely, legendární kapely Fleret, která získala za prodej desek v podstatě diamant, že jo, zlato a tak dále a tak dále.
2: Máme tam co si takového, no.
1: A co si takého tam mají. On to říká, jako, že to takový, jako jen tak, ale skutečně
2: ne, kapela, vážím si toho.
1: Kapela je jedna z nejoriginálnějších a mě vždycky, teda, když se mě chytla za srdce a dodnes mě to srdce, dodnes máte moje srdce v dlani, abych to řekl
2: takhle. To jsme rádi.
1: Tak, hele, Zdeňku, pojďme do úplných počátků kapely. 1983 vznikla kapela.
2: Ano, ano.
1: Kdo to u toho byl? Ty jsi u toho byl samozřejmě?
2: My jsme v roce 82 hráli v sestavě Petr Chrastina, já a Simona Králová, což byla zpěvačka, byla dáma studovaná, která mě a Chrastě učila dělat vokály a tak dál, takže jsme tam hráli ve třech a to jmenovali
1: takže
2: jsme
1: se... Takže to byla čistě folková kapela.
2: Vyloženě a jmenovali jsme se Šperhák. Ale protože my jsme tam měli takové nějaké písničky, kdy třeba tam bylo Svitovianka a to bylo, že my jsme ze Zlína, Svit, fabrika, mraky Kubánců, třeba i Osmany Lafita tam koulel pneumatiky, jsem ho plácal po řiti, jak něco dělá, protože já jsem tam byl na praxi.
1: Počkej, fakt tam
2: byl on? Byl tam na praxi, ano, a no Kubánců, mraky
1: dneska
2: to tam...
1: Je to, dneska je to světlo,
2: no já
1: nějaký
2: vím, to je jedno, čak, ale někteří se vypracovali, někteří ne. No, ale to chci říct. Takže, a my jsme měli písničku, text velmi jednoduchý, no, protože náš textař Honza Mrlík šel do sprchy s těma Kubáncama, samozřejmě Honza vylezl po osprchování bílý a oni vylezli černí, no, a my jsme měli jenom o tom takovou písničku, každý havíř po umytí má být přece bílý.
1: Já.
2: No, a už byl problém. A už byl průšvih a už jsme to nemohli hrát a už to. Takže už si nás dali tak nějak na index, takže jaký, jako ten Šperhák a oni budou dorýpat, Šperhák, špárat, že do nás, do politiky to. Takže my jsme museli ten název změnit, tak já jsem hledal ve slovníku něco tak podobného to a strašně se mi zalíbil vlastně Fleride, starofrancouzská, šermířská, bodná zbraň, čili
1: zase
2: se
1: špičku.
2: Dá bodat. Taky se dá. No, takže jsme přišli a v roce 83 jsme se přejmenovali na Fleret.
1: Jo. Tak to vzniklo.
2: Tak to vzniklo, a to pak jsme přibrali Kačesa, který se vrátil z vojny v roce 82 na basu. David Šedivý přišel, ten uměl klavírek a takové a najednou z toho byla větší kapela.
1: Jasně, Kačes, toho znám taky.
2: No, jasně. Velký parťák.
1: Výborný zpěvák, baskytarista, že jo,
2: ano,
1: který
2: ano.
1: S vámi dlouho působil, než kapelu Fleret opustil a dal se Symphonic Rumpálu.
2: No, že? Tam to bylo takové trošku smutné, tak jsme se trošku dohádali, že oni mu trošku naslibovali víc, než mu mohli dát.
1: Jo.
2: A on potom kačel a i toho i lituje. Ale to už je tak, to je prostě. No. Bohužel už nebylo cesty zpátky, protože pak jsme už měli vždycky dobrého basáka a zas já se chovám k muzikantům, kteří se mnou hrají tak, že když jsou se mnou a neškorpí mě a to, tak prostě se mnou vydrží třeba 40 roku nebo tak, i víc.
1: Zkrátka do prdele nekopneš.
2: No, takže ne, že už bych někoho, když se někdo má vracet, aby ho, to nejde, to se nedělá.
1: Jasně. My jsme měli tady kolegu v rádiu Beat, byl šéfem obchodního oddělení, byl to skvělý člověk, opravdu býťák, jadrnej, dá se říct, vždycky jsme se spolu hádali, my jsme se spolu hádali o tom, že já jsem říkal, Ozzy Osbourne, když se odklonil nebo opustil Black Sabbath,
2: ano.
1: Tak se ty solový desky mě líbí víc. A on vždycky říkal, Black Sabbath jsou mnohem lepší, Ozzy Osbourne solový, to je popík. No a ten člověk, to nebudeme řešit tady, teď ho zdravíme do rokovýho nebe.
2: Ano.
1: To byl náš kolega, kamarád Libor Ploček. Já jsem vůbec netušil, že Libor Ploček je ze Zlína, nebo odkud byl?
2: Ano, ze Zlína.
1: A že hlavně pro vás psal mraky textů.
2: Spousty krásných textů. A nakonec na našich deskách si myslím, že minimálně takových 7, 8, 9 věcí máme, které se i vydali, jo, jako prostě, jako on totiž byl básník. Zas to bylo trošku něco jiného než Libor Myslivěček nebo Honza Brdí, kteří pro mě pravidelně dělali. A potom i Milan Matějka, ale vyloženě Libor Ploček byl básník. A mně se na to strašně dobře dělalo takové písničky, jako já nevím, Manekýna, jo, no teď si nespomenu zrovna všechny, no mraky, mraky nádherných písniček.
1: A ty seš v podstatě, že seš takovej údernej na hlavně u v živých koncertech, nebo no. Na živých koncertech, jak tě znám, tak seš, jak tě charakterizovat? Člověče, hrachu, já nevím, jak tě charakterizovat. Ty nejseš takovej ten metalový agresivní, ale ty seš takovej hrozně příjemný, energický, vztahem k tomu publiku, no hrozně příjemný člověk, ty jsi takový filantrop. Jako.
2: No víš co, my si toho publika strašně vážíme, že jako nás poslouchá, že on nás chodí už 43 roku. Musíš se je vážit, musíš se je vychovávat a musíš se je hýčkat, jo. Ty lidi. O tom to je?
1: No, ale je to o tom, že oni vás potom rádi vidí.
2: Ale oni taky přece ti lidi přijdou na ten koncert, aby si jako někde tam odpočinuli a něco si poslechli a ne tam něco řešili a nad něčím přemýšleli. Oni si naopak musí úplně oddychnout na tom koncertě. O to se snažíme.
1: No, ale přitom ty vaše písničky, myslím obsahově, textově, nejsou, jak to říct, banální alá Michalovit, ale,
2: ne,
1: jsou,
2: ne,
1: to
2: určitě
1: ale
2: jako já...
1: jsou o životě a u těch oplodňováků, tedy těch pomalejších věcí, právě si pustíme tu, já furt na ní upozorňuji, nechci
2: ne, ne. Prozradit,
1: tak mají takovej smutný melancholický podtext a to se mi na vás líbí, buď je to hospodě, jak máte naletek, tak kam byste chodili a vys, tedy ano, co jsme ano. Před chvíli poslouchali, anebo potom takový jak se jmenuje ta písnička, tu si určitě taky pustíme, to já chci a to můžu prozradit o těch Vizovicích, tyjo, ty holce z Vizovic. Víš o co?
2: Nevím, my máme víc písniček o holkách z Vizovic.
1: Já.
2: Myslíš Čistá Vizovice třeba?
1: No.
2: To je taková vlastně, jak jsme se bavili s Robertem Křesťanem, jak on měl panenku,
1: no.
2: Vlastně to je o ztrátě toho nejdražšího, co dámy mladé mají, tak vlastně to je úplně to samé, ale úplně tak řečeno.
1: Jasně, je to taková ta...
2: My to ještě...
1: Da.
2: Vyzvonil jsem tajemství.
1: Dobrá,
2: a že my jsme to zas úplně jinak zakamuflovali, že to je vlastně něžně, romanticky řečeno. Mě taky vlastně říkají, když jsme hrávali třeba s Kačesem v ty první desky, tak Kačesovi já jsem skládal takové ty Kurník Šopa a takové ty Big Beaty na tělo i v tónině.
1: Kurník Šopa, tož to ne!
2: A sobě zas, já jsem si nechal takové ty romantické, že mě vyceděli.
1: Jo.
2: No, jako to tak je.
1: No,
2: vždycky je dobré, když jsou v kapele třeba aspoň dva zpěváci a každý má úplně jiný, jo, nějaký ksicht.
1: Projev a hlas a tak dále.
2: No.
1: A kdybyste viděli, přátelé, Hracha, to byl takový statný valach, ano.
2: No 100 kilo minimálně vždycky. No. Celý život.
1: A přitom romantická duše. To je hezký. Hele, když jsme vzpomínali na toho
2: Libora Ploška.
1: Libora Ploška, tak dáme písničku z vašich začátků, dá se říct.
2: Dá se říct, ta je na první desce.
1: Ano, a tam napsal text.
2: Anděl.
1: Jdeme na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Asi jste pochopili z poslechu muziky kapely Fleret, že patří do toho ranku, i když já strašně snáším to škatulkování do ranku a do stylu a žánru. Mě to fakt strašně sere, teda musím říct. Ale dá se říct, teda tak překonám svůj odpor k tady tomu. Ale Flereti jsou folk rocková kapela. Ještě bych skoro řekl folk folklor rocková kapela. A to se tě, Zdeňku, ptám, protože jak jsem to studoval, tu vaši muziku, tak vy především, nebo převážně, nebo hlavně vycházíte z toho vašeho, z té vaší kultury, z toho valašského folkloru, moravské písničky, která je neskutečně barevná, úžasná, stejně jako Čechomoři, který to berou zase trošku z jiné stránky, ale třeba Vlasta Rédl, že jo? Který přesně určitě takhle to bere. Ale má, vy jste udělali takovou s Vlastou Rédlem, nebo i ty s kapelou, jste udělali určitý přerod nebo modernizaci, to je hrozný slovo, že jste že vycházíte z toho moravského folkloru, ale přitom ho tvoříte sami. Jakoby navazujete a rozvíjíte hor těch písniček. Já vím, jsou pecky, které jsou tradicionály.
2: Jasně.
1: Teď to myslím jako, jo, když američtí bluesmeni udělali ten svůj folklor, že jo, z blues, těch starých bluesmenů, tak vy jste vlastně mraky písniček vytvořili z toho základu moravského folkloru. Je to tak, nebo určitě, kecám je nesmysly?
2: Ne, určitě ano. Jako, určitě nás to inspiruje, ten folklor, to je jasné. Říká, někde o nás napsali, že jsme prostoupeni folklorem až běda. Ale my to tak, já třeba neposlouchám folklorní kapely. Staňa Houslista hrával folklor, to je pravda, ale
1: to
2: já...
1: To jsou ty klasický moravský cymbálky.
2: Ano, já jsem třeba jako spíš Big Byťák, já jsem to, ale jako takhle, zas v té oblasti žiješ. Tak tam vidíš, že tam prostě sobota, neděle, všechny oslavy, děti v krojích. Hraje cymbálovečka, malá, větší, největší, staří chlapi. Furt tam ten folklor je, ty v něm žiješ, cítíš ho tam, že jo. Teď ta příroda valašská, to je folklor už pro mě. Už jenom to, však já jsem většinu textů, ne, ale muziky udělal na ty texty o těch mých kamarádů, že jsem si blekotal ten text, chodil po té hoře tam, po těch Vizovicích a to mě vždycky nakoplo, ta příroda. Takže, a co je to folklor, že co? To je všechno to dokola, co nás obklopuje, ta příroda. No?
1: To je muzika, která vychází z lidí.
2: No z lidí.
1: A z jejich pocitů a tak dále.
2: Ano,
1: ať
2: přesně.
1: Je to muzika nebo text. Nakonec nejsi sám. Taková heavy metalová kapela teď z arménských muzikantů, který se sice narodili už v Americe a teď já si nevzpomenu, ale určitě posluchači mi pomůžou, když tak mi to napište SMS-kou nebo mailem. Tak řada až metalových kapel má ve své muzice muziku svých předků a svý země. Tedy folklor.
2: No jo? Jasně.
1: Je to i v té Americe to blues Richie Blackmore. Že jo?
2: Tedy, je, hra, ano, Blackmore's Night.
1: Blackmore's Night.
2: No ale vem si, nechoď daleko. Teď nás spojili s kapelou Korpiklani, což je vlastně finská folkmetalová legenda. My jsme spolu hráli, nahráli. Já tady mám i nahrávku, desku. A vlastně to je vlastně taky úplně jejich folklor a oni přesně mají harmoniky, housle, všechno. To valí úplně stejně. My jsme to dali dohromady a Masters of Rock se mohl zbourat.
1: No, no.
2: No jakože, jo, protože máme strašně blízko k sobě těma to nástrojema a vším i tím folklorem de facto.
1: Teď jsem si vzpomněl v hlavě, aniž by mě někdo pomáhal na tu arménskou kapelu, arménsko-americkou, System of a Down.
2: Jasně, no
1: a
2: jasně.
1: A to je prostě něco neskutečného. My máme na rádiu Beat, ono to s váma souvisí, proto o tom mluvím, jakoby cesta kolem světa, takový víkend, který mě hrozně baví. Takže cestujeme prostě napříč celým světem a hrajeme pecky kapel z různých zemí.
2: Ano.
1: Izraelských, severoamerických, tuniských, alžírských. Můžu ti říct, to je něco tak neskutečného. To jsou muzikanti, kteří dokážou propojit ten svůj folklor s moderním big beatem a tak brilantním a elegantním způsobem, že to je skoro tak skvělý, jako je fleret.
2: Tak to jsou klidný.
1: Hele, já jsem, co jsme to vybrali teď za pecku?
2: Ty jsi říkal, že tam něco máš a já ti ještě řeknu jednu věc.
1: Já už vím.
2: Můj kamarád Fanánek, jeho stří sestr vlastně, víš co, teďka on má obrovský přehled o muzice Balkánu. O různé srbské a takové. Moje žena vlastně má, já mám tchána vlastně Srba. A takže moje žena umí krásně tady ty věci. A oni si strašně s mojím paní rozumí a oni spolu řeší tady tyto věci. Oni spolu mluví srbsky. Jo, jako to je tak zajímavé. A on má takový přehled o této muzice a zjistili jsme, že to je přesně zas tak další nádherný folklor. Jo, tady ten balkánský. Takže jo, jako to je všechno propojené. Všechno vychází z folkloru.
1: Já mám takový pocit, že jo, já mám radost, že to je propojený, že to slyšíme i tady na rádiu Beat, že se snažíme to prostě vpustit do toho éteru, do hlav našich skvělých posluchačů, aby to vnímali a pochopili, ale furt mám pocit, že to je docela málo, jo, protože, ale to je asi tím, že já jsem na tu world music, když to mám říct takhle, já jsem fanda. Takže když jsem slyšel Graceland album Paula Simona, což je africká
2: muzika,
1: tak jsem říkal, kurva ty vole, to je něco neskutečného. Gabriel taky samozřejmě dělá tyhle ty vniky do těch jiných kultur, je to fantastický. Ale teď chci zpátky k fleretu, protože jsem řekl, že flereti čerpají ze své kultury, to znamená moravského, valašského folkloru, dělají vlastně umělý písně, které navazují na ten folklor, ale taky hrajete takzvaný tradicionály. Když
2: taky
1: to mám,
2: jsme
1: tak
2: si zahráli, určitě, určitě.
1: A víte moc dobře, přátelé, že Valašsko je taková středo-severomoravský území. Já jsem taky Valach, a co jsi za slivovičku, když jsme ty Valaši?
2: No to je Daniu, počkej, povykládej pust a to dáme.
1: No dobrý. A hraničí se Slovenskem samozřejmě.
2: My jsme už jihovýchod, takže my už vlastně opravdu hraničíme se Slovenskem. Úplně, já to mám 12 km na slovenskou hranici, proto tam máme medvědy třeba před 14 dny, že jo? Ano, měli jsme medvěda v dědině, no tak to je.
1: A hrach vypadá jak trošku takový malý medvěd, tak se setkal s chlupatým medvědem.
2: No to ne, to já mám strahu škodit na hřiby teďka, fakt.
1: A na té hranici je hora, která se jmenuje Králova Hora, Králova hora.
2: Hola. Ještě ti k tomu řeknu jedno, proč jsme to i udělali. Protože nikdo neví, že Vlasta Redl má vlastně i slovenské předky a jeho maminka vlastně pocházela původně spod Králové holě.
1: A počkej, a tuhle písničku jste dělali ve spolupráci s Vlastou?
2: Ne, to jsme si našli jako lidovku takovou, že my opravdu, jak říkáš, že jsme přes kopec, my se Slovákama jsme úplně kousíček, tak se nám prostě tato písnička strašně zalíbila, tak proto jsme si ji upravili.
1: Hlavně jste ji upravili, ale opravdu dokonale.

0: Marková spovědnice.
1: Tak, Hrach je mým dnešním hostem, zpěvák, frontman, zakladatel kapely Fleret, kapely, která propojuje big beat, moravský folklor, něco neuvěřitelně skvělého, protože se jim to opravdu podařilo propojit do úžasného tvaru, který je, tak to řeknu, poslouchatelný, pozor, teď to nemyslím nějak pejorativně, poslouchatelný pro všechny generace a pro všechny lidi, kteří poslouchají různou muziku, abych to tak řekl. To je jeden z vašich úspěchů, ne?
2: Já si myslím, že jo, protože jak říká Stáňa, vždycky to strašně rád říká, my máme posluchače tak od 5 do 90. Protože máme jednu krásnou historku, my když jsme začali zpívat a hrát s Jarmilou Šulákovou, tak ty staré babičky a dědáci si mysleli, že jdou na folklor. Oni to ještě vždycky nazdobili ty plakáty tam třeba v divadle v Pardubicích a přišel za Stáňou 90-letý pán. A po tom koncertě, když jsme hráli s Jarmilou, kde teda neviděli místo cymbalu, byli bici a tak dál a tak dál. A on říká, a to, co jste hráli? Já jsem říkal, to byl takový big beat. On říká, aha, tak to je big beat a to. On říká, tak to je dobře, já jsem to všechno viděl, já už můžu umřít. To si pamatuju, Stáňa toho byl plný, jak říkal, jak ten pán byl nadšený, že prostě i ta Jarmila vlastně klidně mohla zpívat s náma, oni tomu říkali big beat. A říkal, a nám se to sedak líbilo. Třeba ta Šulačka zrovna, to je jedno. Ale jak on říkal, já už můžu umřít, viděl jsem big beat, slyšel, no.
1: Jarmila Šuláková, legenda folkloru, která leta letoucí byla jedna z nejgeniálnějších a nejpřirozenějších, bez nějakých příkras, takový to já jsem neměl moc rád, takový ty, jak se to jmenovalo, nevím, už si nespomínám, takový ty folklorní kapely, ještě navíc jako, který zpívali nebo hráli moravský folklor s dechovkou.
2: Jo, jasně.
1: Nic proti tomu, ne, Moravanka, už vím. Tak mě to opravdu, to mě prudil, ale když jsem slyšel Jarmilu Šulákovou, ještě jako dítě de facto,
2: ano.
1: Když nehrála s váma, a potom, když jsem ji slyšel, tak mě to vždycky, tak mě zaujala ta ženská. A když jsem ji slyšel s váma, jak jste spolu hráli ty big beatové věci nebo ty aranže. To bylo neskutečné. A když jsem se s ní, pamatuješ, jak jsme ve studiu přetáčeli nějaký pořad tady v Praze,
2: ano.
1: A zaspívali jsme si tam s Jarmilou takovou písničku, kurně, já si nepamatuju, jak se, ale já jí miloval, zpívali Kača vždycky.
2: Ale jasně, ano, jasně, ale si pamatuju, jak jsi krásně s babkou zaspíval. My jsme říkali babka, Jarmilka, že to byla naše babča, takže babka s babkou zaspíval. To si pamatuju, jak jste byli nadšení oba, to je pravda.
1: No, tak to byly krásné zážitky, ale pozor, pojďme to o Jarmile ještě dáme. Samozřejmě řeč, protože na Jarmilu navázala její dcera.
2: Jasně,
1: tak?
2: Zuzanka.
1: Ano, o tom budeme mluvit nadále, protože Jarmilu zdravíme, no teď už můžeme říct do folkrokovýho nebe.
2: To určitě, to určitě.
1: A vy jste, jak jsme se bavili o těch vám podobných kapelách, který jsou po celém světě, System of a Down, Armeni, nebo Blackmore, který hraje keltskou
2: muziku. Nebo mě Pepa Labus poslal kdysi 3 desky Levelers. Říkali, to je strašně podobné jak vaše muzika vlastně.
1: Jo, to je taky pravda.
2: Nádhera, jako no, jo, je spousta
1: je
2: takových,
1: to, je
2: ano.
1: Je to hodně. Ale taky jsme se zmiňovali, nebo ty jsi se zmiňoval o finské kapele Korpi